0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Pozdravěji. Pozdravěji. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: Junior.
1: Hádala se para plata, které je víc do kulata.

do zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetru, hluky klíč. Potom si oblékne plášť zadí kůží.

0: Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka churavá. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává: potit se, s potivostí nejdál jdeš, potit se, to je rada má. Do tělička vnikl bacil v roztrhaným kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

pivo sinej náduje špotice, potice, to je rada má. Liží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

zavřel oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocit jsem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: tjap, tjap. Tjap, tjap. Tjap, tjap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tjap, tjap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tjap, tjap.
1: Jak se tady tiše šlapka.
0: Tjap, tjap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tjap, tjap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Tjap,
1: tjap. Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Tjap, tjap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Tjap, tjap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Tjap, tjap.
1: Snad máš na ní vatičku.
0: Tjap, tjap.
1: Bys nevzbudil matičku.
0: Tjap, tjap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Tjap, tjap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Tjap, tjap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tjap, tjap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tjap, tjap.
2: Guinnessova kniha rekordů umí zvedat laťku kde komu. Chce to jenom vůli, čas a cvik.

0: Rádio Junior.
1: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, do boje se dej.

Spraní je štědrost a dobrý skutek. Dej, když máš dost, a roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest. Srdce ti okorá, živí.

0: Vánoci? Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Ahoj a čau. Tentokrát jsem do své tašky síťovky v moři sociálních sítí ulovila něco, co mi vážně udělalo radost. Našla jsem na YouTube videa s babičkou Alenkou. Už jste o ní slyšeli?
1: Dobrý den, tady Alenka, kdo pak mi to volá?
0: Je to milá stará paní, která ale není živá. Jde o umělou inteligenci. Vytvořila ji firma O2 proto, aby blokovala kyberšmejdy. Podvodník, takzvaný kyberšmejd, chce lidem ublížit, například i okrást o peníze. Nově se mu může stát, že když vytočí některá čísla, dovolá se babičce Alence. A ta si s ním moc ráda popovídá.
1: Ježíš Maria, mladá paní, to zní teda dost vážně. Ale promiňte, já vás teď slyšela tak

0: toho zle. Naštěstí paní Alenka není skutečná a kyberšmejdy krásně zdržuje.
1: No to mě teda úplně polilo horko zlatíčko. Mně už se jednou stalo, že mi v obchodě strhli dvakrát peníze za máslo, ale to bylo ještě, když Norbert žil, ten by to hned řešil.
0: Celý telefonát i další telefonáty si můžete poslechnout na YouTube O2.cz. Telefonát, o kterém jsem vám říkala, měl v říjnu 2025 58 000 zhlédnutí. Jmenuje se Best of Kyberšmejdi – bankovní podvody. Firma O2 pomocí babičky Alenky upozorňuje na to, jak podvodníci pracují. Je skvělé, že si můžete poslechnout, jak takový podvodný telefonát může vypadat a upozornit na to i svoje rodiče nebo prarodiče. Kyberšmejdům často naletí i lidé ve věku od 40 do 45 let, takže se to netýká jenom seniorů. A nebojte se, Alenka sice v telefonátu prozradila svou adresu i číslo karty, ale číslo karty není platné, takže podvodníci k ničemu nebude. Skvělá zpráva taky je, že mobilní operátoři Vodafone, T-Mobile a O2 spolupracují na tom, aby se nám podvodníci dovolali co nejméně. Zavedli vzájemně propojené zabezpečení, které volajícím zabraňuje schovávat se za čísla jiných lidí anebo institucí. Díky tomu už teď denně blokují veliké množství telefonátů a z toho mám velkou radost.
2: Kéž by se všichni kyberšmědi už dovolali jenom babičce Alence a nikomu opravdovému. Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Jméno Hans Christian Andersen známe všichni, ale co o tomto slavném dánském spisovateli skutečně víme? Proslavil se hlavně jako pohádkář a spousta jeho pohádek je známá a oblíbená dodnes. Dá se tedy úplně klidně říci, že pohádky mu přinesly nesmrtelnou slávu. Andersen se narodil v dánském Odense, kde dnes najdeme i jeho muzeum. Při jeho návštěvě člověk nevstoupí jen do světa fantazie a pohádek, ale pozná i životní etapy tohoto snílka. Součástí muzea je i Andersenův rodný dům. Pocházel z chudé rodiny ševce a pradleny. Vzdělání dosáhl až v pozdějším věku a s gramatikou měl problémy celý život. Ale do uměleckého světa ho to táhlo už odmala. V dětství skládal písně a loutkové hry a už jako teenager odešel do Kodaně zkusit štěstí u divadla. Nakonec ho ale neproslavili ani básně, ani divadelní hry, dokonce ani příběhy pro dospělé, ale právě pohádky. Mezi ty nejslavnější patří třeba Císařovy nové šaty, Malá mořská víla, O princezně na hrášku nebo Ošklivé káčátko. Kouzlo pohádek Hanse Christiana Andersena spočívá nejspíše v jedinečném propojení humoru a citlivosti, naděje a trpkosti a taky víry v moderní techniku. Navíc jsou plné kousavých podobenství. V pohádkách se odrážely i autorovy životní zkušenosti, zážitky a povahové rysy. Odborníci tvrdí, že příběh ošklivého káčátka, které nikdo nemá rád, dokud všechny nepřekvapí svou proměnou v krásnou labuť, je velmi inspirován životem Andersena a hlavně tím, jak se ve svém životě cítil. Andersen byl podivín, ale měl skvělou paměť a třeba hry od Shakespeara znal skoro slovo od slova. Kdo by se ale divil, že byl zvláštní. V životě to měl těžké a po smrti otce, kdy byl sám stále ještě dítětem, musel jít pracovat do továrny a vydělávat peníze pro rodinu. Část svého života Andersen taky procestoval. Dokonce navštívil i Prahu. Cesty mu byly inspirací pro jeho kouzelné příběhy. Jeho pohádky byly přeloženy do více než 125 jazyků a není vůbec divu, že jeho narození si připomínáme akcí s názvem Noc s Andersenem. Děti přespávají v knihovnách po celé republice, kde je čeká bohatý program. Akce se vždy koná kolem narozenin Hanse Christiana Andersena, které jsou přesně 2. dubna. První Noc s Andersenem proběhla už v roce 2000. Letos uplyne už 219 let od Andersenova narození. Jakou pohádku od něj máte nejraději? Holky a kluci, pokud chcete o slavném autorovi populárních pohádek někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Domýšlivá látací jehla. Byla jednou jehla na látání, která byla tak jemná a špičatá, že se domýšlela, že je jehla na šití. Dejte pozor a pořádně mě držte, řekla látací jehla prstům, které ji brali. Nepusťte mě, padnuli na zem, nenajdete mě, jak jsem jemná. No, jen ne tolik sebe chvály, řekly prsty a uchopili ji pevně kolem těla. Podívejte, jdu s průvodem, volala látací jehla a táhla za sebou dlouhou nit. Prsty zapíchly jehlu do kuchařčiny bačkory, jejíž svršek se roztrhl a měl být sešit. To je nízká práce, řekla látací jehla. Neprojdu, zlomím se. A zlomila se. Neopakovala jsem dost často, že jsem příliš jemná, hořekovala. Není už k ničemu, mínili prsty, ale museli ji ještě pevně držet. Kuchařka na ní udělala knoflík z pečetního vosku a zapíchla si ji do šátku na prsou. Podívejte se, teď jsem ozdobný špendlík, řekla látací jehla. Věděla jsem velmi dobře, že přijdu ke cti. Pravé zůstane vždy pravým. Přitom se uvnitř smála, protože země na látací jehle nikdy smích nevidíme. Seděla pyšně, jako by se vezla v povoze a rozhlížela se na všechny strany. Dovoluji se vás zeptat, jestli jste ze zlata, řekla svému sousedovi špendlíku. Váš zevnějšek je znamenitý a máte vlastní hlavu, i když je jen malá. Musíte se postarat, aby vám vyrostla, protože se hned tak každému nestane, aby měl konec z pečetního vosku. Přitom se tak pyšně natáhla, že vypadla ze šátku přímo do výlevky, právě když kuchařka vylévala špínu. Pocestujeme, řekla látací jehla. Ale seděla pevně ve výlevce. Dobré sebevědomí mi zůstalo, utěšovala se a stála pevně a vzpřímeně. Plavalo přes ní všechno možné. Kousky dřeva, sláma a novinový papír. Podívejme se, jak plavu, řekla látací jehla. Nevědí, co pod nimi je, trčím a sedím zde. Hle, tady plave hoblínka, myslí jen na ničemnosti a sama nestojí za nic. Tam zase stéblo slámy, jak se kolébá a točí. Sedím trpělivě a tiše, vím, co jsem a tím zůstanu. Jednoho dne pozorovala vedle sebe lesklý předmět a domnívala se, že je to démant, ale byl to jen obyčejný střípek skla. Protože zářil, oslovila ho a představila se jako ozdobný špendlík. Vy jste zajisté démant?
1: Ano, jsem něco podobného.
0: A tak se vzájemně pokládali za vzácné předměty a mluvili o nynější domýšlivosti světa.

Bydlela jsem v jemné, pestré krabici patřící kuchařce. Začala vyprávět látací jehla. Kuchařka měla na obou rukou po pěti prstech, ale ačkoliv byly prsty jen k tomu, aby mě drželi a brali z krabice, byly strašně naduté. Vyznamenávali se leskem? Ptal se skleněný střípek. Leskem? Ha, vykřikla látací jehla. Leskem ne, ale ješitností a domýšlivostí. Bylo jich pět bratrů rozených prstů, stáli pyšně a vztyčeně vedle sebe, ačkoliv jejich délka byla různá. Vnější palec byl krátký a tlustý. Nebyl s ostatními v řadě, stál před nimi a měl jen jeden kloub na zádech. Mohl se poklonit jen jedním směrem. Ukazováček vlezl do všeho sladkého i kyselého. Ukazoval na slunce a měsíc a tiskl pero, když ruce psali. Prostřední předhonil všechny v délce o hlavu. Prsteník chodil se zlatým kroužkem okolo těla a Malíček nedělal nic a byl na to pyšný. Bylo to jen pozlátko a pozlátkem zůstalo a proto jsem skočila do výlevky. A nyní spolu sedíme a blýskáme se, řekl skleněný střípek. Náhle proudilo více vody do stružky, ta se přelila a strhla sebou skleněný střípek. Hle, teď byl odplaven, řekla látací jehla. Já stále sedím, jsem příliš jemná, ale to je mojí pýchou a ta je hodna úcty. Seděla vzpřímeně a neustále přemýšlela. Skoro věřím, že jsem se zrodila ze slunečního paprsku, tak jsem jemná. Zdá se mi, že mě slunce stále hledá pod vodou. Ach, jsem tak jemná, že mě vlastní matka nemůže nalézt. Kdybych měla ještě staré oko, které se ulomilo, myslím, že bych prolévala slzy. Ne, ne, ne, nemohla bych plakat. Není to jemné. Jednoho dne se u strouhy utábořilo několik uličníků a hrabali ve výlevce, v níž našli staré hřebíky, měděný peníz a podobné věci. Au, vykřikl jeden, neboť se píchl o látací jehlu. To je zlý chlapík. Nejsem chlapík, jsem slečna, odpověděla látací jehla, ale nikdo ji neslyšel. Pečetní vosk se odlepil, proto si myslela, že je ještě jemnější než dříve. Tady plave skořápka z vejce, řekli chlapci a pak do ní pevně zapíchli látací jehlu. Bílé stěny a já v černém, řekla látací jehla. To mi sluší, teď mě musí každý spatřit, jen abych nedostala mořskou nemoc, nebo se zlomím ještě jednou. Ale mořskou nemoc nedostala a nezlomila se. U mořské nemoci je znamenité, že mám ocelový žaludek a přitom si nedomýšlím, že jsem víc než člověk. Čím je kdo jemnější, tím víc vydrží. Krach, zaúpěla skořápka, když přes ní přejel nákladní vůz. Jak to tlačí, vzdychala látací jehla. Teď určitě dostanu.
dostanu mořskou nemoc. Lámu se, lámu. Ale nezlomila se. Zůstala ležet jak dlouhá, tak široká. A nechme ji ležet.

0: ora, že se do mě staví od spoda. Od spoda.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Nevím, třeba jsou kosmický holčičky, nevím, třeba jsou jako vy maličký, kdo ví, třeba na vás právě koukají, kdo ví, třeba na vás z kosmu mávají.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Já jednu květinu znám.
3: Jo.

0: moji kluci, vítejte v mé, tedy už nově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušounku. Tak, Ušoune, prosím tě, já běžím zařídit všechny ostatní věci, jak jsem ti říkala, a ty, prosím tě, dojdi jen koupit ten meloun, holky kluci ti poradí, tak pa.
0: Aha, tak pa. To jsou věci na tom světě. No tak dobře, tak tedy jdu na trh a koupím meloun. Vždyť na tom vlastně nic není, no.
2: Ovoce, zelenina, nejlepší kvalita, výborné melouny.
0: Dobrý den, já bych prosil pěkně jeden meloun.
2: A přejete si, chlupatý panáčku, meloun vodní nebo cukrový?
0: Za prvé, nejsem chlupatý panáček. Jsem strašidlácké strašidlo Ušoun Rušoun. A za druhé, nevím, no, který je lepší?
3: No, pro někoho vodní, pro někoho cukrový. Proti gustu žádnej dešpotát.
0: To jste mi moc nepomohla. Přiznávám, že tomu vůbec nerozumím. Potřeboval bych prostě asi překlad.
4: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Paní prodavačko, prosím vás, co to znamená proti gustu žádnej dišputát?
2: No, že já nikomu nemluvím do toho, co mu chutná. Co ti chutná, to si dej. Nikdo ti do toho nebude mluvit. Nebo co se ti líbí, to ti nemá nikdo vymlouvat. Gusto je prostě chuť. Rozumíš tomu?
0: No to, tomu už rozumím. Ale pořád ještě nevím, který meloun si mám koupit. Jestli vodní nebo cukrový.
2: A kdybys chtěl cukrový, tak máš ještě na výběr, hochu. Mám tu malinký Galia meloun, Cantaloup meloun, Honeydew meloun, neboli medový, a nebo Piel de Sapo meloun, který se vlastně jmenuje jako kůže ropuchy.
0: Cože? Kůže ropuchy? Ajajajajaj, tak asi jediné, co je mi jasné, že nekoupím meloun, co se jmenuje kůže ropuchy. No nic. Okay. A kluci, dáme si písničku na rozmyšlenou. Ušounova písnička.
5: Aby jsme vždy byli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si na

0: kluci, stále posloucháte Ošounovu, tedy moji pohádkovou školku. Jsem v terénu, tak se to v rozhlasu říká, velice vznešeně a odborně. Jinak jsem ale na trhu a cítím se spíš jako, co bych vám řekl, jako trubka nebo jako blboulínek. No vznešeně se necítím ani trochu. Jana zařizuje asi 150 věcí a já mám jenom koupit jeden jediný meloun, ale nedokážu ho vybrat.
1: Ovoce, zelenina, nejlepší kvalita. Papriky, rajčata, okurky, brambory, všechno přímo ze zahrádky.
0: Och jo, počkat. Ale Jana říkala, že se mám, když tak s někým poradit, tak jdu na to. Dobrý den, prosím vás, mohl byste mi poradit, který meloun mám koupit?
2: Ale samozřejmě ti poradím, jaké to ovoce si máš koupit, Plišouné.
3: Promiňte, ale když už tady chlupatému hochovi radíte, říkejte to dobře. Meloun je zelenina, milej zlatej.
2: Meloun je samozřejmě ovoce.
3: Zelenina.
2: Ovoce.
3: Zelenina.
2: Ovoce.
3: Zelenina.
0: Ach, ouvej, já pořád ještě nevím, jaký melon koupit a tihle dva se tu už skoro perou. A je tedy melon ovoce nebo zelenina, paní prodavač?
1: Víš co, řekněme, že je to dobrota, na tom se totiž odborníci shodnou, ale jinak se hádají stejně jako tam ti dva. Někteří tvrdí, že je to bobule, tedy ovoce, a jiní zase, že je z čeledi tykvovitých, tedy zelenina, ale protože jsou sladké, nejčastěji se řadí mezi ovoce.
0: Aha, no to je dobrý, takže dobrota. A teď ještě která z nich? No, kdo mi poradí? Ajojoj.
1: Zkus tam ty dva, ti tu platí za mudrce.
0: Zkusím a vy, holky a kluci, pomůžete mi poznat, kdo jsou ti dva mudrcové, co tu na trhu pracují. Ošounova hádanka. Ano, toho poznáme, že jo, holky a kluci. To je 3, 2, 1, kovář. No jo, tomuhle řemeslu se dneska říká umělecké kovářství a už ho nevidíme tolik jako třeba naše prababičky. A kdo je ten druhý mudrc, jo? Poslouchejte. No jasně, toho taky poznáme, že jo? Je to 3, 2, 1, rybář. Je? Dobrý den. Holky a kluci, jdu se zeptat dvou trhovců mudrců, který meloun mám koupit a vy si zatím užijte další písničku, jo?
4: Máma mi dala korunu, aby

0: jsem nic nekoupil.
1: Kamarádi, stále posloucháte moje tady Úžounovu pohádkovou školku. A mně se už úplně motá hlava. Od těch mudrců, od pana Kováře a od pana Rybáře jsem se dozvěděl, že meloun pochází z Afriky a poprvé se objevil na poušti. Taky jsem se dozvěděl, že slovo meloun je vlastně řecké a znamená velké jablko a taky, že lidem už chutná 7000 let nebo tak nějak, no prostě dlouho, dlouhatánsko, protože už ho dlabali i ve starověkém Egyptě. No jenže, když jsem se zeptal, jaký mám koupit, rybář mi doporučil medový a kovář vodní.
2: Ho, pak to je těžké. Jak to vidíte vy, mladý pane? Už víte?
1: Nevím, děkuji, že mi říkáte pane, ale mám plán, dáme si teď pohádku a pak to pěkně rozseknu.
2: Jakože si nakonec vezmete jenom půlku melounu?
1: Ne, teď říkám, jakože se konečně rozhodnu, ale ještě předtím si užijeme pohádku. Úžounova pohádka.

0: Bylo nebylo, za sedmerou krtčí homolkou bylo. Žil jeden chuďas. Ženu mám, tři syny a pár sáhů vinice, jinak nic na tom světě širím. A mám-li jenom ten vinohrad, musím ho střežit jako oko v hlavě. Hrozny se už nalévají šťávou, budete synové moji po nocích hlídat, abychom nepřišli ke škodě. Dnes ty nejstarší, zítra prostřední a pozítří nejmladší jelimánek a tak dokola až do vinobraní.
1: Bim, bam, bim.
0: Odbíjí sedmá, je čas, chystej se, máma ti dá cosi do uzlíčku a džbánek ředěnýho.
1: Bim, bam.
0: Odbila sedmá a pak osmá z večera a hvězdy se na oblohu vysypaly jako z pytle mák. Mládenec na vinici rozbalil uzlík se slaninou a bílým chlebem.
2: Hej, chasníku, slyšíš mě?
3: I slyším. Ale nikde nikoho nevidět.
2: Podívej se na zem, ke zdi sklípku a uvidíš.
3: Co? Žába? Skákalka? Co chceš?
2: Dej mi kousek chleba na zub a kapku vína. Dvě neděle jsem neměla v hubě sousto, žaludek mi hraje na housličky.
3: Jen ať si hudlá třeba čardáše. Hus! Dívej z očí, odkud jsi přišla.
2: Však budeš litovat ty, nedojedo.
0: Žába tedy odhopkala a mládenec zadřímal. Když se probudil...
3: Pro pána! Mráko tam mě obchází, tudy se přehnalo stádo koní. Celý kus vinice mi podupali.
4: Takový lam železo, takový kolohrát a neuhlídá mi pár sáhů vinohradu. Dnes půjde druhý z vás. A to ti, holobrátku, povídám, vem rozum do hrsti a pozor na víčka, sic ti je posype sen. Mámo, dej mu raneček a nalej do džbánku.
1: Bim, bam, bim.
0: A odbíjeli opět věžní hodiny a po druhé a na nebes si vyšel na špacír měsíc jak lívaneček.
2: Ještě ti nevyhládlo, chasníku.
5: Vyhládlo, jak pak ne. Ale tuhle mám raneček. Počkat, kdo jsi a kde?
2: Kdo? Jen se podívej. A ne na lunu, dívej se dolů, k zemi. Kdybys mi udrobil pár drobtů chleba, přestalo by mi kručet, synku.
3: Tvoj kvákalka. Klič se mi, žábo, sice na tebe vezmu kámen.
2: Jak myslíš, nedopito? Však uvidíme, kdo se bude smát.
0: Mládeneček hnal žábu žabým skokem, pojedl a pak usnul jako kámen. A když se probudil...
5: Děs, aby to spral. Pohledím vlevo hrozny oškubané, pohlednu vpravo réva podupaná. Tudy snad prošlo stádo hřebečku.
4: Takový hrom do police, takový motovidlo. Nejradši bych vás oba hnal ze stavení, abyste věděli, jak chutná chleba u cizích. Dnes půjdeš ty, nejmladší z bratrů, a hleď, ať na vinici aspoň na jeden soudek zbude.
6: Netrapte se, tatínku. Co zbylo, to nám zůstane. Však já to ostrážím.
1: Bim, bam, bim.
0: A vyšel do vinohradu nejmladší. Dojde, usedne ke sklípku a hledí na tu nebeskou louku hvězdnatou, když se svečeřilo. Pak rozbalí uzlík a zakousne se do jídla.
2: Nadrob i mě kousek střídky, chasníčku. Po dva týdny mi outroby muzicírujou a pořád na prázdno.
6: I rád, jen kde tě hledat, nikde tě nevidím.
2: Tuhle, při zemi na kameni.
6: Nádej si, jen aby ti nezaskočilo. A zapij kalíškem míchanýho vína, aby sousto jíc nemsilo.
2: No, mládenečku, jen jsem se oblízla kvok. Za dobro patří dobro. Tuhle ti dám proutek měděný, stříbrný a zlatý. V noci přiběhnou tři koně. Jeden bude mít srst měděnou, druhý stříbrnou a třetí zlatou. Rozběhnou se do vinice, ale ty popadni proutky až vyhnije. Měděného měděným, stříbrnýho stříbrným a zlatýho zlatým. Budou jako beránci a ty uvidíš, co dobrýho ti z toho vzejde.
0: A stalo se zrovna tak, jak byla žába pravila. V noci se přihnali tři stepilí hřebci, řechtali, jako by bouřilo, dupali a hrabali, až stříkala hlína k černému nebi.
6: Na tohle já se nebudu dívat s rukama v klíně. Hej, měďáčku, však na tebe dosáhnu proutkem. Hej, stříbrňáku, i ty zlatý hřebče. Už jsem vás pokrotil, teď mi tu stojíte s kopyty do země zaraženými a hlavy až u země jako tři berani, když se pasou.
7: Neubližuj nám, budeš-li kdy co potřebovat, budeš-li kdy v ouských, švihni těmi proutky o holínku a hned budeme při tobě a splníme tvé přání.
0: A byli pryč, jako by je vítr do širé pusty zavál. Chasník se ráno slůvkem nikomu nezmínil, co se odestálo, a když nadešlo vinobraní...
4: Dobře si hlídal, chlapče, vinohrad jako dlaň a taková spousta hroznů. Žádný z vinařů v kraji nemá tolik beček vína. A jak je vonavé a jakou má jiskru.
0: Čas plynul po svém pořádku a stalo se, že král toho království jednoho dne přikázal.
4: Tuhle tu borovici vy poražte. Styčíte ji na rynku u kostela a na vršek přijde zlatá snítka rozmarínu. Ať troubí heroldi a bubeníci bubnují, že dám svou spanilou dceru tomu, kdo skočí s koněm do té výšky a strhne z vršku borovice zlatý rozmarín.
8: Sjelo se jich, co se vejde do ošatky hrachového zrna.
9: Princátka a knížátka a hrabát.
10: Prek z Anglicka a z Burgund.
8: Dokonce z Niderlandska a z Pomoří.
9: Ale stačili jen šimly a grošáky z pěnit.
10: A vyskočili sotva do polou, borový žerdi.
8: A pak najednou. Však jste ho viděli. Ten junák jim vypálil rybník.
9: Na měděným koni, v měděný zbroji se spuštěným hledím.
10: Jediný skok a rozmarín byl jeho.
8: Potom se po něm
9: slehla zem.
0: Však to byl nejmladší ze synů chudého vinaře, ale doma nedal nikomu vědět. Navlékl hazuku a když otec a bratři přišli z té podívané na rynku královského města, povaloval se na zápraží.
11: Měl jsi to, Jelimánku, vidět. Rozjel se ten měděný rytíř, jeden skok, a už měl zlatou snitku rozmarínu v ruce.
6: Viděl jsem to taky. A líp než vy.
12: Jak bys to mohl vidět, lenochu, když se válíš na zápraží?
6: Vylezl jsem na plot. Otamtud je rynek ve městě jak na dlani.
11: Jdu a hned ten plot svalím, abys už vícekrát neměl to potěšení.
4: S tímhle já se nespokojím. Tuhle tu jedli mi podřízněte. Styčíte jí místo borovice a na vršek uvažte zlaté jablko. Mám dceru jako růži stolistou, zas přijedou kavalíři. Kdo to jablko utrhne, ten bude mým zetěm.
8: Zase jich slétlo jak nočních motýlů k ohni.
9: Jak by ne, vždyť to děvče je jako barvičkama malovaný.
10: A co jen schvátili koně?
9: A mají z hamby pláš.
8: Za to ten na stříbrným koni.
9: Za to ten ve stříbrný zbroji.
10: Ten utrh zlatý jablíčko jak sadar v září.
8: A byl ten tam.
0: A bylo jako prvé, než otec se syny přišli z města, nejmladší ležel na prahu chalupy a nastavoval břicho slunci.
6: I nic mi neříkejte, vždyť jsem to viděl líp než vy.
12: To tak, vždyť ležíš na zápraží, pecivále.
6: Vylezl jsem si na chlívek a odtamtud jsem přehlíd až na městský rynek.
0: A dvěma bratřím nabobtnali hlavy krví v steku a rozházeli střížku od chlíva, aby jejich bratr napříště nic neviděl. Však znáte, krále, ti, když si umíní, nezastaví je nikdo.
4: To bych se na to podíval, abych tu holku nedostal pod čepec. Vždyť je jak bílá holubička. Tuhle ten topol mi podsekněte. Vyšší snad není v celém království. A na vršek mi dejte šátek zlatem vyšívaný. Kdo ten šátek strhne, ten bude mít nejkrásnější nevěstu, co se jich kdy vdávalo.
8: Takový procesí panáčků se hned tak nenajde.
9: Od kopyt odletovaly snopečky jisker do všech stran.
13: A všichni nakonec svěsili nos.
8: Jenom ten jeden, poslední.
9: Ten zlatý rytíř na zlatém hřebečku.
13: Letěl jak skřivan, jako červenka.
8: Utrhl šátek z topolu.
9: A kde pak je mu konec?
11: Plot jsme svalili, střížku od chlíva rozházeli.
12: Jsem žádostiv, co jsi viděl dneska, povaleči.
6: Všecko, povídám, všecičko.
11: A odkud? Snad ne ze zápraží.
6: Kde pak? Ze střechy stavení. Ale teď nechtějte pobořit i chalupu, sice vám otec dá co proto.
0: Chtěj nechtěj, bratříčci museli potlačit hněv. A co bylo zatím v královském městě? Heroldi a bubeníci se rozjeli do všech koutů království toho zlatého rytíře hledat. Ale dny plynuli a nikdo odnikud. Potom dal král svolat všechny statné mládence ze široka zdaleka, co se jich v zemi urodilo. Ale kde nic, tu nic. Teprve, když se poslední den na rinku ve městě vyprázdnil, zacinkali zlaté podkověnky.
4: To je on, mládenec na zlatém hřebci do zlata upnutý. Za kloboukem zlatý rozmarín, na ohlávce šátek zlatem krumplovaný a v dlani drží zlaté jablko.
6: Zdravím tě, pan tatínku králi. A tobě, princezno spanilá, chci darovat, co jsem ti z borovice, jedle a stopolu snesl. Takovou děvečku pěknou, jako je chrpa v lánu pšenice, bych na celém světě nenašel.
0: A radoval se král, radostí povyskakoval. Radovali se oči princezny, až se jí vrkoče rozpletly. Pak byla svatba, jak se patří, a všichni tancovali na dvě, na tři. Mládenec bratrům odpustil a se svou ženou šťasten byl.

0: a kluci, poslouchejte, už je novou pohádkovou školku a já mám konečně jasno.
1: Tak, pane Ušoune, tady to máte. Vynikající rozhodnutí, opravdu.
0: Děkuju, paní prodavačko. Naschledanou. Jen abych to ještě taky unesl. Je. To je tíha. Uf.
2: Ahoj, Ušounku, super, že jsi tady. Celkem ti to trvalo. Ale, co to vlečeš? Říkala jsem jeden meloun.
0: No jo, ale neřekla z který.
2: Takže?
0: No takže jsem vzal jeden od každého.
2: No, tak hlavně, že jsi sporadil. I když jsem myslela ten vodní, že si ho dáme na závěr jako dezert. Ale i ty ostatní se budou hodit. Vždyť je to skvělé ovoce.
0: Ne, to už ne.
2: Ušoune, co se ti stalo? Kde jsi? Kamarádi, poslechněte si písničku a já zatím zjistím, co se nám stalo s Ušounem, jo?
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, vítejte zpátky v Ušounově pohádkové školce, ve které víme, že odborníci nemají jasno v tom, jestli je meloun ovoce nebo zelenina.
1: Ano, ano. A dál?
0: A přísaháme na holej pupek, že až budeme příště Ušouna pro něco posílat, napíšeme mu jasně, co přesně chceme.
1: Tak, dobře. Tak a protože jsem teď dlouho přemýšlel, až se mi z plyšohlavy i z antény kouřilo, tak teď bych se moc rád zacvičil.
0: A já jsem pro.
1: Ušounovo cvičení. A budeme cvičit s melounem.
0: Ale mohl by se rozbít a někdo by pro něj musel na trh znovu.
1: Jo, no to už by asi někdo nepřežil. Takže si místo melounu vezmeme míč a budeme jen dělat, jako že je to meloun.
0: No, paráda. Tak, vezmeme jako meloun a budeme s ním točit okolo pasu a střídat u toho ruce. Budeme si ho pěkně přendavat kolem sebe.
1: Je, teď mi upadl. Ještě, že jsme ho vyměnili za míč, viď?
0: No, tak točíme, jde vám to krásně, holky a kluci.
1: A teď? Teď si ho z jedné do druhé ruky podáme nad hlavou.
0: Super. A ještě jednou zpátky. A ještě. A ještě.
1: A ještě. A teď si dáme na zem polštářky nebo nějaké značky jako kameny. Nedáváme si je moc blízko sebe, abychom to neměli moc jednoduché.
0: Pomoc! Mezi polštáři, tedy mezi kameny, je žhavá láva.
1: Jo, tak dávat pozor, abyste do lávy nespadli a neupadl vám tam ani meloun, to byste měli po svačince.
0: No jasně, a teď jdeme po kamenech tam a zase zpátky.
1: Uf, zvládl jsem to.
0: A mě taky neupadl meloun do lávy, krása. Tyjo, Ušonku, ale od té lávy je tu velký hic. Chtělo by to nějaké osvěžení, co říkáš?
1: No, to je přece meloun úplně nejlepší. A to proto, že je v něm hrozně moc vody.
0: Už mám na něj chuť. Nakrájíme ho.
1: Ne. Uděláme si z něj super nápoj, super pitíčko a holky a kluci to zkusí s námi. To bude jejich úkol.
0: No tak to se moc těším.
1: Ušounův úkol. Holky a kluci, připravte si dospělého pomocníka, jednoho, nebo dva, nebo tři, ale taky meloun, jeden, dva, nebo tři. A mixér.
0: A pokud váš pomocník, tedy asistent, zrovna nemůže, nebo náhodou nemáte doma meloun, náš úkol si pamatujte a splňte ho, až to půjde.
1: Tak, dospělý asistent nakrájí meloun a vy neostrým nožem pak ho nakrájíte na menší kousíčky.
0: Naházíte kousky melounu do mixéru a přidáte ještě malou skleničku vody.
1: Pomocník zkontroluje, jestli už je mixér správně zavřený.
0: A mixujeme!
1: A teď připravte tolik skleniček nebo kelímků, kolik vás je doma.
0: A do nich nalijte nejlepší nápoj na světě.
1: Přesně takhle je to jednoduché. Už tam nemusíte nic přidávat. Takhle je to nejvíc mňamy.
0: Jediné, co si můžete ještě do skleničky přidat, je brčko, abyste to mohli pít frajersky. A nebo třeba lístek máty na skleničku na ozdobu, ale nutné to není.
1: A dobrou chuť.
0: Já to jsem se krásně osvěžila. A Ušonku, věděl jsi, že někteří šikovní dospěláci do melounů také vyřezávají krásné obrázky a nebo z nich dokonce vyřezávají sošky?
1: Ne, A co vy, holky a kluci, vy jste to věděli?
0: Tak kdo žádné takové dílo neviděl, ať se podívá s rodiči na internet. To budete mrkat, co se dá všechno z melounu vytvořit.
1: Teda to je krása.
0: Skoro stejná jako vaše obrázky, které nám tu s Ušounem dělají každý den radost. Ušoun už má polepený celý pokoj a má už i plné šuplíky.
1: To ale neznamená, že mám vašich obrázků dost. Naopak, už se hrozně moc těším na ty melounové.
0: Přesně tak, holky a kluci. Dneska nám namalujte melon v celku nebo nakrájený.
1: Vodní nebo cukrový, anebo třeba ten, ze kterého už je mňamózní svěží pitíčko.
0: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou

slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem a sem. S kompasem, za pasem, chodím tam a sem. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Restart s Terezou Rašovou.
1: Vítejte opět v Dánsku. Expedice Sever pokračuje i dnes. Během expedice po Dánsku jsme už zjistili, co se dá například v Dánsku dělat. Třeba ochutnat křupavý bůček s petrželovou omáčkou. A jací Dánové jsou, že jsou dochvilní a nevychloubají se svými drahými auty nebo domy. Dnes pro vás mám minimálně 3 překvapující informace o vikinzích. Dozvíte se, proč si Hans Christian Andersen sebou na cestách vozil v kufru lano a taky, kolik cigaret denně kdysi kouřila bývalá dánská královna Markéta II. Řeknu vám taky, který dánský youtuber má 7,7 milionu sledujících a která významná osobnost dánské historie měla zlatý nos. Dnešní ranní restart bude nabitý k prasknutí zajímavostmi o dánských osobnostech.

K Dánsku patří neodmyslitelně vikingové, takže začneme u nich. Doba vikingů se datuje od roku 793 do roku 1066, kdy skandinávští mořeplavci z Dánska, Norska a Švédska podnikali cesty na svých lodích a ty velké lodě, ty se jmenovaly drakary, protože měly takovou dračí hlavu, a podnikali cesty do Evropy. Na moře se vydávali nejen kvůli dobývání nových území, ale i kvůli obchodu. Vikingové byli známí a obávaní po celé severní Evropě, ale zkazky o jejich krvežíznivosti prý nejsou až tak pravdivé. Vikingové rozhodně nebyli jen dobyvatelé, ale byli to úspěšní obchodníci, skvělí stavitelé lodí, výjimeční námořníci a objevitelé. Pokud si typického vikinga představíte tak, že má na hlavě helmu s rohy, musím vás zklamat. Skuteční vikingové takové helmy totiž vůbec nenosili. Tohle je podle mě první překvapující informace o vikinzích, kterou pro vás mám. Rohy na helmě by vikingům v boji překážely. Tuto podobu helmy si vymysleli malíři v 19. století, kteří rohy na helmy jen tak přimalovali. Pokud si představujete vikinga jako někoho, kdo se moc nemije, jste taky na omylu. Druhá překvapující informace. Na rozdíl od jiných tehdejších Evropanů se vikingové koupali každou sobotu. Sobota se v severských jazycích doslova nazývala dnem mytí, dánsky lørdag. Vikingové se koupali v horkých pramenech, potocích, jezerech nebo i lázních. Vlasy a vousy si pročesávali a upravovali dokonce každý den. Používali hřebeny, pinzety a čistili si uši. Hřebeny byly často vyrobené z parohů, kostí nebo vzácněji ze dřeva a patřily úplně k nejběžnějším osobním předmětům. A co dělali vikingové ve volném čase? Vikingové milovali bruslení. Brusle si vyráběli z vyhlazených koňských nebo kravských kostí, které si řemínky přivazovaly k botám. A děti vikingské si hrály s dřevěnými meči, vyřezávanými lodičkami a zvířátky. A děti i dospělí hrály hru Hnefatafl, což byla složitá desková hra podobná šachům, říká se jí vikingské šachy. A tato strategická desková hra sloužila k simulaci boje, ve kterém se obránci snažili zachránit svého krále před přesilou útočníků. Tuto hru hráli i dospělí a umět jí dobře bylo vlastně součástí vikingského válečníka nebo toho, co se po něm chce. Jednoho ze slavných vikingů si představíme už za chvíli a dozvíte se třetí překvapující informaci, a to, jak souvisí vikingové a technologie Bluetooth.

Posloucháte ranní restart expedici Sever. Jsme v Dánsku a já jsem vám slíbila, že vám představím jednoho slavného vikinga. Vybrala jsem si dánského krále Haralda Modrozuba. Harald Modrozub byl dánským králem v letech 958 až 986 a norským králem v letech 974 až 986. Takže vládl v 10. století. Harald se stal králem po svém otci Gormovi. Modrozubovo vlastní jméno znělo Harald Gormson, tedy Gormův syn, Gorm's son. Bylo to v jeho případě poprvé, kdy skandinávský král předal svou moc přímo svému synovi. Předtím to fungovalo tak, že po smrti krále bojovali o moc velmožové mezi sebou. Tentokrát tedy předal vládu otec synovi a bylo to určitě dobré rozhodnutí. Harald Modrozub přijal kolem roku 965 křest a tím zavedl v Dánsku křesťanství. V průběhu svého panování dbal o rozvoj státu, sjednotil roztříštěné dánské kmeny a ovládl taky jižní část Norska. V Jelingu nechal vztyčit dva runové kameny, tedy kameny, na kterých byly vytesány runové nápisy. Jeden kámen je větší a jeden je menší. Ten menší je starší a runový nápis na něm znamená Gorm král udělal památný kámen na počest Tyry své ženy dánské vládkyně. A ten druhý kámen je větší a je na něm napsáno Harald král postavil tento kámen na počest Gorma otce svého a Tyry matky své. Harald jenž dobil celé Dánsko a Norsko, jenž křtil Dány. Tento kámen se považuje jako zmínka o tom, že křtil Dány a je to vlastně důkazem, že přinesl na území Dánska křesťanství. Harald Modrozub je zajímavý taky svou přezdívkou. Podle jeho přezdívky totiž vznikla moderní bezdrátová technologie Bluetooth. Možná vás ani nenapadlo, že když si propojíte například sluchátka s telefonem přes technologii Bluetooth, máte si vzpomenout i na tohoto dánského krále a vikinga Haralda. Poprvé dostal král Harald přes dívku Blötent, anglicky Bluetooth, v Roskildské kronice, v latinském textu z 12. století, který nejspíš sepsal mnich z východního Dánska a bylo to tedy až po Haraldově smrti, takže za svého života takovou přes dívku neměl. A proč zrovna modrý zub, modrozub? Nejspíš proto, že jeden z Haraldových zubů vypadal tmavší než ostatní. Zub mohl mít tmavě šedomodrou barvu buď po úrazu z nějaké bitvy, anebo kvůli špatné hygieně. A taky ještě méně pravděpodobná, ale velmi populární a lidová historka tvrdí, že král tak moc miloval borůvky nebo ostružiny, až měl od nich neustále zbarvené zuby do modra. Logo Bluetooth je složené z run Hagal, což je krupobytí, to je taková hvězdička a je to H, a potom Bjarkan, bříza, což je takové B s těmi ostrými břížky, což odpovídá přesně těm iniciálám HB jako Harald Bluetooth nebo Harald Blotent. A proč se název Bluetooth inspiroval zrovna Haraldem? Král Harald sjednotil rozhádané norské a dánské kmeny a tvůrci technologie, což byly společnosti Intel, Ericsson a Nokia, chtěli stejným způsobem propojit a sjednotit různé typy zařízení, tedy počítače, telefony a další příslušenství do jednoho. A to je třetí, podle mě, překvapující informace o vikinzích, kterou jste možná ještě nevěděli, nebo už jste to věděli? Slavného vikinga Haralda Modrozuba jsme si tedy představili a za chvíli si budeme povídat asi o nejslavnější osobnosti celého Dánska, o Hansi Christianu Andersenovi. Dozvíte se, čeho se bál a co kromě vyprávění pohádek skvěle uměl.

Zdravím všechny účastníky expedice Sever, tedy vás všechny, kteří zrovna posloucháte Radio Junior. Jsme moc rádi, že jste na severu s námi dneska v Dánsku. Když se řekne Dánsko, kromě lega a vikingů se vám nejspíš vybaví i slavný pohádkář Hans Christian Andersen. Zaujalo mě, že příjmení Andersen se v Dánsku stále používá a je to čtvrté nejčastější příjmení. V Kodani, hlavním městě Dánska, připomíná Hanse Christiana Andersena socha malé mořské víly, která sedí na kameni. Tahle socha je považována za nejfotografovanější atrakci a památku v celém Dánsku. Měří sice pouhých 1,25 metru, ale i tak je o ní obrovský zájem a všichni turisté ji zkrátka chtějí vidět. Mezi slavné Andersenovy pohádky patří malá mořská víla. A znáte ještě nějakou? Možná jste už nějakou pohádku slyšeli ve vysílání Rádia Junior. Mezi jeho nejslavnější pohádky patří Sněhová královna, Ošklivé káčátko, Císařovy nové šaty nebo Princezna na hrášku. Celkem napsal Hans Christian Andersen 156 pohádek. Jeho pohádky formovaly dětství stovek milionů lidí po celém světě a Dánové jsou na tento odkaz nesmírně hrdí. Některé jeho pohádky ale nekončí šťastně, jak to u pohádek běžně bývá. Například pohádka Děvčátko se sirkami vypráví o holčičce, která prodává sirky. Venku je veliká zima a nikdo si od ní sirky nekupuje. Odehrává se to zrovna na Silvestra a holčička si postupně sirky zapaluje, až nakonec v té veliké zimě zkrátka umrzne. O čem je jeho pět nejslavnějších pohádek? Ošklivé káčátko je příběh o ptáčátku, kterému se všichni smáli, ale vyrostla z něj nádherná labuť. Andersen tím popsal vlastně svůj vlastní život. Malá mořská víla, ta je o mořské paně, která se zamiluje do prince a vymění svůj hlas za lidské nohy. Sněhová královna, ta je o statečné Gerdě, která hledá svého kamaráda Káje a toho unesla a začarovala zlá královna. Císařovi nové šaty, to je moje oblíbená pohádka. Podvodníci uší králi neviditelné šaty. Všichni dospělí lžou, že je vidí, dokud jedno malé dítě nezavolá, císař je nahý. Tak tohle mi přijde opravdu vtipné, představa, že tam chodí císař nahý a všichni dělají, že má šaty. No a pak poslední, pátá, asi nejslavnější Andersenova pohádka, to je statečný cínový vojáček. Je to pohádka o jednonohém vojáčkovi, který se zamiluje do papírové tanečnice a potká ho velmi smutný osud v kamnech. Takže ano, to je opět pohádka se smutným koncem. Hans Christian Andersen ale nepsal jenom pohádky, je autorem i básní, románů, divadelních her a cestopisů. A co určitě znáte, to je Noc s Andersenem. Akce, která se koná každý rok na jeho počest v knihovnách a bývá to kolem 2. dubna na výročí jeho narození. Jaký Hans Christian Andersen byl, tak to už si řekneme za chvíli. Dozvíte se, čeho se bál a také se dozvíte, proč si sebou nosil v kufru lano, když někam jel.

Hans Christian Andersen je sice známý jako pohádkář, ale jeho skutečný život zas taková pohádka nebyl. Byl plný podivností a úzkostí. Rozhodně to nebyl typický pohádkový dědeček a jak jsem pochopila, vlastně bych se s ním asi moc potkat nechtěla. Nejspíš tak trošku nenáviděl všechno a všechny. A co jsem o něm zjistila? Byl velmi vysoký, hubený, měl obří nos a obrovské nohy. Jako kluk se kvůli tomu styděl a děti se mu kvůli jeho vzhledu krutě smály. Andersen se strašně bál, že ho pohřbí zaživa. Proto měl u postele vždycky cedulku: jenom tak vypadám, ale nejsem mrtvý. Taky sebou vozil lano, aby po něm mohl slézt z okna, kdyby v hotelu začalo hořet. Příšerně se totiž bál požárů a bál se taky psů. Měl z nich takový strach, že když nějakého viděl, raději přišel na druhý chodník. Obával se taky bakterií a mikrobů, a to natolik, že kliky dveří předtím, než na ně sáhnul, otíral kapesníkem. Špína se mu zkrátka hnusila. I když měl tolik strachu, přece jen moc rád cestoval, projezdil celou Evropu, říkal, že cestovat znamená žít, a byl několikrát i v Česku. No a pak je tady vtipná historka o tom, jak byl Hans Christian Andersen na návštěvě u Charlesa Dickense. Andersen obdivoval anglického spisovatele Charlesa Dickense a v roce 1857 ho přijel navštívit do Anglie. Původně měl zůstat na pár dní, ale nakonec u Dickensových zůstal, víte jak dlouho? Dokonce dlouhých 5 týdnů. Byl prý naprosto nesnesitelným hostem, neustále plakal, vyžadoval pozornost a trpěl depresemi. A když konečně odjel, Dickens na zrcadlo v pokoji pro hosty napsal: Hans Christian Andersen v tomto pokoji spal 5 týdnů, rodině to připadalo jako věčnost. Dickens s ním okamžitě přerušil veškeré kontakty, takže myslím si, že Hans Christian Andersen už se zkrátka na další návštěvu k Dickens novým asi nepodíval. No a když Andersen vyprávěl dětem i dospělým své pohádky, málo kdy u toho jenom seděl, ale v rukou měl vždycky téměř nůžky a během mluvení bez předlohy stříhal z papíru neuvěřitelně složité ornamenty, třeba skřítky, čarodějnice, elfy, víly a zvířata. A na konci vyprávění papír rozbalil, dětským posluchačům ho daroval a zanechal je v němém úžasu, jaké krásné dílo dokázal během vyprávění z papíru vystříhat. Co mu dělalo radost? Určitě ne lidská společnost, ale bavily ho hodinové strojky a různá ozubená kolečka do sebe zapadající, nejrůznější časoměřiče, a to dokázal sledovat hlubokým vytržením celé hodiny a zbožňoval taky knihy. Shakespeara si pamatoval téměř doslovně, stejně jako svou vůbec první knížku, kterou přečetl, a to byla pohádka, nebo spíše pohádky Tisíce a jedné noci. Za chvilku už si představíme další osobnost, která pochází z Dánska a určitě jste o ní už někdy slyšeli. Řekneme si o osobnosti, která měla zlatý nos a nejspíš i ochočeného losa. No nevím, jestli uhodnete, kdo to byl.

0: Expedice Sever pokračuje, dnes se touláme Dánskem a povídáme si o osobnostech, které z této země pocházejí. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Rašová Terka, moderatérka. No a z Dánska pochází i významný astronom, astrolog a alchymista, který žil v 16. století. Víte, kdo to byl? Tycho Brahe. Byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy, který byl překonán až 60 let po vynalezení dalekohledu. Je po něm taky pojmenovaný jeden z nejvýraznějších kráterů na měsíci, Tycho. Ve 12 letech začal Tycho chodit na univerzitu v Kodani, kde studoval právo, jazyky a rétoriku. Pak ale 21. srpna roku 1560 uviděl zatmění slunce, tedy částečné zatmění slunce. A toho natolik fascinovalo, že se začal zajímat o nebe a o nebeská tělesa. Nejprve sám a potom přesvědčil svého strýce, aby mohl změnit studijní obor a aby mohl začít studovat matematiku a fyziku. A po strýcově smrti v roce 1565 se přestal věnovat právu a zabýval se už jen astronomií. Proslavil se i astrologickou předpovědí smrti tureckého sultána, kterou odvodil ze zatmění měsíce. V prosinci 1566 se po večírku u profesora Bachmeistera udála ale nemilá věc. V době svých 20. narozenin se Tycho dostal do sporu s jedním svým krajanem a ten spor vyvrcholil v noci 29. prosince soubojem, v němž přišel Tycho o část svého nosu. Traduje se, že si nechal vyrobit protézu ze slitiny zlata a stříbra, kterou pak připevňoval mastí s vrstvou pudru. A nakonec se prý oba protivníci smířili a nadále zůstali přáteli. Nevíme jistě, jestli nosil Tycho Brahe opravdu pořád zlatý nos. Našla jsem informaci, že to tak úplně nebylo docela, že Tycho Brahe přišel o část nosu v souboji. To je pravda. Že si udělal nějaký zlatostříbrný nos, to je asi také pravda, ale nosil ho jenom při slavnostních příležitostech a běžně používal protézu z mosazy, tedy což je slitina mědi a zinku a nikoli ze zlata. Ale přezdívka muž se zlatým nosem mu prostě zůstala a vychází právě z legendy, která se nejspíš opravdu jako stala tento souboj. Slavný dánský hvězdář Tycho Brahe, který žil i na dvoře císaře Rudolfa II. V Praze a tady také v roce 1601 zemřel, kromě toho, že měl umělý nos, prý vlastnil i ochočeného losa. A to mě přišlo tedy zajímavé. Dokonce jsem se dočetla, že tento los jednou se napil piva a nějak se prostě zamotal a chudák si zlomil nohu. Jestli je to pravda, jestli se to opravdu stalo, to nevím, ale legenda o tom vypráví. Prý nějak šel ze schodu nebo spadl ze schodu a potom dokonce kvůli tomu zemřel ten los. Nejvýznamnější stopou po Tychonu Brahem v Praze je jeho náhrobek v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze. Takže pokud byste se chtěli vydat po jeho stopách, tak můžete a můžete se tam podívat. Je tam taková renesanční náhrobní deska z červeného mramoru. Zobrazuje Tycha Braheho v brnění a s rukou na erbu a je to jedno z nejnavštěvovanějších míst, které jsou spojené právě s tímto mužem v Česku. No a za chvilku už si budeme povídat o jiné osobnosti Dánska, která stále ještě žije. Je to bývalá královna Markéta II. A dozvíte se například, kolik kdysi kouřívala cigaret, anebo jaké zajímavé knihy kdy ilustrovala.
1: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Posloucháte ranní Restart Rádia Junior Expedici Sever. My už jsme si řekli, že vikingové nenosili helmy s rohy, že technologie Bluetooth je spojená s jedním slavným vikingem, králem Haraldem Modrozubem. Řekli jsme si, že Hans Christian Andersen se bál.

jednou z nejmilovanějších a nejzajímavějších dánských osobností. Dánové ji zbožňují pro její nekonvenční povahu. Je to totiž uznávaná ilustrátorka, malířka a scénografka. Pod pseudonymem ilustrovala dánské vydání Tolkienova Pána prstenů, ilustrovala taky dánské vydání knihy Hobbit a neb cesta tam a zase zpátky. Navrhovala kostýmy a scénografii pro baletní představení a filmy a nebojí se na veřejnosti objevovat v barevných, vlastnoručně navržených šatech. Taky má pejska jezevčíka, je to fenka jménem Týlia. A Markéta II. Je známá také svou vášní pro archeologii. Nejenom, že v letech 1960 až 1961 studovala prehistorickou archeologii na Girton College v Cambridge, ale taky se aktivně účastnila různých vykopávek, mimo jiné v Itálii, Egyptě, Dánsku a Jižní Americe. Markéta II. Studovala ale taky politologii a mnoho dalších škol, umí plyně dánsky, francouzsky, anglicky, švédsky a německy. A Markéta nastoupila na trůn v roce 1972, když jí bylo 31 let a stala se po svém nástupu první panovnicí v Dánsku od Markéty I., což byla vládkyně skandinávských království v letech 1376 až 1412. Markéta II. Vydržela na trůně neuvěřitelných 52 let a v roce 2024 sama abdikovala, to znamená, že se vzdala trůnu ve prospěch svého syna Frederika X. a ten vládne v současnosti. To už jsme si říkali. Dánská královna Markéta II. Byla ale taky známá svým celoživotním silným kuřáctvím. Kouřila až 60 cigaret denně, což jsou přibližně 3 krabičky. A od roku 2006 se pak rozhodla omezit kouření pouze na soukromí, aby kouřením na veřejnosti nekazila mládež. Jak je to teď, jestli královna Markéta II. Kouří nebo ne? To jsem si hledala, ale nejsem si úplně jistá. Jako našla jsem informaci, že teď už nekouří, ale jestli je to opravdu pravda, to si vám netroufám tvrdit. No a zajímavost na závěr je taková, že Markéta II. Odmítá používat mobilní telefon a internet a říká, že bez nich je velmi spokojená. Za chvilku už si představíme současnou YouTubeovou hvězdu Dánska, která má na YouTube 7,8 milionu odběratelů.

Slíbila jsem vám, že si představíme slavného dánského youtubera, který má přes 7,7 milionů odběratelů. Říká si Krainer a věnuje se hlavně hraní počítačových her, hraje Minecraft, Roblox nebo i Fortnite, natáčí videa v angličtině a je známý svými vtipnými výzvami, herními dobrodružstvími a velmi energickým stylem, kterým děti baví. Videa na YouTube dává už od roku 2011 a Krainer v minulosti často používal přezdívku Krainer 1422. To číslo 1422 se stalo taky jeho tajným symbolem a občas schválně upravuje délku svých videí přesně na 14 minut a 22 sekund, což jeho fanoušci milují. Krainer taky miluje žlutou barvu, proto vás nepřekvapí, když ho uvidíte ve žlutém tričku, nebo když jeho herní postavičky prostě jsou žluté. No a zajímavé je, že Krainer dokázal něco opravdu neuvěřitelného. Hned během prvního roku od založení svého hlavního kanálu pokořil hranici 1 milion odběratelů. Svým fanouškům říká šílená rodina, Crazy's Family, a taková zajímavost o něm, má velký strach z hluboké vody. V Minecraftu klidně prozkoumává nejhlubší oceány, ale v reálném světě má strach z oceánu a hloubky, čemuž se říká talasofobie. Je to taky milovník zvířat, má dva pejsky a jednu kočku a už je to taky dokonce tatínek, má dvě malé dcery, které se jmenují Karla a Laura. No, pokud by vás něco víc zajímalo a chtěli byste vidět, jak vypadá, tak není nic jednoduššího, než se podívat na YouTube a zadat si tam Krainer a už uvidíte tuto minecraftovou dánskou hvězdu. No a jako posledního si za chvilku představíme slavného dánského architekta a designéra, který se jmenuje Arne Jacobsen.

Posloucháte Expedici Sever, ranní restart Rádia Junior. My jsme si představili spoustu zajímavých a významných dánských osobností a teď nás čeká pro dnešek ta poslední. Je to Arne Jacobsen. Je to, nebo spíše byl, protože už zemřel v roce 1971, byl to světově proslulý dánský architekt a designér, který se stal jednou z nejvýznamnějších osobností takzvaného funkcionalismu a dánského modernismu. A proslavil se svým takovým zajímavým přístupem, protože on nejenže stavěl dům nebo navrhl celý dům, ale on navrhoval rovnou i všechno vevnitř, takže i celý interiér, včetně nábytku, svítidel, textilií a příborů. No a přesně takovýto dům, to byl třeba Sas Royal Hotel v Kodani, který postavil v roce 1960. Je to první kodaňský mrakodrap, pro který Jacobsen navrhl kompletně všechno, od fasády až po popelníky, a pokoj číslo 606 je dodneška zachován v původním stavu jako muzeum, takže byste se tam mohli jít podívat. No a další věc je, že on vymyslel takové speciální nábytky. Jacobsen navrhoval nábytek, který svým tvarem připomíná zvířata a různé věci kolem nás. Dá se to zapamatovat velmi jednoduše. Například navrhl židli, která se jmenuje mravenec. Má takový zúžený pas, kulatou hlavu přesně jako mravenec a původně měla dokonce jenom 3 nohy. Navrhl taky křeslo, kterému se říká vejce. To vypadá jako obří skořápka a když se do něj posadíte, tak vás schová úplně před celým světem a nikdo na vás nevidí. Nebo navrhl křeslo takzvanou labuť. Ta nemá žádné ostré hrany a područky vypadají jako roztažená labutí křídla. To jsou slavné výtvory tady toho velmi významného a proslulého dánského architekta a designéra Arneho Jacobsena. A když on byl malý, tak trošku rebeloval, ale rebeloval tak po svém. Neměl rád školu, učení mu moc nešlo. A když se mu doma nelíbily barevné tapety s kytičkami, které mu rodiče vybrali do dětského pokoje, tak víte, co udělal? Přetřel je, ale úplně na bílo, protože bílá barva je teď v Dánsku velmi oblíbená v kombinaci s takovým tím světlým dřevěným nábytkem. No tak to je něco úplně klasického, je to takový ten čistý minimalismus, Dánové používají velmi jednoduché tvary, jednoduchý design a to se jim líbí zkrátka i do dneška. No a tímto bychom mohli pomalu, ale jistě ukončit představování všech dánských významných osobností, i když by se jich našlo určitě mnohem víc. Já se na vás budu těšit zítra, kdy se vypravíme do Grónska a v pátek se vypravíme na Faerské ostrovy, protože Grónsko a Faerské ostrovy také patří k Dánsku. Tak se na vás budu moc těšit. Přeju vám krásný den, loučí se s vámi Rašová Terka, moderatérka. Ahoj.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Za názvem Tři spravedliví se skrývají tři kopce. Tomu, kdo na ně vstoupí, nezbývá než mluvit pravdu. Co se bude dít dál? To se dozvíme v pohádce, kterou napsal Karel Šiktanc. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Ladislav Mrkvička, Jiří Holý, Ivan Gýbel a další.

0: To bylo ještě lesů víc než holé země. To ještě troubilo se na věžích. To ještě světem chodilo se pěšky. A noci po vsích, pohledněte, černé jako holínka a tiché do všech stran. Kdo měl kde hlavu složit, spal jak z kamene. A kdo byl bez starostí, snil o dobrém ránu. Tady ten dům, co dřímá, to je vojenecká hospoda. Plná až po půdu. Neboť byl dneska trh. Pilo se, zpívalo, slavilo přes půlnoc. Teď všichni pod peřinkou. Jen ti dva na seníku, co přišli pozdě, každý zvlášť se ještě vrtí ve vonavém seně. Starý by mluvil, mladý radši spal. Oba dva trošinku zvědaví na ráno, kdy se snad ponejprv na vlastní oči spatří.
1: Dlouho už chodíš?
2: Sem tam už můžu se zavřenýma očima.
1: Stačilo by takhle
2: napřáhnout ruce a...
1: Já sedlačil na svým. Jenomže samotnýho práce tě přeroste a k stáru vysype tě zevrat.
2: Taky už nemám nikoho. Měl jsem kamarády, ale rozprchli se jak brabci.
1: Já měl syna.
2: A co? Nechtělo se mu dělat.
1: Už je to pár let. Neschodli jsme se.
2: To bývá. Já měl tátu rád, jenže mi brzo umře.
1: Chtěl by ho najít, je mi po něm smutno.
2: Takže proto se tlučete světem. Máte aspoň síle. Já jako pěší pták. Jdu rovnou za zobákem.
1: Chodím a ptám se. Je prej tu někde blízko nějaká, co je přeskouzlá přes čáry, často prej lidem pomůže. Říkají jí plachetka.
2: Plachetka. To je divný.
1: Neslyšel jsi o ní? Musím ji najít. Třeba něco poradí. Člověk se přece nemůže jen tak ztratit ze světa. Byl to ještě kluk. Kluk jak topol, pane bože. Kdyby byl tenkrát, když jsem to myslel dobře. Co pak mě napadlo, že už ho víckrát neuvidím.
0: Stařec ještě chvíli mluvil. Už jen do tmy. Do křehonkých pater sena. A pak nic. Pak všude ticho. Na dvoře, v hospodě a v celém božím světě, odkud sem ti dva přišli z různých stran, aby tu složili hlavu. Leželi kousek od sebe. Cizí si věkem, blízcí samotou. A snili si svůj vandrovnický sen, na jehož konci bylo všední ráno.
3: Co děláš? Teď to ulomíš.
4: Pst, koukám, jestli tu někde není díra. Nemám na nocle.
1: Nech toho. Nějak to vyrovnáme. Co za to můžou chtít?
4: Jo?
1: Tak jo, to děkuju.
4: Domlel jsem včera z posledního.
1: Co kulháš? Něco s nohama?
4: Jo, s jednou. Už asi 7-8 let.
1: A sakra.
4: Pajda. Pajda mi říkají. Trochu se kolíbám, trochu se houpu jako stará kachna.
5: Hele, sluníčko, půjde se po suchu. A bude brzy žízeň.
6: Tak co? Vyspali?
5: Jo, jako koroptvičky.
1: Co budeme dlužní, šenkýři?
6: Každej 2 groše, skoro zadarmo. A spaní je to slušný, to musíte říct.
1: Zaplatím za oba. Já chtěl jsem se zeptat, tady někde blízko prej je nějaká bába, co má divnou moc, Plachetka.
6: To ano, tetka Plachetka v Milošovickém lese. Bába bych neřekl, ale bláznivá. Na hlavu víme, pořád je celá zahalená jako jeptiška a ptactva kolem ní, rorejsi, dudci, kukačky, jak by je měla na hedvábných nitích.
1: Umí prej různá kouzla.
6: Ale jo, lecos prej uhádne, lecos prej pomůže. Jenže s ním mluvit, to je jako s tatarem. Veršičky, písničky, jak by od mala strašilo na cimbuří.
5: Fraštěná, co?
1: A kde ostává?
6: To je kus cesty, tamhle tím úvozem k Černému údolí. A pořád mezi vršky, až bude širej les Milošovický. A na samém konci skoro u bažin má svoje stavení. Sotva jí spatříte, je tam jak ve vězení.
1: Děkuju.
6: Není zač.
1: Snad to najdu.
6: A přeju šťastnou cestu.
1: Takže, mladej, dobrý pořízení. Já půjdu tam v tu stranu.
5: Vy na to věříte? Na tyhle čáry máry? Nějaká trhlá ženská. Viděl jsem jich dost.
1: Když je ti ousko, věříš na všecko.
5: To jo, to asi jo. Mě taky párkrát už napadlo, že by ji třeba někdo uměl spravit. Tuhle mou zohýbanou mátohu. Tenkrát ten felčar, aby ho vzal čert. Jdi, však to rozchodíš. Prej se to samo poddá.
1: Někam si spát?
5: Jo, do Zbinský Rokle.
1: To směl asi vypito.
5: To taky. Ale vesnická rovačka, znáte to. Dvě party po muzice pustili se do sebe. Jenali jsme je jak husy. Jenže jeden ten neřád strch mě nad propastí za nohy a dostat ho do ruky, tak neodleze živej.
1: Co víš? Třeba na to něco je? Nějaký zaříkadla, nějaký koření? Za zeptání nic nedáš.
5: Ani nemám co.
1: Tak vidíš. A stejně je ti jedno, kam se poděješ.
5: Jo? Rovnou za zobákem.
0: Potká se řeka s potokem, potká se cesta s pěšinou, potká se starý s mladým. A jak tak spolu chvíli jdou, náhle jim oběma na světě lehčej a ve dvou kvaltovnější cesta. Jen jsem tam na lávce či v hustém ostruží napřahal stařec ruku k mladému a pomáhal mu srovnat chromou nohu. Zavřel se údol, otevřel se les. A v samém jeho konci, to už popolední, zahlédli mezi kmeny hrubý, strmě napřímený plot.
1: Počkej, to je ono.
5: Můj ty strejčku, dyť je tu sád. Hrušky a jabka přímo prostřed lesa. A hele, bouda sotva pro jednoho.
1: A podívej, těch ptáků. Tam na tom kůlu jsou jak přilepený.
5: To není kůl. To býval asi strom a pěknej statnej. Stojí tam na prostředku jakoby vytesanej z kamen.
1: Potichu. Musíme oblídnout, jestli je vůbec doma.
5: To chcete čekat, až se uráčí? Co pak jdeme se zlou? Jdeme o pomoc a o radu. Hej!
1: Počkej, co blázníš?

0: moco. Slyšíte?
1: Táťátka, ticho! Jdou k nám hosti zdaleka z horní usedlosti.
2: Pro pána, paní, jak to víte? Vy jste mě čekala.
3: Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení.
4: Žekýř měl pravdu. Ani skrz kápy nevidět do tváře. A hleďte ta havěť, náhle potichu, a táhne za ní jako černá vlečka.
2: Odpusťte, paní, jdeme o radu. Znáte prý pomoc na rozličné rány.
4: A že prej umíte dokonce čarovat.
3: Něco nesmím, něco mohu, poručeno pánu Bohu.
2: Hledám syna. Už je to léta, co odešel z domova. Měl svoji hlavu a já taky svou. A od té doby chodím širým světem sem a tam. A dal bych za to nevím co, kdybych ho zase našel. Nemůžete mi poradit?
3: Nemůžu. To můžou jinačí. Tu máš tři jablíčka. Třeba ti postačí.
5: A na mou duši. Tři žlutá jablka ukápla ze stromu a žlutě letěla přes plot a přes hloží a padla rovnou do starcovy hrsti.
2: Děkuju, paní. Děkuju. Ale já myslel...
3: A co tenhle druhý? Co pak toho bolí? Měl by spíše chodit o dubové holy.
6: Můj ty strečku. Jak pak to o mě víte, paní? Pojedám se jako mrzák světem kolik let. Při jedný rvačce padl jsem pospátku do Zbyňské rokliny a noha jako chromá. Kdybyste uměla něco jí namluvit, něčím jí uprosit, aby zas obživla, ukradl bych pro vás třeba na zvonici zvon.
3: Neumím, to umí jinačí, tu máš tři hruštičky, třeba ti postačí.
5: A na mou duši tři hrušky ruměné ukápli ze stromu a rudě letěly přes plot a přes hloží a padly rovnou do pajdovy hrsti.
6: Děkuju. To jo. Ale co s nima, paní? Co s jabkama, co s hruškama? Přišli jsme poprosit o nějaký ten zázrak.
1: Ptáčkové! Ticho!
3: A vy dva poslouchejte. Musíte daleko. Přes stroje bažiny, přes stroje roviny. Až tam, kde kousek od sebe stojí. Tři spravedliví. Jen oni mají svrchovanou moc. Rozhodnout navždy. Zda vám souzeno, co každý z vás si žádá.
6: Ti chlapi, paní, taky čarujou jako vy.
3: Tři spravedliví jsou tři kopce v běloveckých rovinách. Hranatý, holohlavý, Habán.
6: Podivný jméno.
3: Zde máte na cestu dva pruty. Pro každého jeden jabloňovej a hrušňovej. A ty vás povedou i močálem, i plání.
2: Děkujeme, paní. Děkujeme za pomoc.
4: Kmotře, podívejte.
5: Za tetkou plachetkou zvedlo se povětří a jako by ji popohnalo do prostředka zahrady. Už z ní byl jen ten plášť a kápě a předaleký hlas, z kterého sem tam už jen malý kousky.
3: Všechno se ví, i to, co není, takové boží pořízení.
5: Ty dva pruty, jabloňovej a hrušňovej, ty dvě hole, které jim bláznivá přes kůly podala, jako by se jim v rukou sami hnali vpřed, jak by je oba táhli. táhli, jak by je vlíkli skrz pole i les. A ty tři hrušky a ta tři jablka z tečiny zahrady vysmekly se jim z nenadání z kapes, kousek od bažin, a koulely se červeně a žlutě na krok před nimi, aby jim v sítinách a zrádných propadlech ukazovali cestu. Můj ty strejčku, starý a mladý samým úlekem div nestratili řeč. Zvláště když k večeru za trojí rovinou zdvihly se k nebi těsně při sobě tři potemnělé kopce.
2: Ten první zleva, to je Hranatý.
4: A Holohlavý nemá ani keř. Ten uprostřed, ten nejvyšší, je Habán.
2: Víš co? Ráno se rozdělíme. Každej na jeden. A budeme hledět s někým z těch tří spravedlivých mluvit.
4: Snad se tam dopajdám. Spruboval bych ten Holohlavý vršek.
2: Já zkusím Hranatýho. A jestli nikde nic, polezem pozítří tam k tomu nejvyššímu spolu.
5: Ustýleli si pod křovím a skoro nestratili slovo. Nějaká úzkost s nimi. Nějaké divné tušení, že od té chvíle, co je oslovila Plachetka, děje se kolem cosi tajemného, čemu se ještě ráno Pajda smál a čemu starej jenom slepě věřil. Jen však, co ulehli, spali jak kameny. A ráno Pajda první rozesmál se úlevou a první pohnul se k holému kopečku a mával starci hrušinkovým prutem.
7: Dělejte! Ať jsme do večera zpátky! Sejdem se zase tady pod šípkem.

0: Co se to najednou? Jakoby Čet měl svatbu. Mord, sakra. Že mě to nesfoukne. A už jsem skoro na samotném konci. Co? Je tu někdo? Jakoby něco. Ne. Musím po čtyřech. Vlastně po třech. Ta moje mátoha je sotva k podpírání. Cože? Je tady někdo?
1: Je. Všude je někdo. Nikde nejsi sám.
0: Počkej. Ještě se postavím. Kdyby ten zatracený vítr...

0: No vidíš, dokázal jsi to. I s tou svou křivou nohou, kterou máš za trest, kterou jsi zavinil.
1: Co já? Ty jsi snad ztratil rozum. Vždyť kvůli tomu se sem štrachám, že mě ten neřád strhl do rokle a teď se vleču po světě jak pes.
0: Mlč. Tady nahoře se nelže. Na toho chasníka si čekal s kumpánem a přepadl ho, když to nečekal. Jenže byl silnější a zhodil tě z té stráně. Za toho tvoji kamarádi stloukli div, že doplazil jsem domů.
1: Tak co k nám lezl? Co pořád šmejdil v naší vsi? Ten bůh ví odkud. Nastrojenej.
0: A koukal po holce, co se ti líbila.
1: Ty jsi ten spravedlivý. Takže všecko víš? Byla jak obrázek. Upřímná, veselá. A viděla jen jeho. Tancovala jen s ním. Jen na něm visela dobrýma očima. Když na to pomyslím, já bych ho...
0: Pořád ti ještě leží v hlavě.
1: Jak ostrý balvan. Jako nůž.
0: Tak se mu pomstí. Tak nelez do kopců s kajícným prosíkem a vyříď si s ním svůj účet.
1: Lehko se řekne. Ale jak?
0: Pomstí se na otci. Vždyť na co máš ten prut?
1: Na otci? Počkej, já ti nerozumím.
0: Ten, co šel s tebou, ten, co hledá si, to je jeho otec.
1: Pane Bože.
0: Tak, a nestůj. Pomsta je sladká. Na co máš?
2: Hvízdalo, fičelo. Však Pajda, jak se na vrcholku obracel, jak se sbíral na zpáteční cestu, neslyšel z toho z nenadání nic. V hlavě mu hučelo. A hůl ho v hrsti začala pronikavě hřát, jak by ji vytáhl z ohně. Stanul a ohlížel se po kopcích co na blízku. Leč, ač byl ještě vrchovatý den, vše kolem náhle pod mrakem, jak v půlnoci. Habán i hranatý mizeli v temném šeru.

0: sama sušina a klest na samým mořku. A ta tma, najednou tma a pořád nikde nikdo. Hej! Hej! Slyšíte mě? Jdu od plachetky ke třem spravedlivým.
1: A proč tak křičíš?
0: Co? Já jen...
1: Co tady křičíš jako na statku?
0: Já už nic nemám. Všecko je dávno pryč.
1: Po božím právu. Zalklo se to pýchou. Tvou selskou pýchou a tvou chtivostí. Proto jsi ztratil syna.
0: Byl samý vzdor a samé odmlouvání. Večer co večer někde po venku s čelátkou, s chasníky. Je to dlouhé, je to smutné. Všecko bych ti to... Nebýt tahle tma, všecko ti řeknu klidně rovnou do očí.
2: V tu chvíli rozžalo se kdeco po kraji. A proti starému na samém konci vršku, pálčivě zlaté, čistě planoucí, povstalo plné slunce. Vše jak by couvlo. Rozplakal se zrak. Starej si zakryl oči strnulýma rukama.
0: Au! Odpust! Sotva vidím!
1: Jak jsi spřál? Zpříma se do očí mluví jenom pravda.
0: Krištof byl dědic gruntu, jediný můj syn. A pořád měl svou hlavu. Přes den v práci se činil, jo, to musím říct. Však přišlo k večeru, popad koně, hnal se za nimi, jak by mu chytla hlava.
1: Byl mladý, chtěl být s druhými a žít. A tobě všechno má. Ještě lán a ještě louku, ještě les a všecko kolem. Horní pantáta.
0: Měl to mít všecko po mně. Měl se mít dobře, jako já. A když se jednou vrátil skoro k ránu,
1: zbytej a zemdlenej, že sotva dolezl ke vratům do polí.
0: Ty jsi ten spravedlivej, viď? Víš všecko. Začal jsem křičet, kdo by nekřičel. Aby šel tam, kde byl. Aby šel za těmi, co ho tak zřídili.
1: A že už darmo vraceti se domů.
0: Všecko ta cháska, všecko ta sebranka ze vsi a z haluzen.
1: Takže to oni jsou především na vině.
0: Doma měl všecko, co si mohl přát.
1: Tak proč je nehledáš? Necháš je vandrovat po světě bez trestu? Nač máš ten jabloňový prut?
0: Počkej! Špatně tě slyším. Nevím, kde teď jsou.
1: Blizoučko. Jeden z nich přišel včera večer s tebou. A právě ten, co se s ním první prál. Zrovna se loučí tamhle, za holohlavým.
0: Co? Ten pajda?
1: No jdi, co stojíš? Pomsta je sladká. Na co máš tu hůl?
2: ještě den, však praky kolem visely tak nízko, že vrcholy tří kopců, jak by zatažené oponou. A přítmí po zemi až úzko. Ze dvou z těch vršků šly dvě nahrbené postavy. A jednu ruku slepě napřaženou před sebe, tu a tam v chůzi náhle zůstávaly stát, a v druhé štíhlou hůl vysoko nad hlavou nazdař Bůh hrozili do zlověstného šera. Někde tam dole čekal růžičkový keř. A tichý příslib pomsty.
0: Mladý! Pojď! Jen pojď! Už tě tu dávno čekám. Bojí se ukázat? Však si tě najdu. Neboj se! Bojí se? Kdo má proč? Však já ti povím proč! Vedle, starý! Kousek vedle. Máš už hod starý oči. Ale nohy dobrý. Ne jak ty! To je zase vedle. A co? Tohle! Jenom se neboj. Já tě naučím. Jestli to můj kluk tenkrát nestačil, já to teď brzy stihnu. Tvůj kluk byl rád, že od lesa zaživa. Dostal, co zasloužil si. Jen se ukaž, ty chromajzle. Bylo vás na něj aspoň 10, viď? Jo, možná víc. A ty jsi mi dodnes něco dlužnej za něho.
2: Byli už těsně jeden vedle druhého a hole vstekle tloukli do prázdna a obě volné ruce po sobě hladově chmatali, jen aby dosáhli na toho druhého a srazili ho na zem.
0: Tady jsi, však já tě... Jsi pomalej, to musíš takhle.
2: Oba se napřáhli k těžkému úderu a ty dvě hole, Jabloňová a Hrušková, jak srazili se, praskli jim náhle rovnou v půlce, takže jim v rukou zbyly jenom třísky. A Pajda při té ráně ještě uklous na kamení, jak se s ním zvrtla pokřivená noha.
3: Ta zpropadená šlapka.
0: No, vidíš, teď se ti hezky leží, viď?
3: Tak dělej, uhoď. No dělej, uhoď, ať máš vyhráno.
0: Takže jo, tohle je dobrý kámen. Tohle je kámen zrovna do ruky, já se...
4: Co? Kdo to? Slyšel jsi to? Slyšel jsi jeho hlas?
3: Jaký hlas? Co děláš? Proč to protahuješ?
4: Žije. On žije. Slyšíš? Žije. Volal tatínku. Tatínku. Volal pro pána. Tak mi neřekl nejméně 20 roků.
3: Váš si?
4: Kdo jiný?
3: Že jsem ho neslyšel. To musel od někud z dálky.
4: Od někud. Z konce světa. Staň. Odpust mi to všecko. Já už se bál, že není na světě, proto jsem byl jak...
3: No, přeji vám to, pánbu, že je živ. Ale kde? Proto jsme přece přišli. Já s tou svou Pajdou a vy, prosím. Ta hrozná tma, jak by nám zatemnila hlavu.
4: Víš co? Zítra tam půjdeme spolu. Na toho habána. A znovu poprosíme. Můj Bože. Spad mi na mou duši kámen se srdce.
2: Ulehli jako včera pod šípkový keř. Znaveni dlouhou chůzí, znaveni zápasem, znaveni krutou zlobou, kterou jen s božím dopuštěním přemohli. Kraj byl teď vlídný, plný hvězd. Leželi vedle sebe, tiší, mlčenliví. Zdálo se, že je spánek objal laskavýma rukama a ukolébal ke snu.
0: Ty nespíš.
3: Však vy taky ne. Jenom tak tlučem špačky. Jak by tu všecko z nenadání tlačilo.
0: Já pořád myslím na zítřejší den. Už aby bylo ráno.
3: Víte co, kmotře? Já tam s vámi na Habána nepůjdu.
0: Blázníš, když už jsme tady. Jestli je poprosíme.
3: Mně se tam nechce. Tam se nesmí lhát. Já jim neřek všecko. Já tenkrát řekl jsem hospodskýmu v naší vsi, aby všem nalíval třeba až do rána. Že všecko zaplatím, když toho vašeho provždycky poučí, že už se nesmí vrátit. Slyšíte? Proč nic neříkáte? Říkám to všecko na rovinu, tak jak to je.
0: Takže ten Šenkýř dostal zaplacíno tuplem.
3: Tuplem? To ne, já jen ten jeden večer.
0: Já jsem mu poslal vozem 7 sudů vína, aby je rozlil těm tvým kumpánům. Kvůli té holce, aby za ní kluk už nechodil.
3: Ale teď byla jak obrázek. To kvůli ní jsem tenkrát všecko.
0: Byla to holka po Ševcovi. Máma se živila posluhou na Panským. A můj kluk dědil celý horní statek.
3: Pro pán. Teď my jsme tenkrát byli jedna ruka. Teď my jsme ze samého strachu o ty dva schystali jeden a ten samý skutek. A s tím chcete jít zítra na horu?
2: Mladej byl jako na trní. Spát se mu nechtělo. A čekat na úsvit, nechat se zpovídat tam těmi nahoře. Na to se těšil čím dál míň. Zvlášť, když teď věděl, jak to všechno bylo. Noc byla divná. Hvězd už jak na seto a měsíc veliký jak kolo odvozu.
3: Mně se to nelíbí. Včera byl den a bylo všude tma. Dneska je noc a všude rozsvíceno jako o pouti.
0: Je to divotvorný kraj. Proto jsme tady. Jestli jsou spravedliví, tak nás spravedlivě rozsoudí a třeba pomůžou.
3: Jsou to zlé moci, to není jen tak. Já bych se nejraději sebral a šel pryč. Hned, teď v tu chvíli.
0: Mladej, buď rozumnej. Pojď, je tak bílo, můžem se vzhůru vydat třeba hned. Třeba to velký světlo je zrovna kvůli nám.
3: Myslíte, že to schválně?
0: Proč by ne? Pojď, pustíme se rovnou k Habánu. Třeba nás čekají.
5: Čekáme jenom ty, kdo mluví vždycky pravdu.
2: Znělo to jako zvon. Jako by promluvila skála. Ač někde daleko. Ač někde vysoko, kde začínalo nebe.
3: Pro pána, podívejte tam. Tam až nahoře.
2: Starý se ohlédl nahoru k obloze. A na Habánu, na tom nejstrmnějším vršku, spatřil 3 staré muže za stolem. Seděli těsně vedle sebe, zrovna jak ty kopce dole na zemi. Jeden měl holou hlavu, druhý vysoký, třetí samá hrana. Úplně kzářil jim kousíček nad hlavou. A hvězdy nejbližší, jak by jim spaly rovnou na ramenou.
3: Všecko jsme si už řekli. Já jemu a on mě. Všecko už podle pravdy.
1: Ano, jeden strach z druhého. Řekli jste nahlas, co jste zač.
6: A přiznali svou vinu.
0: Bylo to dávno. Stih nás za to trest.
5: Vás? A co ti dva, kterým jste ublížili?
1: Proklel si svého syna. Vyhnal si ho.
6: A víš, proč nikde není? Protože si ho jednou provždy zatratil. Protože přál si, aby zmizel navždy.
5: A ta, kterou jste skrz něj utrápili, je někde zatoulená po světě. Už dávno bez domova.
7: Já to tak nechtěl. Jen jsem se trápil kvůli ní.
6: A proto zhanil si před celou vesnicí a štvalý den co den, až prchla bez rozumu.
7: Nemohl jsem ani spát. Jakoby mi chytla hlava.
0: A já chtěl jenom dobro pro syna. Teď, když ho nemám, nic už nemá cenu.
5: Zde neklekejte. Klekněte oba tam, kam vám kdy prstem ona na holou zem ukáže.
7: Kdo? Svatoňovic dcera? Vždyť ta je Bůh ví kde, byl jsem tam loni. Nikdo neví nic.
1: Jděte ji tedy hledat a oslovte ji jménem. Ona je jediná, kdo může pomoci.
6: A teď už jděte. Rychle ztraťte se. Než rozsvítí se slunce, ať vás tu ani jeden ze tří spravedlivých nevidí. Zde tichá, spravedlivá země.
7: Odpusťte. Ano, já už jdu. Ale s tou křivou nohou, sotva, že to stihnu.
5: Tak ať tě vezme starý na ramena. Má ještě síly dost. Div, že tě k večeru nesrazil kamen.
2: Šli kvapem. Skoro utíkali. Neboť ta divná noc jakoby ubývala tryskem. Pořád se strachy ohlíželi k obzoru, jestli už někde neprosvítá slunce. Mladý se táhnu za starým jak stín. Čím dál, tím blečí. Čím dál těžší krok. Až častěji stáli, než šli. Až starci nezbylo, než vzít ho na záda, jak si to Habán přál. A sám se vydal plání. U země hlavu myslel na syna. Že někde je. A že tahle ta cesta, skoro pokolenou, není nadarmo. Že možná vede k němu.
4: Já už nemůžu. Počkej, skrč nohy, trochu si tě zvednu.
3: Teď mě už sundejte. Teď už jsme daleko. Třeba se neuvidí.
4: Repak, ještě tam za ty keře. Tam za tu zátočinu. Habán je vysoký.
3: A kam to vůbec jdem?
4: Nikam. Jen z dohledu tam těch tří pahorků. Však ty už vzpomínej, co o ní ještě víš. Jestli tu holku nenajdeme, je tohle všecko k čertu.
3: Komotře, je to snad 8 let. Já sotva vzpomínám, jak tenkrát vy...

0: A to už víc nepoví.
1: Hele, jsme za zatáčkou. Teď už mě pusťte, půjdu zase sám.
0: Počkej, kopce už vidět nejsou? Nejsou. No tak slez. Děkuju, já se musím na chvilku posadit.
1: Co to? To přece není možný.
2: Ale jo! Jo! Můj ty strejčku! Tram, taratata! Raz, dva, raz, dva!
0: Ztratil si rozum.
2: Podívejte, tancuju! Helejte, kmotře, běhám po obou jak vítr, vidíte?
0: Cože?
2: No, že už nekulhám, že vůbec nekulhám. Mně se chce utíkat až na samej kraj světa.
3: Vše náhle naopak. Mladej se vpředu hnal jako povětří a starej za ním sotva chytal dech. Šli vlastně na zdař Bůh. Neba všude kolem pusto. Nebylo koho vyhlížet, nebylo kde se ptát. Jen šťastný Pajda věčně ujišťoval starého, že bude při něm, dokud nenaleznou syna.
2: Vzal jste mě na záda a já se vyzdravil. Co kdybych si vás naložil teď já?
0: Dej pokoj. Já mám nohy zdravý, jenomže těžký. Musím pomalu.
2: Dobrá. Když se vám nechce za tou pomatenou, zaskočím tam sám. Jenom se zeptám, vždyť nebýt jí, nevyšli jsme k těm kopcům. A já bych tahal nohu za sebou až do smrti.
3: Starý jen kýval. Už se nechtěl přijít. Smířen, že prochodí třeba i celý kraj. Že půjde bez konce ve stopách mladého, s kterým ho svedla tahle divná cesta. Obešli bažiny. Obešli blízko Milošovic les. A když pak zahlídli v temném už šeru vysokánský plot a známé stavení...
2: Psst, počkejte.
0: Co je?
2: Jakoby někdo... Slyšíte?
0: Jakoby někdo zpíval.
2: Že jo? Pojďte, popolezem blíž.
0: Je, podívej. Ptáci jsou na tom kmeni seřazený do kroužku.
2: Asi jsou navyklí tak spát. Však kde je plachetka?
0: Poslouchej.
4: V sadě tolik stromů, v nebi tolik hromů, lesy jeden zástup kolem dokola. Možná, že to vědí, možná, že povědí, kdy můj nejmilejší na mě zavolá.
2: Asi tu není sama. Někoho tu má.
0: Tam, podívej, zachatrčí.
4: Možná, že to vědí, možná, že povědí, kdy můj nejmilejší na mě zavolá.
0: To je ona, vidíš? Plachetku nemá.
2: Proboh. To snad není možný.
0: Je ještě mladá. A já myslel,
2: kmotře, to není možný. Rozárko!

0: Oba, starý i mladý, padli do klestí a do trnění, neboť ten tačí houf se zdvihl nad trávník, nad stromy a křičel na lesy a tloukl křídlama. Ti ptáčci droboncí, každý jak hrstička, se slili do hejna černého jako mrak a nízko kroužili a zlostně volali, až z toho třeštil zrak a zaléhalo v uších. V tu chvíli ta dívka vzpřáhla ruce, jako by je po větírku hladila, a oni zvedli se nad sad a nad lesy a náhle tichuncí a náhle každý sám mizeli šeptem po kousínkách v nebi.
1: Podívej, jde sem k nám.
2: Kdo je to? Kdo to volá?
3: Rozárko, pane Bože, jsi to ty?
1: To je ona.

0: Rozárko, tak mi nikdo neřekl už Bůh ví kolik let.
1: To jsem já, Matěj. Matěj z Dlouhé Vsi. Vzpomínáš si?
0: Matěj, nosil jsi mi ostružiny z lipníku?
1: Ano.
0: To už je tak dávno. Já od té doby jako bych věčně spala. Jen vždycky takhle v noci, když zatroubili za lesem, na chviličku jsem se probudila ze sna. A vzpomínala na matku, na otce, na celou Dlouhou Ves.
2: Řekni jí všecko.
0: Ten s tebou, ten je taky od nás?
1: Ne, to je Krištofův otec.
0: Krištofův otec, ten mě neměl rád. Byli jsme mu moc chudí.
2: Já, všecko už to je dávno. Sám už dnes nic nemám.
0: Krištof byl moje štěstí. Krištof byl sluníčko, které se mi ztratilo.
1: Všude ho hledáme. A ty prý jediná můžeš nám pomoci.
0: Já... Kriste, pane, kdybych to věděl, půjdu ho hledat třeba na kraj světa. Ale tam nestůjte. Vítám vás. Pojďte dál. Mně už se vůbec nechce spát. Jakoby ten dlouhý sen byl u samého konce.
2: Ptáci ti uletěli.
0: Žežulky, ale kde pak? Ty se zas brzy vrátí.
1: To ty jsi naučila sedat na ten velikánský kmen?
0: Snad ano, já už nevím. To bylo místo, kde jsem po všem tom putování poprvé stanula. Zde kolem nikde nic, jenom ta půlka stromu. Krásná, ale bez hlavy. To teprve potom vyrostl ten sad a chatrč na spaní.
1: Proč zůstala jsi zrovna v lese? Ty ses nebála?
0: No právě. To právě proto, že jsem se tu nebála. Stoupla jsem si takhle k tomu kmeni. A spadl ze mě všechen žal i strach. Bylo to moje nejmilejší místo. Tady. Tady, u paty toho stromu.
1: Kmotříčku. Ukazuje prstem na tu holou zem. Vzpomínáte?
3: Klepněte tam, kam vám kdy prstem ona na holou zem ukáže.
4: Oba, starý i mladý, ohlídli se po hlase. A oba strnuli v kamenném pozoru. A klekli na kolena.
0: Co je vám? Co to děláte?
4: Starý jak klekal, unaven, div, že se nepřekotil na loket. A tak se chytil o ten poloviční strom a pohladil ho po odřené kůře. V tu chvíli dřevo, jak by zasaženo bleskem, hnulo se v zemi, až se zapotácel les.
1: Kmotříčku.
4: Akul se rozkročil, až hlína ucukla. A strmé dřevo vzpřímilo se v ramenou a náhle rozžato tisícím světlem hvězd nabylo v jediné kratičké vteřině podoby dospělého muže.
0: Krištůvku.
5: Rozárko.
4: Snad ještě dřevo celé ani neobživlo a už ho Rozárka držela v náručí a už se líbali a co si šeptali. Starej a mladej, hlavy na prsou, vstávali s kolenou a mlčky couvali do sadu za sebou, jako by prchali té blaženosti z očí. V tu chvíli Krištof ohlídl se za nimi. A ruce před sebou rozhrnul jabloně a rozešel se do tichého šera.
5: Tatínku.
4: Stanuli proti sobě. Hleděli si do očí. A les v tu chvíli mlčel jak hrob. A stromy v pozoru, až slyšet tu a tam, jak šponuje se dříví. Neb mezi živými kdekoliv na světě, předobře vědomu, co je to otcem být a co je to být synem.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady už show nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj kamarádi, ahoj Ušounku. Tak Ušoune, prosím tě, já běžím zařídit všechny ostatní věci, jak jsem ti říkala, a ty prosím tě dojdi jen koupit ten meloun, holky kluci ti poradí, tak pa.
0: Aha, tak pa. To jsou věci na tom světě. No tak dobře, tak tedy jdu na trh a koupím meloun. Vždyť na tom vlastně nic není, no.
2: Ovoce, zelenina, nejlepší kvalita, výborné melouny.
0: Dobrý den, já bych prosil pěkně jeden meloun.
2: A přejete si, chlupatý panáčku, meloun vodní nebo cukrový?
0: Za prvé, nejsem chlupatý panáček. Jsem strašidlácké strašidlo Ušoun Rušoun. A za druhé, nevím, no který je lepší?
3: No, pro někoho vodní, pro někoho cukrový. Proti gustu žádnej dešpotát.
0: To jste mi moc nepomohla. Přiznávám, že tomu vůbec nerozumím. Potřeboval bych prostě asi překlad.
4: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Paní prodavačko, prosím vás, co to znamená proti gustu žádnej dišputát?
2: No, že já nikomu nemluvím do toho, co mu chutná. Co ti chutná, to si dej. Nikdo ti do toho nebude mluvit. Nebo co se ti líbí, to ti nemá nikdo vymlouvat. Gusto je prostě chuť. Rozumíš tomu?
0: No to tomu už rozumím. Ale pořád ještě nevím, který meloun si mám koupit. Jestli vodní nebo cukrový.
2: A kdybys chtěl cukrový, tak máš ještě na výběr, hochu. Mám tu malinký Galia meloun, Cantaloupe meloun, Honeydew meloun, neboli medový, a nebo Piel de Sapo meloun, který se vlastně jmenuje jako kůže ropuchy.
0: Cože? Kůže ropuchy? Ajajajajaj, tak asi jediné, co je mi jasné, že nekoupím meloun, co se jmenuje kůže ropuchy. No nic. Holky a kluci, dáme si písničku na rozmyšlenou.
4: Ušounova písnička.
5: Aby jsme vždy byli zdraví, každý z nás to rychle spraví. Šup ovoce do košíka, nech si

0: kluci, stále posloucháte Ošounovu, tedy moji pohádkovou školku. Jsem v terénu, tak se to v rozhlasu říká, velice vznešeně a odborně. Jinak jsem ale na trhu a cítím se spíš jako, co bych vám řekl, jako trubka nebo jako blboulínek. No vznešeně se necítím ani trochu. Jana zařizuje asi 150 věcí a já mám jenom koupit jeden jediný meloun, ale nedokážu ho vybrat.
1: Ovoce, zelenina, nejlepší kvalita. Papriky, rajčata, okurky, brambory, všechno přímo ze zahrádky.
0: Och jo, počkat. Ale Jana říkala, že se mám, když tak s někým poradit, tak jdu na to. Dobrý den, prosím vás, mohl byste mi poradit, který meloun mám koupit?
2: Ale samozřejmě ti poradím, jaké to ovoce si máš koupit, plišouné.
3: Promiňte, ale když už tady chlupatému hochovi radíte, říkejte to dobře. Meloun je zelenina, milej zlatej.
2: Meloun je samozřejmě ovoce.
3: Zelenina.
2: Ovoce.
3: Zelenina.
2: Ovoce.
3: Zelenina.
0: Ach, ouvej, já pořád ještě nevím, jaký meloun koupit a tihle dva se tu už skoro perou. A je tedy meloun ovoce nebo zelenina, paní prodavačko?
1: Víš co, řekněme, že je to dobrota. Na tom se totiž odborníci shodnou, ale jinak se hádají stejně jako tam ti dva. Někteří tvrdí, že je to bobule, tedy ovoce, a jiní zase, že je z čeledi tykvovitých, tedy zelenina. Ale protože jsou sladké, nejčastěji se řadí mezi ovoce.
0: Aha, no to je dobrý, takže dobrota. A teď ještě která z nich? No, kdo mi poradí? Ajojoj.
1: Zkus tam ty dva, ti tu platí za mudrce.
0: Zkusím a vy, holky a kluci, pomůžete mi poznat, kdo jsou ti dva mudrcové, co tu na trhu pracují. Ošounova hádanka. Ano, toho poznáme, že jo, holky a kluci. To je 3, 2, 1, kovář. No jo, tomuhle řemeslu se dneska říká umělecké kovářství a už ho nevidíme tolik jako třeba naše prababičky. A kdo je ten druhý mudrc, jo? Poslouchejte. No jasně, toho taky poznáme, že jo? Je to 3, 2, 1, rybář. Je? Dobrý den, holky a kluci, jdu se zeptat dvou trhovců mudrců, který meloun mám koupit a vy si zatím užijte další písničku, jo?
4: Máma mi dala korunu, abych

0: ani nekoupil.
1: Kamarádi, stále posloucháte moje tady úžovnovu pohádkovou školku. A mně se už úplně motá hlava. Od těch mudrců, od pana kováře a od pana rybáře jsem se dozvěděl, že meloun pochází z Afriky a poprvé se objevil na poušti. Taky jsem se dozvěděl, že slovo meloun je vlastně řecké a znamená velké jablko. A taky, že lidem už chutná 7000 let nebo tak nějak. No prostě dlouho, dlouhatánsko, protože už ho dlabali i ve starověkém Egyptě. No jenže, když jsem se zeptal, jaký mám koupit, rybář mi doporučil medový a kovář vodní.
2: Ho, pak to je těžké. Jak to vidíte vy, mladej pane? Už víte?
1: Nevím, děkuji, že mi říkáte pane, ale mám plán. Dáme si teď pohádku a pak to pěkně rozseknu.
2: Jakože si nakonec vezmete jenom půlku melounu?
1: Ne, teď říkám, jakože se konečně rozhodnu. Ale ještě předtím si užijeme pohádku. Ušounova

0: Bylo nebylo, za sedmerou krtčí homolkou bylo. Žil jeden chuďas. Ženu mám, tři syny a pár sáhů vinice, jinak nic na tom světě širím. A mám-li jenom ten vinohrad, musím ho střežit jako oko v hlavě. Hrozny se už nalévají šťávou, budete synové moji po nocích hlídat, abychom nepřišli ke škodě. Dnes ty nejstarší, zítra prostřední a pozítří nejmladší jelimánek a tak dokola až do vinobraní.
1: Bim, bam, bim.
0: Odbíjí sedmá, je čas, chystej se, máma ti dá cosi do uzlíčku a džbánek ředěnýho.
1: Bim, bam.
0: Odbyla sedmá a pak osmá z večera a hvězdy se na oblohu vysypaly jako z pytle mák. Mládenec na vinici rozbalil uzlík se slaninou a bílým chlebem.
2: Hej, chasníku, slyšíš mě?
3: I slyším. Ale nikde nikoho nevidět.
2: Podívej se na zem, ke zdi sklípku a uvidíš.
3: Cs, žába, skákalka. Co chceš?
2: Dej mi kousek chleba na zub a kapku vína. Dvě neděle jsem neměla v hubě sousto, žaludek mi hraje na housličky.
3: Jen ať si hudlá třeba čardáše. Hus, jdi mi z očí, odkud jsi přišla.
2: Však budeš litovat ty, nedojedo.
0: Žába tedy odhopkala a mládenec zadřímal. Když se probudil...
3: Pro pána! Mráko tam mě obchází, tudy se přehnalo stádo koní, celý kus vinice mi podupali.
4: Takový lam železo, takový kolohnát a neuhlídá mi pár sáhů vinohradu. Dnes půjde druhý z vás. A to ti, holobrátku, povídám, vem rozum do hrsti a pozor na víčka, sic ti je posype sen. Mámo, dej mu raneček a nalej do džbánku.
1: Bim, bam, bim.
0: A odbíjeli opět věžní hodiny a po druhé a na nebes si vyšel na špacír měsíc jak lívaneček.
2: Ještě ti nevyhládlo, chasníku.
5: Vyhládlo, jak pak ne. Ale tuhle mám raneček. Počkat, kdo jsi a kde?
2: Kdo? Jen se podívej. A ne na lunu, dívej se dolů, k zemi. Kdybys mi udrobil pár drobtů chleba, přestalo by mi kručet, synku.
5: Tvoj kvákalka. Klič se mi, žábo, sice na tebe vezmu kámen.
2: Jak myslíš, nedopito? Však uvidíme, kdo se bude smát.
0: Mládeneček hnal žábu žabým skokem, pojedl a pak usnul jako kámen. A když se probudil?
5: Děs, aby to spral. Pohledím vlevo hrozny oškubané, pohlednu vpravo réva podupaná. Tudy snad prošlo stádo hřebečku.
4: Takový hrom do police, takový motovidlo. Nejradši bych vás oba hnal ze stavení, abyste věděli, jak chutná chleba u cizích. Dnes půjdeš ty, nejmladší z bratrů, a hleď, ať na vinici aspoň na jeden soudek zbude.
6: Netrapte se, tatínku. Co zbylo, to nám zůstane. Však já to ostrážím.
1: Bim, bam, bim.
0: A vyšel do vinohradu nejmladší. Dojde, usedne ke sklípku a hledí na tu nebeskou louku hvězdnatou, když se svečeřilo. Pak rozbalí uzlík a zakousne se do jídla.
2: Nadrob i mě kousek střídky, chasníčku. Po dva týdny mi outroby muzicírujou a pořád na prázdno.
6: I rád, jen kde tě hledat, nikde tě nevidím.
2: Tuhle, při zemi na kameni.
6: Nádej si, jen aby ti nezaskočilo. A zapij kalíškem míchanýho vína, aby sousto jíc nemsilo.
2: No, mládenečku, jen jsem se oblízla kvák. Za dobro patří dobro. Tuhle ti dám proutek měděný, stříbrný a zlatý. V noci přiběhnou tři koně. Jeden bude mít srst měděnou, druhý stříbrnou a třetí zlatou. Rozběhnou se do vinice, ale ty popadni proutky, až vyhnije. Měděného měděným, stříbrnýho stříbrným a zlatýho zlatým. Budou jako beránci a ty uvidíš, co dobrýho ti z toho vzejde.
0: A stalo se zrovna tak, jak byla žába pravila. V noci se přihnali tři stepilí hřebci. Řechtali, jako by bouřilo, dupali a hrabali, až stříkala hlína k černému nebi.
6: Na tohle já se nebudu dívat s rukama v klíně. Hej, měďáčku, však na tebe dosáhnu proutkem. Hej, stříbrňáku, i ty zlatý hřebče. Už jsem vás pokrotil, teď mi tu stojíte s kopyty do země zaraženými a hlavy až u země jako tři berani, když se pasou.
7: Neubližuj nám, budeš-li kdy co potřebovat, budeš-li kdy v ouzkých, švihni těmi proutky o holínku a hned budeme při tobě a splníme tvé přání.
0: A byli pryč, jako by je vítr do širé pusty zavál. Chasník se ráno slůvkem nikomu nezmínil, co se odestálo, a když nadešlo vinobraní...
4: Dobře si hlídal, chlapče, vinohrad jako dlaň a taková spousta hroznů. Žádný z vinařů v kraji nemá tolik beček vína. A jak je vonavé a jakou má jiskru.
0: Čas plynul po svém pořádku a stalo se, že král toho království jednoho dne přikázal.
4: Tuhle tu borovici vy poražte. Styčíte ji na rynku u kostela a na vršek přijde zlatá snítka rozmarínu. Ať troubí heroldi a bubeníci bubnují, že dám svou spanilou dceru tomu, kdo skočí s koněm do té výšky a strhne z vršku borovice zlatý rozmarín.
8: Sjelo se jich, co se vejde do ošatky hrachového zrna.
9: Princátka a knížátka a hrabát.
10: Prek z Anglicka a z Burgund.
8: Dokonce z Niderlandska a z Pomoří.
9: Ale stačili jen šimly a grošáky spěnit.
10: A vyskočili sotva do polou, borový žerdi.
8: A pak najednou. Však jste ho viděli. Ten junák jim vypálil rybník.
9: Na měděným koni, v měděný zbroji se spuštěným hledím.
10: Jediný skok a rozmarín byl jeho.
8: Potom se po něm
9: slehla zem.
0: Však to byl nejmladší ze synů chudého vinaře, ale doma nedal nikomu vědět. Navlékl hazuku a když otec a bratři přišli z té podívané na rynku královského města, povaloval se na zápraží.
11: Měl jsi to, Jelimánku, vidět. Rozjel se ten měděný rytíř, jeden skok, a už měl zlatou snitku rozmarínu v ruce.
6: Viděl jsem to taky. A líp než vy.
5: Jak bys to mohl vidět, lenochu, když se válíš na zápraží?
6: Vylezl jsem na plot. Otamtud je rynek ve městě jak na dlaní.
11: Jdu. A hned ten plot svalím, abys už vícekrát neměl to potěšení.
4: S tímhle já se nespokojím. Tuhle tu jedli mi podřízněte. Styčíte jí místo borovice a na vršek uvažte zlaté jablko. Mám dceru jako růži stolistou, zas přijedou kavalíři. Kdo to jablko utrhne, ten bude mým zetěm.
8: Zase jich slétlo jak nočních motýlů k ohni.
9: Jak by ne, vždyť to děvče je jako barvičkama malovaný.
10: A co jen schvátili koně?
9: A mají z hamby plášť.
8: Za to ten na stříbrným koni.
9: Za to ten ve stříbrný zbroji.
10: Ten utrh zlatý jablíčko jak sadar v září.
8: A byl ten tam.
0: A bylo jako prvé, než otec se syny přišli z města, nejmladší ležel na prahu chalupy a nastavoval břicho slunci.
6: I nic mi neříkejte, vždyť jsem to viděl líp než vy.
5: To tak, vždyť ležíš na zápraží, pecivále.
6: Vylezl jsem si na chlívek a odtamtud jsem přehlíd až na městský rynek.
0: A dvěma bratřím nabobtnali hlavy krví v steku a rozházeli střížku od chlíva, aby jejich bratr napříště nic neviděl. Však znáte, krále, ti, když si umíní, nezastaví je nikdo.
4: To bych se na to podíval, abych tu holku nedostal pod čepec. Vždyť je jak bílá holubička. Tuhle ten topol mi podsekněte. Vyšší snad není v celém království. A na vršek mi dejte šátek zlatem vyšívaný. Kdo ten šátek strhne, ten bude mít nejkrásnější nevěstu, co se jich kdy vdávalo.
8: procesí panáčků se hned tak nenajde.
9: Od kopyt odletovaly snopečky jisker do všech stran.
12: A všichni nakonec svěsili nos?
8: Jenom ten jeden, poslední.
9: Ten zlatý rytíř na zlatém hřebečku.
12: Letěl jak skřivan, jako červenka.
8: Utrhl šátek z topolu.
9: A kde pak je mu konec?
11: Plot jsme svalili, střížku od chlíva rozházeli.
5: Jsem žádostiv, co jsi viděl dneska, povaleči.
6: Všecko, povídám, všecičko.
11: A odkud? Snad ne ze Zápraží.
6: Kde pak? Ze střechy stavení. Ale teď nechtějte pobořit i chalupu, sice vám otec dá co proto.
0: Chtějí

0: Nechtěj bratříčci museli potlačit hněv. A co bylo zatím v královském městě? Heroldi a bubeníci se rozjeli do všech koutů království toho zlatého rytíře hledat. Ale dny plynuli a nikdo odnikud. Potom dal král svolat všechny statné mládence ze široka zdaleka, co se jich v zemi urodilo. Ale kde nic, tu nic. Teprve když se poslední den na rinku ve městě vyprázdnil, zacinkali zlaté podkověnky.
1: To je on, mládenec na zlatém hřebci do zlata upnutý. Za kloboukem zlatý rozmarín, na ohlávce šátek zlatem krumplovaný a v dlani drží zlaté jablko.
2: Zdravím tě, pan tatínku králi. A tobě, princezno spanilá, chci darovat, co jsem ti z borovice, jedle a stopolu snesl. Takovou děvečku pěknou, jako je chrpa v lánu pšenice, bych na celém světě nenašel.
0: A radoval se král, radostí povyskakoval. Radovali se oči princezny, až se jí vrkoče rozpletly. Pak byla svatba, jak se patří, a všichni tancovali na dvě, na tři. Mládenec bratrům odpustil a se svou ženou šťasten byl.

0: a kluci, poslouchejte, už je novou pohádkovou školku a já mám konečně jasno.
1: Tak, pane Ušoune, tady to máte. Vynikající rozhodnutí, opravdu.
0: Děkuju, paní prodavačko. Naschledanou. Jen abych to ještě taky unesl. Je. To je tíha. Uf.
2: Ahoj, Ušounku, super, že jsi tady. Celkem ti to trvalo. Ale, co to vlečeš? Říkala jsem jeden meloun.
0: No jo, ale neřekla z který.
2: Takže?
0: No takže jsem vzal jeden od každého.
2: No, tak hlavně, že jsi poradil. I když jsem myslela ten vodní, že si ho dáme na závěr jako dezert. Ale i ty ostatní se budou hodit. Vždyť je to skvělé ovoce.
0: Ne, to už ne.
2: Ušoune, co se ti stalo? Kde jsi? Kamarádi, poslechněte si písničku a já zatím zjistím, co se nám stalo s Ušounem, jo?
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, vítejte zpátky v Ušounově pohádkové školce, ve které víme, že odborníci nemají jasno v tom, jestli je meloun ovoce nebo zelenina.
1: Ano, ano. A dál?
0: A přísaháme na holej pupek, že až budeme příště Ušouna pro něco posílat, napíšeme mu jasně, co přesně chceme.
1: Tak, dobře. Tak a protože jsem teď dlouho přemýšlel, až se mi z plyšohlavy i z antény kouřilo, tak teď bych se moc rád zacvičil.
0: A já jsem pro.
1: Ušounovo cvičení. A budeme cvičit s melounem.
0: Ale mohl by se rozbít a někdo by pro něj musel na trh znovu.
1: Jo, no to už by asi někdo nepřežil, takže si místo melounu vezmeme míč a budeme jen dělat, jako že je to meloun.
0: No, paráda. Tak, vezmeme jako meloun a budeme s ním točit okolo pasu a střídat u toho ruce. Budeme si ho pěkně přendavat kolem sebe.
1: Je, teď mi upadl. Ještě, že jsme ho vyměnili za míč, viď?
0: No, tak točíme, jde vám to krásně, holky a kluci.
1: A teď? Teď si ho z jedné do druhé ruky podáme nad hlavou.
0: Super. A ještě jednou zpátky. A ještě. A ještě.
1: A ještě. A teď si dáme na zem polštářky nebo nějaké značky jako kameny. Nedáváme si je moc blízko sebe, abychom to neměli moc jednoduché.
0: Pomoc! Mezi polštáři, tedy mezi kameny, je žhavá láva.
1: Já, tak dávat pozor, abyste do lávy nespadli a neupadl vám tam ani meloun, to byste měli po svačince.
0: No jasně, a teď jdeme po kamenech tam a zase zpátky.
1: Uf, zvládl jsem to.
0: A mě taky neupadl meloun do lávy, krása. Tyjo, Ušonku, ale od té lávy je tu velký hic. Chtělo by to nějaké osvěžení, co říkáš?
1: No to je přece meloun úplně nejlepší. A to proto, že je v něm hrozně moc vody.
0: Už mám na něj chuť. Nakrájíme ho.
1: Ne. Uděláme si z něj super nápoj, super pitíčko a holky a kluci to zkusí s námi. To bude jejich úkol.
0: No tak, to se moc těším.
1: Ušounův úkol. Holky a kluci, připravte si dospělého pomocníka, jednoho, nebo dva, nebo tři, ale taky meloun, jeden, dva, nebo tři. A mixér.
0: A pokud váš pomocník, tedy asistent, zrovna nemůže, nebo náhodou nemáte doma meloun, náš úkol si pamatujte a splňte ho, až to půjde.
1: Tak, dospělý asistent nakrájí meloun a vy neostrým nožem pak ho nakrájíte na menší kousíčky.
0: Naházíte kousky melounu do mixéru a přidáte ještě malou skleničku vody.
1: Pomocník zkontroluje, jestli už je mixér správně zavřený.
0: A mixujeme!
1: A teď připravte tolik skleniček nebo kelímků, kolik vás je doma.
0: A do nich nalijte nejlepší nápoj na světě.
1: Přesně takhle je to jednoduché. Už tam nemusíte nic přidávat. Takhle je to nejvíc mňamy.
0: Jediné, co si můžete ještě do skleničky přidat, je brčko, abyste to mohli pít frajersky. A nebo třeba lístek máty na skleničku na ozdobu, ale nutné to není.
1: A dobrou chuť.
0: Já to jsem se krásně osvěžila. A Ušonku, věděl jsi, že někteří šikovní dospěláci do melounů také vyřezávají krásné obrázky a nebo z nich dokonce vyřezávají sošky?
1: Ne, A co vy, holky a kluci, vy jste to věděli?
0: Tak kdo žádné takové dílo neviděl, ať se podívá s rodiči na internet. To budete mrkat, co se dá všechno z melounu vytvořit.
1: Teda to je krása.
0: Skoro stejná jako vaše obrázky, které nám tu s Ušounem dělají každý den radost. Ušoun už má polepený celý pokoj a má už i plné šuplíky.
1: To ale neznamená, že mám vašich obrázků dost. Naopak, už se hrozně moc těším na ty melounové.
0: Přesně tak, holky a kluci. Dneska nám namalujte melon v celku nebo nakrájený.
1: Vodní nebo cukrový, anebo třeba ten, ze kterého už je mňamózní svěží pitíčko.
0: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás pošleme za ten obrázek odměnu.
0: Teď už se ale budeme loučit. Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme jednu pěknou písničku. Tak ahoj!

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

jako pustý zase vycházím zadními vrátky. Řešit furt to samý dokola, slova jak kolovrátky. Už nic nejde asi odvolat, působí psychotropní látky. Chci cítit tvoji vůni, cítit všechno, co jsem cítil dřív. I když nic nejde zpátky vzít, chci tvoji duši znova otevřít. A chci cítit tvoje kouzlo.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Žili byli.
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

0: bábkové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: junior.
1: Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní červencové prázdninové středeční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonů klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Aneška Dvořáková.
2: Ahoj holky a kluci, i já vás po delší době zdravím. A jsem moc ráda, že se u mikrofonu Rádia Junior potkáváme.
1: A dnešní parádní prázdninové odpoledne, které spolu moderuju s dříve dětskou spolumoderátorkou a dneska už středoškolačkou a stážistkou Rádia Junior Aneškou, pro vás máme spoustu hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka.
2: Ani dneska nevynecháme zvídavce a četbu na pokračování.
1: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu. Budeme si telefonovat s Anetou Živnůstkovou, které budeme gratulovat, protože si s majoretkami SKP Nymburk přivezli z letošního mistrovství Evropy v Chorvatsku hned 3 tituly. Mistryně Evropy juniorky, jednou vícemistr, první vícemistr Evropy, hlavní věková kategorie a druhý vícemistr Evropy kadetky.
2: Máme pro vás tipy na letní muziku a festiáky.
1: A po 19. hodině bude naším hostem úžasná zooložka Lucie Terná, která žije v Kambodži, pracuje na Filipínách a hlavně chrání korály.
2: Budeme si povídat o korálových útesech, o tom, co může napáchat jedna spuštěná kotva, ale i o dobrodružném životě ochránce přírody nebo o tom, jak se v Kambodži vychovávají děti.
1: No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
3: Minutové zprávy.
2: Včerejší světový den šimpanzů vyzval k jejich ochraně. Každý rok jsou v Africe nelegálně odchyceny a prodány tisíce primátů, přičemž šimpanzi jsou nejobchodovanějším druhem afrických primátů vůbec. Nelegální obchod poháněný obchodem s domácími mazlíčky, lovem divokých zvířat a rozšiřující se činnostmi člověka představuje obrovskou hrozbu pro přežití tohoto už tak ohroženého druhu.
1: Ze sportu. Opět se ve sportu mrkneme na mistrovství světa ve fotbale, které se chystá do finále. Včera tým Francie přehráli Španělé s výsledkem 2-0, tedy postupují do finále. O druhém finalistovi rozhodne dnešní klání mezi Anglií a Argentínou.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo, průměrné teploty okolo 28 stupňů a opět hrozí bouřky. Zítra nás čeká také oblačno, místy přehánky a průměrné teploty okolo 25 stupňů.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior, je 15. července, počasíčko parádní, léto jako na přání a já se ptám své spolumoderátorky Anešky. Aneško, jaké by bylo tvoje léto na přání?
1: Moje léto na přání určitě zahrnuje dovolenou někde v teple, což znamená třeba ve Španělsku, kde jsme byli dvakrát s rodinou v takovém krásném domečku, který je u bazénu a asi půl kilometru od pláže autem. Tak to bych se moc zase ráda vydala. Doufám, že se to podaří příští rok. Ale jinak mám ráda letní čtení na pláži, pohodu vlastně s rodinou, kdy jsme plavali, dělali jsme blbosti ve vodě a hlavně to strávit s lidma, který mám ráda, na který jsem třeba v průběhu roku neměla tolik čas.
0: Rozumím tomu. A nějaká letní dobrota by k tomu patřila?
1: Dobrota, no tak určitě zmrzlina, to je jasný. A potom mám ráda mořský plody, ale většinou si dávám spíš krevety nebo něco podobného. Ryby úplně tolik ne, ale dělají skvělý mořský plody, mají to tam jako čerstvý, takže to je úžasný.
0: Mm-hmm. Jak vypadá to letošní léto? Co už bylo?
1: Tak já jsem strávila asi nejvíc času u nás na chatě, tady ve Středočeském kraji, kde jsem byla s kamarády, s rodinou našich kamarádů a bylo to moc fajn, hrajeme tam vždycky hry, jak jako deskovky, tak pinče, jsme v bazénu, prostě vegetíme si tam na chatě v zelení a je to úžasný.
0: Úplně bych se připojila. Co ještě bude letos v létě a na co se nejvíc těšíš?
1: Tak ještě tady budu v rádiu vlastně na brigádě, což je skvělá věc, mám za to díky tomu ohromnou radost. Taky se moc těším, že budu u babičky, kterou jsem dlouho neviděla, na soustředění s taneční skupinou a určitě budu jako s kamarádkama a pojedeme možná na čundr s takovou partu ze základky.
0: Oh lala, na čundr, to zní všechno skvěle. No a letošní léto se nese v duchu Expedice Sever. Kde na severu jsi byla a jak se ti tam líbilo?
1: Tak na severu jako jsem úplně nebyla, jakože ty severské země, ale chystám se. Ráda bych jela do Stockholmu nebo do Kodaně, tady do těch měst a mám hodně ráda jako severskou kulturu, hodně módu. Pamatuju si, že když jsem plánovala vysílání, tak tady byl jeden vlastně takový jako díl od Evy Sinkovičové právě o jako severské módě. Jak jsem to poslouchala, bylo to moc zajímavý, takže jsem se ještě víc utvrdila v tom, že jí mám ráda, takový ten minimalismus a chtěla bych se tam podívat pro tu atmosféru, pro skořicový šneky a pro tu dobrotu takovou.
0: Úplně tomu rozumím. Dneska taky bude naším hostem Lucie Černá. To nebude vůbec ze severu, naopak z jihu. Bude to Lucie Černá z Vesna Panglo Conservation, která chrání korálové útesy na Filipínách. Na co se určitě budeš ptát?
1: Tak mě určitě zajímá, jak vlastně probíhá taková ochrana, jak se k tomu vůbec dostala a jak náročný je zařídit co tuhle organizaci a jestli někdy měla pocit, že prostě se to nevyplatí nebo něco, tak to mě hodně zajímá určitě.
0: Mm-hmm. Tak přátelé, Anešku jsem vám vyspovídala a teď už vás zveme společně na dnešní aktualitu, která přijde už po písničce. Čeká vás rozhovor s hlavní trenérkou nymburských Mažoretek Anetou Živnůstkovou, které budeme gratulovat. Holky totiž přivezly z letošního mistrovství Evropy v Chorvatsku hned 3 tituly a víc se dozvíte už po písničce.
2: Čaňa, čoane, nendom, game, nendom.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Aneškou.
1: A slíbili jsme vám, že si budeme telefonovat s trenérkou majoretek SKP Nymburk, které jsou opět mistryněmi Evropy. Slib plníme a už zdravíme Anetu Živnůstkovou. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Také zdravím, ahoj.
0: Aneto, samozřejmě na začátku moc gratulujeme. Majoretky SKP Nymburk si holky a kluci přivezli z letošního mistrovství Evropy v Chorvatsku hned tři tituly. Za prvé jsou mistryně Evropy v juniorkách, za druhé jsou vícemistry Evropy v hlavní věkové kategorii a druhými vícemistry Evropy v kadetkách. Tak,
2: je to tak.
0: Hned po gratulacích se ptám, jak to, že jste tak dobré?
2: Tak to je dobrá otázka. Musím říct, že asi na to můžu odpovědět, že neustále trénujeme, neustále se snažíme zlepšovat a je zatím spousta úsilí nejenom těch holek, ale i nás, trenérů, a nejenom úsilí, ale i hlavně času, takže asi bych to takhle shrnula.
0: No, to je jasné. A když říkáš, Aneto, často trénujeme, tak jak často trénujete?
2: Tak záleží na věkových kategoriích, ale většinou je to dvakrát, třikrát týdně nebo i nějaké víkendy. Máme víkendová soustředění a hlavně před těmi velkými hlavními závodami. To je takový už potom intenzivnější, protože je spousta příprav a už se jde do takového tuhého vždycky. Takže těch dvakrát, třikrát za týden ty tréninky máme plus třeba nějaká ta soustředění.
0: Jasné.
1: Jaká byla na mistrovství Evropy nálada a zázemí?
2: Tak nálada si myslím, že byla skvělá, byla fajn. Já si myslím, že všechny, nejenom jako my trenéři, ale i všechny dívky si to užívali a zázemí. Popravdě, když se tady přiznám takhle do éteru, tak když se jedná o mistrovství například České republiky, tak to zázemí máme trošku o něco lepší, než když jedeme někam třeba zrovna, jak jsme v Chorvatsku, tak zrovna v Chorvatsku je to zázemí, když to srovnám, tak Češi jsou na tom vždycky nejlépe, takže to zázemí bych dala trošku do pozadí.
0: Jasné. Jak dlouho mistrovství Evropy probíhalo? A jak vypadá?
2: Mistrovství Evropy probíhalo 5 dní, máme časový harmonogram, máme určité dny, kdy vlastně děvčata budou vystupovat, v jakých kategoriích a pak vlastně na závěr celého dne je vždycky vyhlášení výsledků, takže se dozvíme verdikt až vlastně skoro pozdě večer, bych řekla. Zhruba kolem té 10. 11. hodiny bývá vyhlášení. Musím říct, že je to někdy poměrně dost náročné, když nám děvčata vystupují například ráno a až odpoledne nebo spíš večer ve večerních hodinách se dozví výsledky. Je to takové napjaté, i protože čekáme, co vlastně bude.
1: Jak velké nervy to byly před výkonem?
2: Nervy musím říct, že to byly letos velké, protože jsme měnili obsazení. Musím říct, že letošní sezóna byla dost taková komplikovaná, dost těžká, protože jsme měli různá zranění, různá zdravotní komplikace a zrovna i teda před mistrovstvím Evropy, kdy jsme měli odjíždět v pondělí, si holčina zlomila ruku, tak to nebylo nic příjemného, který jsme odjížděli a museli jsme ty sestavy poupravit. Takže jsme museli do některých sestav dát jiné obsazení a bylo to dost náročné a přiznám se, že padla divoká karta i na mě a za ty nejstarší děvčata jsem musela také nastoupit a musím říct, že já jsem měla velké nervy, protože za 3 dny jsem se to musela všechno naučit a ještě jedna teda z těch starších šla do juniorek. A bylo to takové, jako opravdu musím říct, že ty nervy tam byly velké, protože jsme museli měnit to obsazení a nebylo to nic příjemného, ale zvládli jsme to, myslím si, že výborně a vlastně medailové příčky byly, takže já jsem spokojená.
0: No o to víc musíte mít těch cenných kovů radost, to je jasné.
2: A to mám.
0: Prozrať, Aneto, jaké byly oslavy, pochvaly a vítání vítězů v Nymburce?
2: Tak velké oslavy zatím úplně moc neproběhly, protože to bylo na konci června, kdy vlastně se mi ty děvčata rozuprchly na prázdniny, takže velké oslavy nás ještě čekají, čeká nás soustředění, teď 26. odjíždíme do Malé Úpy se soustředit, na celý týden, takže doufám, že to tam společně trošku oslavíme. Samozřejmě pochvaly padly, to určitě, to jsme holkám jsme pochválili, řekli jsme, že jsou úžasný, skvělý, že si to zaslouží. Ale ty větší oslavy ještě teprve asi přijdou, ale nás ještě čeká vůbec to největší, protože jsme postoupili na mistrovství světa, takže ještě nás čeká velký trénink na mistrovství světa, které se koná v září.
0: To je absolutní pecka, moc gratulujeme mistrovství světa. Samozřejmě si budeme přát, abyste nám opět dali zprávu, jak jste skvěle dopadli. No ale ještě mi řekni, Nymburk všimne si toho, že má takové úžasné majoretky a že jste oceněné?
2: Já doufám, že jo. Zatím v Nymburce to koluje, co se týká formou nymburského deníku nebo facebookových stránek. Ale zatím jiné ocenění od například města jsme zatím nedostali. Já si myslím, že u nás v Nymburce stále koluje basket a hlavně teď i kanoistika vlastně v popředí s Martinem Fuchsou. A u nás majoretky nikdy nebude olympijský sport, takže zatím uvidíme, musíme aspoň dát to mistrovství světa, aby jsme se možná dostali také do prvních těch příček, co se týká sportu v Nymburce. Uvidíme, jak to dopadne, hrozně bych to holkám přála.
0: Samozřejmě, i my.
1: A protože čas běží, ptám se, jaké výzvy nebo soutěže vás čekají už teď výhledově? Ty jsi říkal nějak to mistrovství světa, je ještě něco dalšího?
2: Teď nás zatím výhledově opravdu čeká jenom to mistrovství, nebo jenom, ono to je docela velká soutěž, čeká nás mistrovství světa v září, které se bude teda konat v Polsku, v Katovicích, tam se moc těšíme, protože tam jsme ještě nebyli. Takže to nás čeká taková ta větší soutěž, no a pak už nás čeká vlastně soustředění vůbec se na další sezónu a větší soutěže zase jsou zhruba od toho března, ale musíme nejprve pořádně trénovat na další sezónu, udělat nové sestavy, nové kostýmy, písničky a ještě předtím velká práce, takže zatím jenom mistrovství světa a pak až všechno zase od března na novou sezónu v novém.
0: To, že v létě budete mít i soustředění, že už se těšíte a že tam budete slavit, si nám prozradila. A takže se zeptám jenom, jak jinak ještě tráví majoretky z Nymburka prázdniny?
2: Prázdniny, já doufám, že v poklidu, že se nikomu nic nestane, popravdě, to je jediný, na čem jako fakt teď trpím, že když nás čeká ještě to mistrovství světa v září, takže doufám, že se teď nikomu nic nestane, protože všichni určitě odjeli na různé dovolené, já také zdravím z dovolené, ale takže doufám i já, že se nikomu nic nestane, to je asi teďkon takový jako můj trpící stav. A takže všichni asi odjeli tak různě a doufám, že si užívají v poklidu prázdniny.
0: Milá Aneto, my moc děkujeme za rozhovor, moc děkujeme, že jsi si na nás udělala čas i během dovolené.
2: Já děkuji.
0: Ještě jednou gratulujeme všem majoretkám SKP Nymburk a přejeme krásné léto.
2: Děkuji moc, mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj. A teď, přátelé, zase trochu hudby.

0: Holky a kluci, Ellie vám dospívala školní vzpouru, která vás teď vůbec nemusí zajímat, protože ve škole se ještě chvilku bouřit nebudeme. Vy posloucháte Radio Junior, vysílají pro vás Denisa a Aneška a právě teď vám s Aneškou doporučíme trojici festiáků, které by vás třeba mohly i zajímat.
1: Proběhne již 23. ročník Mezinárodního festivalu Colors of Ostrava ve dnech 15. až 18. července 2026, což je vlastně ode dneška. A uskuteční se v unikátním prostředí, jaké dnes žádný jiný festival nenabízí, tedy v industriálním areálu bývalých dolů a hutí v dolní oblasti Vítkovice. Hodně, hodně nezvyklé místo. A těšit se můžete na 21 Pilots, Sofia Matchmatch, Perry z Palomu, Kateřinu Marii Tichou, společně z Benjis a určitě další. Druhý tip máme pro milovníky roku a podobné hudby, takže Masters of Rock je největší mezinárodní rockový open air festival v České republice. Pořádá se pravidelně ve Vizovicích u Zlína. Na festivalu vystupují především zahraniční rockové a metalové kapely a koná se od 16. do 19. července.
0: Aneška vám prozradila dva nejbližší festiáky, na které můžete vyrazit a ještě vám k tomu doplníme s Aneškou informaci, že na jednom z těch festiáků můžete fakt hodně, hodně malinko, ale vidět i nás dvě, mě a Anešku. Jo?
1: Je to tak.
0: A to, když vyrazíte na Colors of Ostrava a půjdete se podívat na předpremiéru dokumentárního filmu Mikrokosmos. A Aneška vám řekne, jak velkou roli tam máme.
1: Já si myslím, že naše role je menší, ale za to je skvělá. Já jsem moc ráda, že jsme mohli být součástí tohoto krásného dokumentu.
0: Přesně tak. Kluci totiž, kteří jsou úplně úžasnými odborníky na houby, podhoubí a na mikrokosmos, byli u nás ve studiu na Radiu Junior, dělali s námi rozhovor a kousíček toho rozhovoru je právě vidět i v tom dokumentárním filmu. Tak, tolik maličko sebe tady, sebechválí nebo sebedoporučení. Samozřejmě film je pecka, to, že my jsme tam, tak to je jenom taková třešnička na dortu. No a já pro vás mám třetí doporučení a to je na Prague Open Air. Totiž pokud byste nevěděli úplně termín a řekli si, že třeba byste si něco vybrali, tak v Praze na sedmičce v Riegerových sadech jsou úžasné koncerty pod širým nebem. Třeba 28.7. Horký že slíže, 30.7. si tam můžete zajít na Rybičky 48, 5. srpna na Dropkick Murphys, 19.8. půjdu já, protože tam je David Koller. 28. Vypsaná fixa, 22.8. OMD, 25.8. MIG 21 a 3.9. na závěr Pražský výběr. Tak přátelé, tolik naše tipy. A ještě samozřejmě spoustu dalších věcí můžete zažít v Riegerových sadech. Řekla jsem vám základ a teď víte, kam můžete vyrazit. No a my si dáme Dancing in the Moonlight.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Holky a kluci, i o prázdninách si u nás můžete přát písničky. Poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat prázdninové pozdravy, popřát k narozkám, anebo si klidně přejte jen pro sebe. Možností máte spoustu. A stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz. Přát si můžete už po síťovce Terky Rašové.
2: Síťovka.
3: Ahoj a čau. Tentokrát jsem do své tašky síťovky v moři sociálních sítí ulovila něco, co mi vážně udělalo radost. Našla jsem na YouTube videa s babičkou Alenkou. Už jste o ní slyšeli?
4: Dobrý den, tady Alenka, kdo pak mi to volá?
3: Je to milá stará paní, která ale není živá. Jde o umělou inteligenci. Vytvořila ji firma O2 proto, aby blokovala kyberšmejdy. Podvodník, takzvaný kyberšmejd, chce lidem ublížit, například i okrást o peníze. Nově se mu může stát, že když vytočí některá čísla, dovolá se babičce Alence. A ta si s ním moc ráda popovídá.
4: Ježíš Maria, mladá paní, to zní teda dost vážně. Ale promiňte, já vás teď slyšela tak nějak s drobným spožděním. Říkala jste, že někdo platil za něco v cizině?
5: Ano, z vašeho účtu. Z vašeho účtu proběhla platba v cizině.
3: Alenka si s podvodnicí povídá dlouho, zdržuje, je slušná, dokonce se i omlouvá a říká jí zlatíčko, nebo že je hodná. Jedna podvodnice například tvrdí, že je z bezpečnostního oddělení banky paní Alenky, což samozřejmě není pravda. A chce, aby jí Alenka nadiktovala číslo své platební karty. Věřili byste, že někdo vůbec něco takového udělá, že zavolá seniorovi a chce po něm číslo platební karty a následně mu ukradne peníze? Je mi z toho zle. Naštěstí paní Alenka není skutečná a kyberšmejdy krásně zdržuje.
4: No to mě teda úplně polilo horko zlatíčko. Mně už se jednou stalo, že mi v obchodě strhli dvakrát peníze za máslo. Ale to bylo ještě, když Norbert žil, ten by to hned řešil.
3: Celý telefonát i další telefonáty si můžete poslechnout na YouTube O2.cz. Telefonát, o kterém jsem vám říkala, měl v říjnu 2025 58 000 zhlédnutí. Jmenuje se Best of Kyberšmejdi – bankovní podvody. Firma O2 pomocí babičky Alenky upozorňuje na to, jak podvodníci pracují. Je skvělé, že si můžete poslechnout, jak takový podvodný telefonát může vypadat a upozornit na to i svoje rodiče nebo prarodiče. Kyberšmejdům často naletí i lidé ve věku od 40 do 45 let, takže se to netýká jenom seniorů. A nebojte se, Alenka sice v telefonátu prozradila svou adresu i číslo karty, ale číslo karty není platné, takže podvodnici k ničemu nebude. Skvělá zpráva taky je, že mobilní operátoři Vodafone, T-Mobile a O2 spolupracují na tom, aby se nám podvodníci dovolali co nejméně. Zavedli vzájemně propojené zabezpečení, které volajícím zabraňuje schovávat se za čísla jiných lidí anebo institucí. Díky tomu už teď denně blokují veliké množství telefonátů a z toho mám velkou radost.
1: Kéž by se všichni kyberšmědi už dovolali jenom babičce Alence a nikomu opravdovému.
3: Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, máme tady vzkazovnu a vy si můžete samozřejmě přát všechno, co budete chtít. My si teď dáme píseň, až jednou budu velká, abychom si připravili písně pro vás a vy můžete stále psát a telefonovat.

0: holky a kluci, Klub Rádia s Aneškou a Denisou pokračuje. První, komu budeme hrát na přání, je naše stálá, báječná posluchačka Emilka, která je 10 let a poslala nám přání na písničku The Fox, neboli What Does The Fox Say. Je to prý nejbláznivější písnička, takže my se na ní moc těšíme. A pro zajímavost, kapela Ilvis je severská kapela, takže se nám to báječně hodí do našeho severského léta.
1: Tak a já, Emilko, plním svůj klasický pravidelný úkol a hlásím, že v e-mailu bylo 56 srdíček, 28 banánů a 14 smajlíků. Takže ti opět mnohokrát děkujeme za tuto krásnou nadílku a jak říkala Aneška, píseň The Fox je tu pro tebe.

Kamarádi, vzkazovna nám krásne pokračuje a my si teď dáme rebelky. Rebelky si přejí rebelky. Kačenka, Anička, Míša a Jíťa si přejí rebelky a my jsme jim s Aneškou vybrali konkrétně píseň na mobilu. Tak holky, super léto a travte ho, jak chcete, klidně i na mobilu.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Aneškou.
2: No a protože k našemu juniorskému létu patří expedice Sever, máme pro vás teď s Aneškou naše jaksi severské prožitky nebo severské oblíbenosti. Tedy, Aneško, což takhle severská literatura? Pojďme nejdřív k té literatuře pro děti. Bavíme se o Astrid Lindgrenové hlavně. Tak. Vyrůstala jsi na ní taky?
1: Jo, Děti z Bulerbinu se myslím četla, ale nebyla to úplně jako moje topka. Já jsem od dětství hlavně četla spíš jako detektivky a takovýhle věci. Ale vím, že ty Děti z Bulerbinu jsou s nějakým způsobem trošku temnější občas, ale je to taková klasika, takže to znám určitě. Astrid.
2: Tak, Děti z Bulerbinu jsem četla svojí dceři, ty mě poměrně bavily, ale já teda, když jsem byla dítě, tak těžce jsem jela v pipi dlouhé punčoše.
1: Ano.
2: Protože holky a kluci, když se kouknete na webkameru, nebo když se kouknete na jakoukoliv mojí fotku, tak vidíte, že jsem dozrz, což znamená, že mám slabost pro ty zrzavé. No a Pipi dlouhá punčocha, to byla moje velká hrdinka, takže to já jsem milovala. Astrid Lindgrenovou miluju, krásně se čte, myslím si, že by si ji měli i dnešní děti přečíst. No a potom jsme se posunuli do dospělácké severské literatury, která teďko těžce frčí a to já už nemůžu, protože to je pro mě právě, hrozně se jako bojím, nebo působí to na mě tak jako těžko
1: jo,
2: to nážně.
1: Ano.
2: Nejsem úplně fanouškem severských detektivek a severských filmů a ta atmosféra není to moje oblíbené. Co ty?
1: Já jako nějaký severský filmy znám, občas jsem koukala s mamkou na nějaký ty detektivní, trošku jako tajemnější, ale mě na tom baví většinou to prostředí, že to tak jako temný, hrozně se to hezky hodí vlastně k té scenérii nějaký jako záhady, detektivky nebo něčeho podobného. Jako severský knížky ty pro dospělí úplně tolik nečtu, ale moje babička docela jako čte široký okruh těchto věcí a občas mi něco doporučí, občas jsem si něco přečetla, ale spíš jako zůstávám někde trošku jinde hlavou. Jako.
2: No holky a kluci, Aneška prozradila, že se na sever teprve chystá.
1: Ano, je to tak.
2: Já teda musím říct, že jsem ten sever taky úplně neprozkoumala. Jich mám daleko víc prozkoumaný. Byla jsem tedy ve Švédsku. Tam mě to ohromně bavilo. Stockholm je úžasný, lidi příjemný, architektura krásná, jídlo dobré a co mě tam nejvíc pobavilo, když jsme tam byli u přátel a dostali jsme takové ty jejich klasické masové koule, na které všichni chodí do jednoho nejmenovaného obchodu. Takže to taková klasika a normálně se to tam podává doma. Takže nám vařil táta od rodiny takovéhle jídlo, které vlastně jako jediné z toho severu trochu známe. No, to znamená, že Stockholm já rozhodně můžu doporučit, je úžasný, krásný, no a taktéž bych se chtěla podívat teďko do Dánska. Dánsko je takové jako ve výhledu. Tak přátelé, tolik mi dvě a sever a po písničce už upoutávka na sever hudební.

0: Holky a kluci, víte, že vždycky v létě, když Hitparáda odpočívá, pro vás moderátorka Klára Nováková připraví letní speciál. Takže vám ho posíláme.
1: Ahoj, všechny vás zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si skvěle užíváte prázdniny a mám pro vás jednu prázdninovou výzvu. Soutěžíte se Star Parádou? Každý týden si můžete v našem vysílání poslechnout 13 úžasných hitů z jednotlivých severských zemí. Už jsem pro vás připravila 13 hitů z Norska, 13 hitů z Finska. No a teď o víkendu v 9 ráno anebo v 5 odpoledne se můžete těšit na písničky z Dánska. A pozor, taky z Grónska a Faerských ostrovů, které k dánskému království patří. Budou to naprosto úžasné songy, protože třeba z Dánska pochází i slavný hit o panence Barbie nebo rytmická skladba hraná na bubny a perkuse od Safri Dua. No a těch skvělých hitů je mnohem víc, spoustu z nich znáte a ty, které neznáte, tak budete rádi, že jste se o nich dozvěděli. Takže v sobotu v 9 ráno anebo o víkendu v 17 hodin si určitě pusťte Star Parádu a potom mě napište, která písnička se vám nejvíc líbila a proč. E-mail je radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připište Star Paráda. Na konci prázdnin všechny vaše odpovědi vyhodnotíme, no a můžete se těšit na super ceny. V banku je 7 balíčků plných merče od hvězd Hitparády Rádia Junior. No a to stojí za to. Tak se mrkněte na web Star Parády a určitě soutěžte. Moc se na vaše odpovědi těším. Vaše Klárka.
2: Star Paráda s Klárou Novákovou.

0: Klub Rádia Junior.
1: Kamarádi, je právě 6 hodin, středa 15. července.
2: Dneska mají svátek Jindřichové, tak všechno nejlepší, milí Jindrové.
1: A kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například americký herec Forest Whitaker, anebo česká herečka Ivana Jirešová.
1: No a teď už minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Včerejší Světový den šimpanzů vyzval k jejich ochraně. Každý rok jsou v Africe nelegálně odchyceny a prodány tisíce primátů, přičemž šimpanzi jsou nejobchodovanějším druhem afrických primátů vůbec. Nelegální obchod poháněný obchodem s domácími mazlíčky, lovem divokých zvířat a rozšiřující se činnostmi člověka představuje obrovskou hrozbu pro přežití tohoto už tak ohroženého druhu.
1: Ze sportu. Opět se ve sportu mrkneme na mistrovství světa ve fotbale, kde včera tým Francie přehráli Španělé s výsledkem 2-0. Tedy o druhém finalistovi rozhodne dnešní klání mezi Anglií a Argentínou.
2: A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo, průměrné teploty okolo 28 stupňů. Opět hrozí bouřky. Zítra nás také čeká oblačno, místy přehánky a průměrné teploty okolo 25 stupňů.

0: Kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne u mikrofonů Denisa a Aneška.
1: Už jsme si dneska povídali s Anetou Živnůstkovou, trenérkou mažoretek SKP Nymburk, které úplně skvěle zvítězily na mistrovství Evropy. Dali jsme vám tipy na festiáky a koncerty do konce léta, prozradili jsme vám s Denisou, jaké zkušenosti se severem máme my, pouštili jsme písničky na přání a teď už pro vás máme letní soutěžení.
0: Jako výhru tu pro vás máme i dneska úžasné CDčko podepsané přímo hlavním hrdinou CDčko Pavla Čatka čelem vpřed. A naše otázka soutěžní dneska velmi jednoduše zní. Já umím dokonce i krásně rýmovat, přátelé, ale ptám se vás na to, jsou korály živočich a nebo rostlina? Prosím, pište na Radio Junior @rozhlas.cz.
1: Abyste mohli získat CDčko čelem vpřed od Pavla Čatka, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku štěstí a vyhrajete ho.
0: No a dneska jsme na vás extrémně hodní, soutěžní, otázka je jednoduchá a ptáme se, jsou korály živočichové a nebo rostliny? Tak, teď už jenom držíme pěsti těm, co se rozhodnou napsat a prozradíme vám, co pro vás dneska na Junioru ještě máme.
1: Zase si můžete přát ve vzkazovně, bude četba na pokračování a zvídavec.
0: A po 19. hodině bude naším hostem úžasná zooložka Lucie Černá, která žije v Kambodži, pracuje na Filipínách a hlavně chrání korály.
1: Budeme si povídat o korálových útesech, o tom, co může napáchat jedna spuštěná kotva, ale i o dobrodružném životě ochránce přírody nebo o tom, jak se v Kambodži vychovávají děti.
0: Máte-li chuť ptát se též, můžete se ptát už teď a otázky psát na radiojunior@rozhlas.cz. Tak zůstaňte s námi.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Jméno Hans Christian Andersen známe všichni, ale co o tomto slavném dánském spisovateli skutečně víme? Proslavil se hlavně jako pohádkář a spousta jeho pohádek je známá a oblíbená dodnes. Dá se tedy úplně klidně říci, že pohádky mu přinesly nesmrtelnou slávu. Andersen se narodil v dánském Odense, kde dnes najdeme i jeho muzeum. Při jeho návštěvě člověk nevstoupí jen do světa fantazie a pohádek, ale pozná i životní etapy tohoto snílka. Součástí muzea je i Andersenův rodný dům. Pocházel z chudé rodiny ševce a pradleny. Vzdělání dosáhl až v pozdějším věku a s gramatikou měl problémy celý život. Ale do uměleckého světa ho to táhlo už odmala. V dětství skládal písně a loutkové hry a už jako teenager odešel do Kodaně zkusit štěstí u divadla. Nakonec ho ale neproslavili ani básně, ani divadelní hry, dokonce ani příběhy pro dospělé, ale právě pohádky. Mezi ty nejslavnější patří třeba Císařovy nové šaty, Malá mořská víla, O princezně na hrášku nebo Ošklivé káčátko. Kouzlo pohádek Hanse Christiana Andersena spočívá nejspíše v jedinečném propojení humoru a citlivosti, naděje a trpkosti a taky víry v moderní techniku. Navíc jsou plné kousavých podobenství. V pohádkách se odrážely i autorovy životní zkušenosti, zážitky a povahové rysy. Odborníci tvrdí, že příběh ošklivého káčátka, které nikdo nemá rád, dokud všechny nepřekvapí svou proměnou v krásnou labuť, je velmi inspirován životem Andersena a hlavně tím, jak se ve svém životě cítil. Andersen byl podivín, ale měl skvělou paměť a třeba hry od Shakespeara znal skoro slovo od slova. Kdo by se ale divil, že byl zvláštní. V životě to měl těžké a po smrti otce, kdy byl sám stále ještě dítětem, musel jít pracovat do továrny a vydělávat peníze pro rodinu. Část svého života Andersen taky procestoval. Dokonce navštívil i Prahu. Cesty mu byly inspirací pro jeho kouzelné příběhy. Jeho pohádky byly přeloženy do více než 125 jazyků a není vůbec divu, že jeho narození si připomínáme akcí s názvem Noc s Andersenem. Děti přespávají v knihovnách po celé republice, kde je čeká bohatý program. Akce se vždy koná kolem narozenin Hanse Christiana Andersena, které jsou přesně 2. dubna. První Noc s Andersenem proběhla už v roce 2000. Letos uplyne už 219 let od Andersenova narození. Jakou pohádku od něj máte nejraději? Holky a kluci, pokud chcete o slavném autorovi populárních pohádek někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, pokud máte i v dnešní super prázdninový den nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám na 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát pro sebe nebo trochu vylepšit léto někomu jinému, popřát kamarádovi k narozeninám a my se pokusíme vyřídit maximum. Bing, bing, bing, dom, dom, bam, bram, bim, bam, bram, bom, bom, bam, bam, bom. Let's go!

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na radiojunior.cz. Vzkazovna Rádia Junior.
2: Přátelé, fotbalové mistrovství světa inspiruje spoustu kluků, pánů, holek, malých holek, které taky rády kopou do míče k tomu, aby usedli k obrazovkám a sledovali fotbal. A proto určitě taky si dítě přeje pro svého bráchu Ondru písničku od Pokáče, která o fotbale je. Tak si ho užijte.

Další písničku posíláme pro Marcelku. Je to písnička Uptown Girl od Westlife a Marcelka si ji přeje jen tak pro hezké prázdniny.

A poslední písničku posílám já. Posílám ji mému příteli. Honzo, moc tě zdravím, jsem ráda, že mě posloucháš. A písnička se jmenuje Love Me Not od Revin Lené. Tak mám tě moc ráda a užij si vysílání.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Kamarádi, právě teď vás čeká četba jako vždycky.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Ovšem, ne jako vždycky, dnes proběhnou Strážci mýtů 15. část.

Martin se soustředil jen na to, aby se udržel na hřbetě lučního vánku. Letěli kolem řeky. Na osudné křižovatce, kde se ani jeden z vojvodů nevzdal svého přesvědčení a kde se černala jeho krev na kmeni stromu, kůň zvolnil. Pak vyrazil do údolí mezi dvěma vysokými kopci. V úchvatném trysku popřel své jméno luční vánek a hnal se jako vichr, který vyvrací stromy při bouři. Martin se k němu přitiskl celým tělem. Ve štěrbině očí se míhaly stíny vzrostlých stromů s širokými kmeny, co se jim stavěly do cesty. V nejprudším trysku, když měli před sebou jen volnost louky, luční vánek náhle zaryl kopyta do země, jen tak, že mu Martin nepřeletěl přes hlavu. Oči slepené prachem rozeznávaly zprvu jen černý, neforemný sloup. Pak se obraz zaostřil.

Morana stála před nimi ve své pravé podobě. Černé myšlenky dali barvu její tváři. Žluté oči zářily neutuchající touhou ničit, kolem pasu se vlnili hadi. Martinovi už strach nenaháněli, znal je, za to luční vánek se roztřásl po celém těle. To nic, zašeptal Martin. Máš nádherného koně, jen ho pohladím, promluvila Morana tichým hlasem a pomalu se blížila k lučnímu vánku. Ten se ani nepohnul. Když byla téměř na dosah, kůň se vzepjal na zadní a zahrabal ve vzduchu kopyty v bezmocném odporu. Nepřibližuj se, nebo... Posměšně po Martinovi zopakovala Morana. Budeš po mně střílet svým lukem na zajíce, pošetilče. Kde jsi nechal svůj meč, kde nic nekončí, nic nezačíná? Kdo to ví lépe než já? Myslíš na konec nebo na začátek svého konce? Myslím na své poslání, zvolal Martin. Lžeš! Každý myslí na konec víc než na své poslání, ale nikdo na něj nemyslí jako na začátek něčeho dalšího. Nic o nás nevíš. Vím toho dost. Stačí nahnat strach a už padá les a bordí se skála. Ne všichni strachu podlehnou, bránil se Martin. Morana se rozesmála a všechno kolem stuhlo. Přistoupila k Martinovi a jediným škubnutím ruky ho strhla z koně. Ucítil strašlivou bolest v kotníku, ale nedokázal odtrhnout pohled z těch žlutých ohňů. Spoutala ho jeho vlastním strachem. Odevzdával jí svou vůli. Pomalu se přibližovala k lučnímu vánku. Vzala do dlaní jeho hlavu. Divoké oči pomalu krotly. Černá barva ti bude slušet. Teď budeš rychlejší než vichřice, než blesk. Černá barva je krásná. Nejraději mám tu v dálce, když se blíží, šeptal Martin, oči upřené do blankitného nebe. V té nekonečné modři přece vídal černou tečku. To je ta černá, o které snil. Ta jeho pravá černá, která se na obzoru rychle zvětšuje a proměňuje v černá křídla, co mu spěchají na pomoc. Ale křídla jsou rozmazaná. Je to jen šmouha vzpomínek na Perunova slova. Strach není nic špatného. Máš ho, abys byl stále ve střehu. Abys ho stále znovu a znovu překonával. Martin se postavil, jeho prsty pevně sevřely mokrou hřívu lučního vánku a zakřičel: Odnes mě, Perune, prosím! Stáli těsně vedle sebe a společně odolávali Moranině moci. Z Martinova kotníku, do kterého Morana zarila své ocelové nehty, vystřelovala palčivá bolest až k srdci. Morana vytrhla jeden ze svých vlasů a ten se jí v ruce změnil v tenký kovový šíp s ostrým hrotem. Překonal jsem strach, ztrácíš nade mnou moc, křičel Martin proti šípu, který mu mířil na srdce. Tu luční vánek poklekl na přední a Martin se mu skokem vyhoupl na hřbet. Bolestí se mu zatmělo před očima. Bez pobídnutí vyrazil kůň přímo proti Moraně. Zaskočena vůlí a silou, jež v sobě chlapec i kůň našli, nestačila vznést kletbu. Jen do vzduchu zavěsila své znamení. A znovu letěli krajem. Martin přitisknutý k šíji lučního vánku. Byli jedno tělo, jedna duše.

Vzrostlý listnatý les vystřídala rozlehlá planina. Luční vánek se zastavil. Divoce odfrkoval, vítr si pohrával s vysokou trávou. Martin se napřímil. Věděl, co ho čeká. Prudké zavlnění trávy a kolem stála Lechova družina s obnaženými meči. Lech pokynul Martinovi a on poslušně sklouzl na zem. Noha prudce zabolela, luční vánek spokojeně odfrkl a začal se pást. Něco ti prozradím dříve, než zemřeš. Čekám tu na bratrova posla. Bláhově jsem věřil, že pro mě pošle. Víc jsem se však obával, že mu hrozí nebezpečí, že zavolá o pomoc, ale on se mi vysmívá. Špička Lechova meče zastudila Martina na krku. Máš pravdu, vojvodo. Přijal jsem pro pomoc, tvůj bratr je v nebezpečí, řekl Martin. A jako posla si vybral nedorostka? Škodnou, které bych uvěřil ze všech lidí nejméně, máš mě za blázna? Neposílá mě Čech, ten se právě chystá sám vstoupit do řeky, po něm ji přebrodí ostatní. Nevěřím ti ani slovo. Zprovoďte ho už konečně ze světa, přikázal Lech, plný odporu a znechucení. Luční vánek, který se do té doby klidně pásl, zvedl hlavu. Lech ho chlácholivě poplácal po krku. Ukradl tě, luční vánku, divím se, že jsi ho neschodil. Rokoslav a Janovec, dvě nejdivočejší horké hlavy z Lechovy družiny, se ihned postavili vedle Martina. Neměl jsi mi chodit na oči, stvrdil svůj ortel Lech. Rokoslav stiskl meč oběma rukama a napřáhl. To Morana je váš nepřítel, já vás chci chránit, bránil se Martin. Ještě jednou takovou lež a nechám ti před smrtí vyříznout jazyk. Lechovi rudé, planoucí oči a strhané rysy svědčily o tom, že i on od rozchodu s Čechem prožívá těžké chvíle. Na cestě za vámi mi Morana skřížila cestu. Chtěla mi zabránit, abych tě přivedl zpět. Budeš-li váhat, Čech i ostatní zahynou. Snažil se Martin vše vysvětlit. Neber do úst jméno mého bratra. Se zdviženým mečem hnal se Lech po Martinovi. Rokoslav s Janovcem, vidouce tu zběsilost, rychle ustoupili stranou. Martin se nesnažil vstát. Nezabila ho Morana, teď tedy její dílo dokoná Lech. Všechno je tak, jak to připravila ona. Lech se napřáhl, ale nechal meč volně klesnout. Na místo smrtící rány poklekl u Martina. V poslední chvíli si všiml vypáleného znamení nad jeho kotníkem. To znamení Lech dobře znal. Dotkl se ho špičkami prstů a ucukl, žhnulo jako láva. Martin se na něj překvapeně podíval, noha bolela, ale o tom, že tam Morana vypálila svůj cejch, nevěděl. Tady mě chytla, když mě stáhla z koně. Propaluje to do celého těla. O Martina se pokoušeli mrákoty. Slýchával jsem, že koho se dotkne, toho navždy poznamená, ale nikdy jsem tomu nevěřil. Nevěřil jsem na znamení, kterého se všichni bojí. Přestane to někdy bolet? Už to nevydržím, šeptal Martin téměř v mdlobách. Dejte mu napít, volal Lech a pak se nad Martina naklonil. Neusínej, mluv dál, bez tebe to nedokážu, teď už to vím. Přitiskl svou širokou dlaň na Moranino znamení a prsty pevně obtočil kolem tenkého lýtka. Žíly se napjaly, ruka zčervenala, ale Lech nepustil. Teprve když Martin začal pravidelně dýchat a otevřel oči, Lechův stisk povolil. Posaď mě na koně, požádal Martin. Nejprve musím tomu všemu porozumět, nedal se odbít Lech. Morana přišla proto, aby vám zabránila dojít na konec vaší cesty. Když se jí podaří vás rozdělit, snadno pak zničí všechny ostatní. Musí dokázat, že lidi si to nezaslouží, že vysvětlím to, až bude po všem. Po všem. Lech se trpce usmál. Seděli s Martinem v trávě, jako by jen vychutnávali letní odpoledne na vonavé louce. Tu noc přišla a hodila do ohňů a vašich džbánků byliny s prachem. Tehdy mi řekla, že stačí, když rozeseje svár. Vzpomínáš, jak začali lidé reptat a hádat se a do tvých mužů vjel vztek? Co když ho posílá právě Morana? Vyjel Rokoslav.
Lech ti nabídl svůj džbán na usmířenou. S medovinou si vypil všechnu nenávist, která byla určena jemu a teď ovládá tebe, prohlásil Martin statečně. Rokoslav se zmateně podíval po ostatních. Když se tehdy v noci Lech nenapil, přišla Morana ve dne. Stačila chvilka vojvodova spánku, aby mu našeptala své zlo přímo do ucha. Kdyby jí projel můj šíp, musela by na sebe vzít svou pravou podobu. Zrovna jsem otevřel oči a myslel, že ten šíp je určený mně. Málem jsem tě zabil, povzdychl Lech. Pak se na Martina obrátil a oči se mu zvláštně zaleskly. Drž se po mém boku. Beze slova vzal Janovec Martina kolem pasu a vysadil ho na koně. Tušíš-li, co nás čeká, vyjev i to nejhorší, vyzval jej Lech. Vím jen, že v té řece je smrt, odpověděl Martin. Pak se s tím utkáme, ať je to cokoliv. Čech nejprve vstoupí do řeky sám. Musíme tam být dřív, než půjdou ostatní a jeho zachránit. Lech se podíval do slunce a zbledl. Pak je jisté, že teď již do řeky vstoupil. Neměl jsem ho opustit. Na to pobídl koně. Vítr mu rvalo od úst slova, ale Martin ještě zaslechl. Drž se, máš odvahu jako všichni mý muži dohromady. A pak se Lech, navzdory všemu, zasmál. Smích, jaký Martin v životě neslyšel, zněl odvahou i pokorou zemřít v boji. Který muž se dokáže takhle nádherně smát? Luční vánek letěl po boku Lechova vraníka. Nebylo třeba jej pobízet.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Aneškou.
1: A určitě vás zajímá, jak dopadlo dnešní soutěžení. Nejdřív pro pořádek. Ptali jsme se na to, jestli je korál živočich, na takovou jednodušší otázku. A správná odpověď zní, ano, korál je skutečně živočich.
0: A dnešní výhru si zaslouží Hanička z Olomouce. Jde o úžasné CDčko Pavla Čatka Čelem vpřed, které má Hanička i krásně podepsané. A my gratulujeme a výhru posíláme. A teď už vás zveme na rozhovor se zooložkou Lucí Černou, která žije v Kambodži, pracuje na Filipínách a hlavně chrání korály.
1: Budeme si povídat o korálových útesech, o tom, co může napáchat jedna spuštěná kotva, o tom dobrodružném životě ochránce přírody, anebo o tom, jak se v Kambodži vychovávají děti.
0: Pokud vás na Luci, korály, mořský život nebo fungování Vesna Panglao Conservation cokoliv zajímá, volejte po 19. hodině na telefon 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a zůstaňte s námi.

0: Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Naším hostem je dneska úžasná zooložka a ochránkyně přírody Lucie Černá z organizace Vesna Panglao Conservation, která chrání nejen korálové útesy. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Moc vás zdravím.
1: Holky a kluci, než na Lucii spustíme otázky, poprosím Anežku, aby vám představila Vesnu.
3: Vesna Panglao Conservation je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je chránit pobřežní korálové útesy ostrova Panglao o Boholu na Filipínách. Ochrana mořského ekosystému probíhá pomocí zakládání mořských rezervací a korálových školek, vzděláváním a prací s místními komunitami, podporuje ekologické povědomí, udržitelný rozvoj, poskytuje podporu pro mezinárodní výzkumné aktivity a diskuzní platformu pro místní komunitu a vládní úřady. Vesna od roku 2018 vybudovala 47 umělých útesů, přičemž dosáhla až 82% úspěšnosti v ochraně a rehabilitaci korálů. V důsledku této aktivity byl zaznamenán významný nárůst jak počtu, tak druhové rozmanitosti ryb, měkkýšů a dalšího mořského života v dané lokalitě.
1: Děkuju, Anežko. Lucie, teď Anežka zatím krátce představila tvoji domácí scénu, tedy Vesna Panglao Conservation. Ale než se budeme ptát na práci, tak já bych moc ráda představila tebe. A začneme prosím tím, kdy ses rozhodla, že budeš zooložka a budeš aktivně chránit přírodu.
2: Tak, já děkuju a já se musím moc omluvit. Možná došlo k nedorozumění, já nejsem zooložka. Všechno, co dělám, je na základě toho, že je to můj koníček. Před vlastně 9 lety, kdy jsem zakládala Vesnu, tak mojí vášní bylo potápění a já jsem se rozhodla, že vlastně zkusím obnovit korálový rýf a všechno jsem se začala učit od nuly. Studovala jsem asi půl roku na australské univerzitě mořskou biologii, ale jelikož australština byla pro mě hrozně těžká, tak jsem se rozhodla všechno to dělat sama a studovat sama. Spojila jsem se s odborníky a ty mi radí, co a jak dál dělat. Takže tady se musím omluvit.
1: Proč by si se omlouvala? To my jsme si přečetli všecko, co děláš, z čehož jsme usoudili, že jsi zooložka. To znamená, ty se nemáš za co omlouvat a my se budeme příště lépe připravovat.
3: A co jsi teda studovala, jestli mimo tu mořskou biologii, a co doporučuješ budoucím ochranářům přírody jako za přípravu, na rozdíl třeba od tebe, nebo jaký na to máš pohled?
2: Ano, já jsem studovala úplně jiný obor, já mám školy, jednu mám ekonomickou školu a druhou mám speciální pedagogiku, psychologii, takže úplně něco jiného, ale co bych doporučila? Jasně, já si myslím, že vášeň je jedna věc, ale já sama musím přiznat, že mně chybí to odborné vzdělání. Co bych za to dala, kdybych měla vystudovanou mořskou biologii, která i tady v Čechách je velice, velice dobrá škola, je právě v Praze, v Českých Budějovicích, v Ostravě, kde mají obor mořské biologie. Takže já bych doporučovala zájemcům o tenhle ten obor vlastně studovat na těchto univerzitách. I mně samotný to chybí. Obracím se na odborníky, protože vášeň je krásná, každý ho to zajímá, ale ta teorie a ty základy mi pořád chybějí a já se teďka taky pořád musím učit. A takže tohle bych jim doporučila, tyhle školy určitě.
1: Takže jak a kdy ses poprvé dostala do Asie a kdy ses tam začala starat o mořský život právě na ostrově Panglao?
2: Ano, já jsem se dostala v roce 2012, jsem poprvé přijela na Filipíny. Bylo to hrozně těžký, nikoho jsem tam neznala, přijela jsem tam s diplomatickou misí na ambasádě. A po 3 letech, kdy už získá člověk přátelé, kamarády, tak jednou se mi ozval kamarád a říká, ale moje rodina pochází z Boholu na Panglao a hrozně rád bych ti to ukázal. Představ si, my máme takový domeček krásný hned u moře. A já jsem nelenila a i se svým synem Kubíkem jsem tam poprvé přijela. Měl pravdu, jejich dům se nacházel přímo u nádherného korálového rýfu. A když jsme tam poprvé skočili, tak jsme šnorchlovali, bylo to opravdu nádherný, ale něco tam bylo špatně. Byl tam ilegální rybolov, takže všude byly rybářské lodě a měli jsme strach tam vůbec plout a já jsem se rozhodla, že ještě, když jsem viděla tu zkázu, která je při šnorchlování krásně vidět, kdy používali dynamit na lovení ryb a tudíž veškerý korály dole byly zničený, tak jsem si říká, že bychom to společně mohli zkusit, protože já jsem se opravdu do toho místa zamilovala a chtěla jsem se tam vrátit a napadlo mě, že bych to zkusila a zkusila obnovit korálový rýf na tomhletom místě. Mm-hmm.
3: Ale žiješ v Kambodži a žije tam i tvoje rodina. Takže vzala jsi z Kambodžana nebo Filipínce?
2: To je krásná otázka, tak já se musím přiznat, že já mám ráda humor českých kluků. To se mi líbí. Takže žiju teďka v Kambodži i s dětma a vlastně jsme tam, děti tam studují, jsme tam spokojení a já za prací musím dojíždět na Filipíny. Mm-hmm.
1: No a jak je to možné, že teda vlastně jste v Kambodži?
2: Jsme tam právě na diplomatické misi a děti tam studují. A já mám takovou vizi, protože na Filipínách už ten úspěch s Vesnou je tak velký, tak začínáme dělat první reef assessment, což je takový jako výzkum korálového reefu v okolí Kambodži, už proběhl první. Takže bychom třeba do budoucna přesunuli to know-how právě do Kambodži.
1: Mm-hmm, úžasné. Tak zmínila si děti, pojďme si říct, kolik jim je.
2: Tak, já mám 3 děti, nejstaršímu Kubíkovi je 19, Julince je 17 a nejmladší, který se narodil na Filipínách, takový malý Filipínec, tak tomu je 13.
1: No a ty jsi říkala, že tam studují, jak to tam vypadá ve škole, jak tam mluví, musí v Kambodži umět místní jazyk, jak to je?
2: Nemusí, protože navštěvují mezinárodní školu, ale snaží se, děti se učí kmersky, aby se alespoň jako domluvili takový ty základy. To je pro ně hrozně důležitý, i když někam přijdou do obchodu, aby se stali součástí té země, protože jsou tam šťastní. Ta škola je hrozně fajn, je mezinárodní, takže tam jsou děti z celého světa. Nejsou tam jenom Kambodžani, jsou tam Norové, Španělé, Francouzi a vlastně je to takový multikulturní centrum pro ně a oni nemají vůbec žádný rozdíl, je jim jedno, v jaký jsou zemi a díky tomu ta škola je vlastně spojuje, je to každému jedno, odkud pochází. Takže.
1: A kdyby náhodou nemluvili anglicky, kdyby kmersky mluví místní, ale jak jsou na tom místní s angličtinou?
2: Ano, jiné je to na Filipínách. Na Filipínách je úřední jazyk angličtina, ale v Kambodži je to kmerština. Je to velice těžké pro nás. Často se nám stává, že někam jedeme a bohužel se vůbec nemůžeme domluvit. Ty lidi neumí anglicky, jsou z provincie, je to těžký se dorozumět, ale co máme v dnešní době? Chytré telefony, takže musíme si poradit. Takže si to přeložíme, ta kmerština je na Google Translate, takže rukama, nohama a dostaneme se ke svýmu.
3: A jací jsou Filipínci a Kambodžani? Co se ti na nich líbí?
2: To je hrozně hezký. To opravdu začalo v tom roce 2012, kdy já jsem se do toho asijského národu zamilovala. Mm-hmm. Jsou usměvaví, žijí přítomností. Neřeší, co bude zítra. Řeší se, co bude dnes. A jedna věc, co se mi opravdu strašně líbí, že mají opravdu velký vztah k rodině. Rodina je pro ně vše.
3: To je krásný.
1: No a s čím by měl takový Evropan na cestách, který vyrazí na Filipíny a do Kambodži, určitě počítat?
2: Tak, samozřejmě jiné klima. Je tam strašně teplo, skoro pořád tam máme hezky, svítí nám tam sluníčko, anebo je období dešťů, ale to nikomu nevadí, protože je tam pořád teplé počasí, takže hned člověk uschne, když zmokne. Ale s čím by asi měl počítat je to, že když přijedete do Asie, věci jsou tam jiný. Je tam pomalejší, čas plyne jinak a myslím si, že by měl počítat s tím, že tam nepřijel, aby přinášel evropskou kulturu. Musí čerpat z toho, co tam je a čerpat z té kultury, která vychází v Asii a respektovat ji. Věci jsou pomalejší a někdy věci nejdou a přesto nejede vlak, ale my to nemůžeme změnit. to si myslím, že je strašně hezký a já se od nich učím a učím se i své trpělivosti, že musím počkat na ten správný čas, kdy oni se rozhodnou a teprve tehdy ty věci půjdou.
1: Přátelé, to byla poslední Lucina odpověď tohoto vstupu. Trošku si zahrajeme a pak už se budeme ptát na Vesnu a korálové útesy.

0: Holky a kluci, stále posloucháte letní středeční klub Rádia Junior s Anežkou a Denisou.
1: Kde je naším vzácným hostem ochránkyně přírody Lucie Černá z organizace Vesna Panglao Conservation. Teď už, Lucie, k přenádherným korálovým útesům, které jsou na Filipínách v péči Vesny. Anežka na začátku zmínila, že pro korály budujete školku. Jak vypadají a jak se budují?
2: Tak, konečně, tohle já hrozně ráda popisuju. A je to tak. My vlastně nacházíme, nebo po ilegálním rybolovu, špatném kotvení, turismu, nacházíme úlomky korálu na břehu rýfu. Co se s tím stane? My je můžeme zachránit. Nikdy pro naše školku nepoužíváme zdravý korály. Nikdy nejdeme, aby jsme se ponořili a utrhli zdravý korál a ten posadili do našich umělých rýfů. Nikdy jsme tohle neudělali a nikdy takhle pokračovat nebudeme. Za prvé nemáme laboratoř, bez které to nejde. A za druhé prostě těch úlomků, co lidi zničej, a co vlastně na základě toho nejvíce ilegálního rybolovu máme, tak je dostatek. My uděláme to, že se ponoříme a ještě předtím, než jdeme pod vodu, si vytvoříme takovou kovovou konstrukci. Má různé velikosti, různé tvary a můžeme si tam hrát s ní. Vytváříme i takový, jako, takovou galerii podvodní pod vodou a vlastně posadíme tu konstrukci na písek na dno. Jdeme, potápíme se a nacházíme ty úlomky korálu. A teďka se s nás stávají na chvíli jako veterináři, protože ten úlomek korálu, který najdeme, může být napadený, může být nějak nemocný, protože už tam leží třeba 3 dny, týden. My ho vezmeme a vlastně ho zkontrolujeme, ten jeho zdravotní stav. Jestli tam nejsou červy, jestli tam nejsou paraziti, jestli tam nejsou houby nebo různé infekce. Pokud ano, tak to odsekneme. Všechno děláme pod vodou, takže pořád máme přístroje na sobě, všechno a vlastně máme nářadí u sebe a teďka ten korál léčíme. Nevytahujeme ho ven a pokud, když už vlastně proběhne tady to léčení, ta doktorská práce, tak cirka, úlomky, fragmenty, jim říkáme 7 až 10 cm, umístujeme na tu konstrukci tím, že je připevníme eskapáskou. Ono to zní jako by hrozně jednoduchý proces, když to takhle popíšu, ale vemte si, že jste pod vodou, máte právě ten přístroj a vy musíte dbát, já vždycky říkám 2 základní pravidla. To první pravidlo je, že nikdy nejste pod vodou sám, máte vždycky nějakého parťáka, který je s váma a se kterým pracujete. Tak pravidlo číslo 1 je, že váš partner, říká se mu mezi potápěči buddy, tak musí být v pořádku. A musí být naprosto v bezpečí. A musíme vědět o sobě, že prostě dobře se dýchá, nemá žádný problém, že je přístroj v pořádku. A druhá taková naše zásada je, že musíme dávat pozor, protože ty konstrukce jsou na korálovém rýfu, takže všude kolem nás jsou korály zdraví, kde jako umísťujeme. A my je nesmíme zničit. Přece to by nedávalo smysl, takže vlastně, když se potápíme, dáváme ty korály na konstrukce, který jsou blízko korálových rýfů a kamenů, tak nesmíme nic zničit, nic rozbít a jinak to prostě nedává smysl. Takhle vlastně postupujeme. Trvá to strašně dlouho.
0: A jak rychle takový korál roste? A za jak dlouho máte ze školky radost, že pěkně prospívá?
2: To je hrozně hezká otázka, jak rychle roste. Vemte si, že korálů zaznamenaných je okolo 6000 druhů. A každý ten druh roste jinak. Jasně. Takže jsou korály, které rostou až 18 cm za rok, to jsou staghorns, a ty rostou hrozně hezky a ty se hrozně často lámou, jsou velmi křehký tím, jak rychle rostou. Ale pak jsou korály, které rostou 1 cm za rok. A ani z toho kolikrát nevšimneme, musíme je měřit. Takže já vždycky říkám, že na těch konstrukcích už po prvním roce vidíme výsledky a vidíme hlavně přežití, úmrtnost, kolik korálů přežilo, či bohužel jsme o ně přišli. Ale po 4 letech už je výsledek, že může být celá konstrukce porostlá. korály.
1: No a tady je, přátelé, na místě říct, jak strašně rychle zahyne školka, když ji někdo zničí. Nebo korál, když ho někdo zničí. Kdo jsou největší nepřátelé korálových útesů? Ty už si řekla. Špatný rybolov, kdy loví nějakou výbušninou.
2: Ano.
1: Zmínila si kotvy.
2: Kotvení lodí.
1: To vy si, holky a kluci, totiž možná nepředstavíte tak, že někdo prostě někam přijede, vyhodí kotu, ta kotva se tam zasekne a zůstane tam. Ne, oni ti troubové jedou z lodí a ta kotva se táhne pod ně a tam páchá to zlo. Jaké ještě další nebezpečí pro korály je?
2: Tak to určitě všichni znáte a musíme to připomenout, jsou to klimatické změny. Oteplování moří. Zaznamenáváme to. A co se stane, když je teplota moře po dlouhou dobu vyšší? Říká se 30, 33 stupňů, 34 stupňů. Tak opravdu ty korály začnou umírat. Možná jste to slyšeli, bleaching, neboli bělení korálu. To znamená, že ten korál prostě začne mít místo krásně například modré barvy, úplně bílou barvu. A co to znamená? Co on, ten korál, vlastně říká? On říká, že má hlad, protože on žije v symbióze s řasou, zooxantela se jmenuje, a ta řasa, jelikož je strašný horko, tak už neroste. A ten korál není schopný přijímat potravu a on umírá. A tudíž tam dochází k tomu bělení. To je prostě velký problém dnešní doby. Jsou to právě klimatické změny. Pak jsou to stavby, například u pobřeží, stavby nových rezortů pro nás, aby jsme se měli hrozně fajn, tak se staví, ale všechno ta spodní voda, ten odpad a sediment teče naspět do moře a to bohužel ta kyselost, pH ničí korály. No a musím říct, že i vlastně taky to souvisí jako s oteplováním a jsou to invazivní druhy. Takže například taková hvězdice trnová, ta zničí korál během hrozně krátké doby, nemůžeme se jí zbavit. I sami každý týden pořádáme ponory dobrovolníků, kteří právě sbírají tady tyhle ty hvězdice trnové. Je to velký problém, tohle je vlastně jeden z největších problémů velkého bariérového rýfu. A bohužel jediný, co platí, tak je vysbírat tady tuhletu hvězdici trnovou.
1: Teď se zeptám jako Pepíček z první a jak se tam dostali?
2: Nemají žádný predátory, to je vlastně normální druh, ale bohužel tím, že je nadměrný rybolov, zase to souvisí s náma, je nadměrný rybolov a veškerý predátory, jsou to oblíbené ryby na našem talíři, tak ty bohužel již není jich tolik a tudíž ta hvězdice trnová se přemnožuje. A ona je zajímavá i tím, že i když třeba ji rozpůlíte na půlku, že ji chcete jako zničit, zabít, rozpůlíte ji na půlku, tak vzniknou dvě. Takže se musí vyzbírávat. Je to právě tak tenhle ten problém.
0: Jasné. A jak jsme teda už zmínili třeba i tu hvězdici, tak korálové útesy jsou plné dalších mořských živočichů, tak kdo tam všechno žije?
2: To je krásný. Tak kromě korálů, že samozřejmě ryby, jsou to žraloci, chobotnice, Ježíš, to je asi to. Je tam tolik druhů prostě. Ten svět je tak bohatý, je tisíce druhů ryb a jsou tam řasy, které patří do toho mořského světa. Myslím si, že bychom na ně neměli zapomínat, protože jak jistě víte, tak nejvíce procenta kyslíku máme z moře. Je to fitoplankton a právě na ty nesmíme zapomínat a řasy taky sedíme, je to potřeba a jsou to trávy, které nám dávají právě kyslík.
1: Kdo je schopen se z toho korálového útesu přestěhovat, když je jeho domov zničen?
2: No, je to tak, jsou to jenom velké ryby. Bohužel, když začne bělení nebo právě když je zničený korálový rýf, tak drobné ryby, bohužel, tam žijí, mají tam svůj ukryt domov, takže ty jsou bohužel odkázáni k tomu, že uhynou. Ryby, jakoby žraloci, želvy, můžou klidně odplavat a najdou si nový domov, ale tyhle ty drobní živočichové, mlži a tak dále, drobné rybky, tak ty bohužel zahynou.
1: Holky a kluci, než si dáme trošku hudby, hlásím, že i vy máte samozřejmě příležitost se ptát. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 a nebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a Lucie už se těší na vaše otázky.

0: Holky a kluci, znovu po písničce se hlásíme s Denisou z klubu Rádia Junior.
1: A dál pro vás zpovídáme Lucii Černou, která žije v Kambodži, stará se o ostrov na Filipínách. Takže my máme teď
0: velké štěstí, že jsi právě v České republice a můžeš za námi do rádia. A ptám se, jak často jezdíš a proč?
2: Takže jezdím nebo jednou, maximálně dvakrát do roka. Naspět do Čech, abych pozdravila samozřejmě rodinu, svý přátelé, na který se strašně moc těším a který mě chybějí samozřejmě po celý rok, kdy jsem v zahraničí, ale zároveň je to i pracovní. Takže snažím se získávat kontakty a nějakou podporu právě pro Vesnu. A teďka je taková novinka, že jsme začali vyučovat a přednášet o ochraně mořského ekosystému, korálu a karet právě díky programu CCBC. Takže za to jsem hrozně ráda a hrozně ráda sem jezdím.
1: A to si mi krásně nahrála na další otázku, protože Vesnu podporuje Zoo Ostrava a taktéž jste součástí CCBC, neboli České koalice pro ochranu biodiverzity. Takže ta moje otázka, jak je pro vás české zázemí důležité, už byla malinko zodpovězená, ale přesto si poprosím širší verzi.
2: Ano, určitě. Díky vlastně těmhletěm dvěma partnerům, který máme z Ostrava, se kterým spolupracujeme už asi 5 let, tak jsme schopní přežít, pokračovat naší práci. Je podporují naše projekty opravdu již 5 let. Jsme jim za to hrozně vděční a neuvěřitelně si toho vážíme, protože nám věřejí. Věřili od začátku, kdy samozřejmě na začátku naše korálové útesy nebyly takto úspěšný. My jsme začínali na 20% přežití korálu. Samozřejmě 20% je dost, lepší než nic, ale teďka i po těch letech díky výzkumu, díky zkušenostem a díky vlastně jejich podpoře jsme teďka už na 90% přežití korálu na našich korálových konstrukcích. Takže potřebujeme partnery, jsme za ně vděční a CCBC díky tomu můžeme zase posouvat ty naše vědomosti a díky jejich vzdělávacím programům, tak je můžeme šířit i mezi českou komunitu. Takže propojujeme Filipíny s Českou republikou takhle pomocí mořského ekosystému, vzdělávání o mořském ekosystému. Krása pro mě. To dává smysl.
0: Jakou podporu máte na Filipínách a co všechno jste museli pro ochranu přírody vybojovat?
2: Ano, bylo to velice těžké. Tak jak jsem říkala, jací Filipínci jsou, tak strašně dlouho trvá, než vás začnou brát, že to řeknu úplně jednoduše, než vás přijmou mezi sebe. Já jsem přece jenom bílá a nikdo přece nechce, aby přijel do země a radil ostatním, co mají dělat a že něco dělají špatně. Takže tohle bylo velice těžké. Museli jsme se spojit s místní vládou, přesvědčit je, přemluvit je a dokázat jim, že to myslíme opravdu vážně a že tam nejsme proto, aby jsme je poučovali, ale abychom je něco, aby jsme jim předali zkušenosti, ale dělali to s nima společně. Nesmí se nikdy člověk povyšovat, musí respektovat zase tu kulturu a pak se to dá dokázat. Bylo to těžký. A samozřejmě i ta finanční podpora, všechno jsme to dělali za začátku sami na vlastní náklady, protože jsme věřili té myšlence.
1: Luci, kdo je kromě tebe Vesna?
2: Samozřejmě to nejsem jenom já. Je to tým lidí, za který jsem strašně ráda a vděčná, že mám kolem sebe. Jsou to mý přátelé, jsou to členové Vesna týmu, jsou to dobrovolníci a je to právě i ta místní komunita. A samozřejmě jsou to i mý kamarádi, který mě v tom nenechají a který mě vždycky jako podporují, abych neskončila a pokračovala dál. Takže to je Vesna.
0: A jak jsi zmiňovala, že ta komunikace s těmi úřady je náročná a je to dlouhý proces, tak měla jsi nějaký moment, kdy jsi říkala, jestli to má smysl, když pořád vlastně těch korálů ubývá a ty tam ještě nejseš a nemůžeš ještě zachraňovat?
2: Samozřejmě. Často to přichází, ale říkám si, že co jedinýho tady může po mně zbýt. A zároveň si říkám, že teď to cítím, že to jde a že to umíme a že to všichni můžeme dělat a že nás může být víc. A já se na to hrozně těším, až jednou to sepíšeme po výzkumu právě, který teďka začal a po 4 letech bychom to měli všechno sepsat a předat ty informace dál, aby to mohli dát i ostatní. A může to dělat kdokoliv, kdo opravdu projde nějakým školením a je dobrý po té péči. A když to bude, a když se budeme k přírodě chovat zodpovědně, a není to jenom, že každý bude ochraňovat korály, ale může přistupovat k ochraně přírody jako takový. Takže jo, věřím tomu. Někdy to bolelo, ale jdeme dál. Mm-hmm.
1: No a kde vás můžou naši posluchači a vůbec všichni milovníci přírody sledovat? Jak se potom třeba dostanou k výsledkům toho výzkumu? A zásadní otázka, jak vás můžou podpořit?
2: Tak, můžou nás sledovat samozřejmě na sociálních sítích. My teda moc nejsme nejšikovnější, ale snažíme se, takže sociální sítě, jako je Facebook, Instagram. Facebook je strašně populární právě na Filipínách, takže tam asi nejvíce. Ale pak jsou to naše webové stránky. A musím říct, že nejvíc teďka je to právě projekt CCBC, kde máme 2 členy Vesna týmu, kteří právě přednášejí, kteří o nás ví veškeré informace. A takže kdyby někoho zajímalo, co Vesna dělá, chtěl by se připojit, takže může oslovit tady právě společnost CCBC a tam by se dozvěděli nejvíc. A jak nám můžou pomoct, tak je to přesně, začnu tím nejjednodušším, je to přístup k přírodě. Chránit přírodu a snažit se být zodpovědný, tak to je pro nás ta největší podpora. Ale samozřejmě budeme rádi za finanční podporu, anebo adopci korálů, kterou máme, že si můžou lidé jakoby adoptovat korál pro sebe. My můžeme pak posílat fotky, jak roste.
1: To je krásný. Tak tolik říká Lucie Černá, přátelé, můžete si adoptovat korál. Dáme si letní vibe a Ellie a po písničce se budeme ptát na Luciny oblíbenosti.
3: Hej, pojďte, čeká nás to nejlepší.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Aneškou a naším hostem je ochránkyně přírody Lucie Černá.
3: Od které chceme v tomto vstupu slyšet největší zážitky a zkušenosti, které ji potkali. Je jasné, že tebe pod vodou už jen tak něco nedostane, ale jaké podvodní obrázky ti zůstaly v hlavě?
4: Tak... Asi. Má to dvě stránky, určitě. Má to tu pozitivní. Když si představíte, když jsem se poprvé ponořila pod vodu, tak najednou vidíte nádherný, prostě barevný svět, plný korálů, plný ryb a to ticho. A teď kolem vás proplouvá želva, had a vy jste na chvíli součástí jakýho tajemného světa, do kterého vlastně úplně nepatříte, jste tam jenom na návštěvě. A je to strašně fascinující zážitek, který ve mně teda zůstal a nemůžu se ho zbavit a pořád to vidím a mám to pokaždý, když jdu pod vodu. Ale pak to má i tu negativní stránku. A to je, když někdy jsme na výzkumném ponoru a víme, že nás tam bude čekat i to negativní právě po nějakým ilegálním rybolovu, kdy vidíme celý ten korálový rýf, který je mrtvý, který je úplně šedivý, ztratil barvu, tak to vám taky v srdci zůstane, nedá se toho zbavit a pořád to tam vidím. Takže má to opravdu obě dvě tyhle ty stránky.
2: Které mořské zvíře je tvoje nejoblíbenější a proč?
4: Je, tak já se přiznám, já nemám nejoblíbenější. Okay. Jasně, líbí se mi chobotnice, protože jsou chytrý. Líbí se mi ta klidná želva, která kolem mě plave. Ale musím se přiznat, že úplně miluju. Taky nudý branč se to jmenuje, jsou to plži a ty jsou nádherný, jsou barevný, mají různý tvary a připadáš si jako, že seš v galerii Picassa a oni jsou teda hrozně roztomilí, jsou maličcí a když je potkám, tak mě to vždycky potěší.
3: Lucie, jak často plaveš a potápíš se jen tak pro radost?
4: Tak to asi je. To dělám vlastně pokaždý, pardon, to dělám pokaždý, protože ta práce, když se potápím a můžu tam pracovat, tak já jsem hrozně šťastná a baví mě to. Nechci se potápět a fotit si selfiečka, to by mě asi nebavilo.
3: Jasně.
2: A co prozradíš, když se zeptám na hodně dobrodružný zážitek?
4: Tak, jestli můžu, tak je to právě spojený, tenhle ten zážitek, který je pro mě nejsilnější a je spojený i s tou komunitou místní. Není moc pozitivní, bohužel, ale je to pro mě nejsilnější zážitek z potápění a vlastně z práce s Vesnou. Jednou jsme zůstali, takhle nám na večer volali právě z místního, řekněme, městského úřadu, se říká barangay na Filipínách, a volali, že nutně potřebují naši potápění. Tapečskou pomoc. My jsme dlouho nevěděli, co se děje, co se stalo a tak dále. A jestli jako nějaký průšvih ve vodě v oceánu se stal a tak dále. Ale ne, bylo to, že od nás potřebovali pomoc v tom směru, protože se dobře potápíme, je to spíš technické potápění, tak za náma přišli, že se u ústí řeky do moře propadl most. A chtěli po nás, abychom pomohli identifikovat a hledat auta. Bylo 24 aut na mostě. A najednou z této ochranářské práce najednou vyskočíme. A díky našim jako zkušenostem, jelikož opravdu pracujeme, je to technické potápění pod vodou, tak můžeme pomoct i na druhé straně, když se stane takovýhle jako neštěstí. A byli jsme tam, byl to pro mě velký zážitek, když si představíš, řeka není oceán. Ta vizibilita neboli viditelnost tam byla 20 cm. A my jsme hledali ty auta, byli jsme úplně na dně, nebylo to hluboko, mělo jenom 7 metrů a hledali jsme ty auta jenom po hmatu. A byl to opravdu pro mě velký zážitek, ale s tím, že oni, i místní ta vláda, získala k nám ještě větší důvěru a vrátilo se nám to, že byli za to vděční, že my jim můžeme pomoct v těchto těžkých situacích a naoplátku oni za to nás začali i víc respektovat a tudíž nám pomáhají, když potřebujeme i my pomoc.
3: To je úžasné a krásné, jak si vycházíte vstříc. A která zkušenost je, Lucie, pro tebe, nebo byla pro tebe k nezaplacení?
4: K nezaplacení. Tak. Zase to převedu k něčemu jinému. Celá ta ochrana moří není jenom o tom, že ochraňujeme korály a pečujeme o korálový rýf. A musím říct, že nejlepší zkušenost, která je k nezaplacení, je to, když vidím bývalé rybáře či děti, kteří teďka jsou ochránci moří poté, co měli tu zkušenost s náma, prošli nějakým školením, dostali školení, například jsou potapeči. A když se z bývalých rybářů, ilegálních rybářů, stanou ochranáři, tak to je k nezaplacení.
3: A je to i doják.
2: Co všechno tě na životě v Kambodži překvapilo a musela se někdy kvůli nějaké věci právě v tom životě nebo kvůli té vládě, kvůli čemukoliv, udělat nějaký jako krok, musela si překročit svou komfortní zónu kvůli tomu? Třeba když jsi tam přijela a potřeba se tam nějak adaptovat, tak musela si udělat nějaký krok, aby to bylo lepší?

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Aneškou a už se chýlíme k závěru našeho povídání s Lucí Černou z Vesna Panglao Conservation. No a poslední otázky musí mířit do budoucnosti, takže Luci, jaké teď máte ve Vesně plány?
1: Tak, dále bude pokračovat v konstrukcích a obnově korálového rýfu. Dostali jsme teďka 8 dalších hektarů na správu, takže musíme vyškolit tým. 8 hektarů je strašně moc, musíme vyškolit tým dobrovolníků, kteří nám budou pomáhat a budeme monitorovat a chránit tady těchto, bude to chráněná mořská oblast, takže tam ani lidi nebudou moc se potápět a bude to opravdu jenom čistě pro přírodu. No a naším úkolem je ještě dokončit vzdělávací knihu pro 6. třídu, kde už máme nádherný, krásný malby, ale potřebujeme, aby ta knížka byla pro učitele a byla vzdělávací, takže to je taková naše vize do konce tohohle roku, aby jsme tohle dokončili.
2: Uh-huh. A na co se těšíš ty osobně teď nejvíc?
1: Já se těším opravdu hrozně moc, až se vrátím zase naspátek na Filipíny a vezmu přístroj a budu moct pít pod vodou na chvíli.
0: No a na závěr je u nás zvykem dát našim hostům možnost kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravit, pochválit, vyřídit si vzkazy, takže milá Lucie, mikrofon je tvůj.
1: Tak, já bych moc chtěla poděkovat za tohleto pozvání, udělalo mi to velkou radost. A také bych chtěla poděkovat všem těm, kteří věří, že ochrana přírody má smysl. Mm-hmm. A budou v tom pokračovat.
0: Lucie, my moc děkujeme za rozhovor, že jsi si na nás udělala čas, i když seš v České republice na skok. Přejeme krásné, zdravé korálové útesy, na které se z doporučené vzdálenosti dívají poučení a polepšení lidé.
2: Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy na junioru.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Holky a kluci, za vámi už spěchá tradičně skřítek Hajaja se svojí dnešní pohádkou a já se na vás těším zase zítra. Tak krásné poslouchání.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Zrovna se chystám poslouchat další povídání o vlaštovce Elišce. Přidáte se ke mně? Pod Kubovu střechu se místo rozpustilého ptáčete vrátila slečna na vdávání a hned si taky našla ženicha. Jenže aby vlaštovky mohly slavit svatbu, potřebují hnízdo. Kuba opeřeným snoubencům samozřejmě pomůže. A možná to budování neskončí jen u ptačího hnízda. Dnešní pohádka se totiž jmenuje Nový dům.

0: Dobrý večer, děti. Moje kamarádka Vlaštovka Eliška se bude vdávat.
1: Cože? Vy to už víte?
0: Ach, jsem já to, ale Kuba. Samo sebou, že to víte. Vždyť jsem vám to prozradil včera. Ale řekl jsem to jenom vám, nikomu jinému. Na mou duši, na psí uši, na Vlaštovčí pírko. No vidíte. A přesto znala tohle tajemství v mžiku celá naše Vlaštovčí vesnice. Úplně stačilo, aby Eliščin nápadník zakroužil nad naším dvorem, Vlaštovka Eliška se trochu začepířila a hned si o tom štěbetali všechny jejich ptačí kamarádky. Slečny i vážené paní Vlaštovky švitořili a brebentili, šeptali i rámusili, rozkládali a vykládali, zkrátka vyzvonili všechno, co o mé Vlaštovčí kamarádce věděli a přidali i to, co nevěděli.
2: Že jim to spolu ale sluší, řekla dobrosrdečně Vlaštovka z Honzíkovic chalupy.
0: Krása není všechno, odsekla druhá a třetí se hned přidala.
3: To jsem zvědavá, kde budou bydlet. Jsou samé švitoření a cukrování a s hnízdem si starosti nedělají.
0: Třeba ho dostanou od Jakuba jako svatební dar, ozvala se další Vlaštovka.
4: Prosím vás, od Jakuba. Vždyť nemá v pořádku ani svoji chalupu, natož aby stavěl hnízdo. Leda tak svůj slamák by jim mohl půjčit.
0: Eliška všechno zvládne a Jakub určitě taky, hájila mě a moji kamarádku Honzíkovic Vlaštovka.
3: Uvidíme, uvidíme,
0: štěbetali ty nenechavé tetky na drátech a pochybovačně kroutili hlavami. Tak dost, řekl jsem. Těmhle řečem musíme dát na frak. Já i Eliška.
2: Jenže, kde byl mé Vlaštovčí kamarádce konec?
0: Právě si létala po Vlaštovčích námluvách a já tu zůstal docela sám. Ta švitořivá povídálka mluví a mluví a do práce se jí nechce, zlobil jsem se na Elišku.
2: Ale chyba lávky, všechno bylo úplně jinak. Uprostřed noci, kdy měsíc zvědavě nakukoval do všech domů i ptačích hnízd, se ozvalo zaťukání na okno. A v mžiku mě zaplavil vodopád Vlaštovčích slov.
5: Ahoj, Kubo, ty už spíš?
0: Nedá se nic dělat, ale musíš vstávat. Čeká nás totiž fůra práce. Honem do montérek a jdeme stavět. Rozespalý jsem udiveně zíral na Elišku. Proč mě budí? A takhle v noci?
5: Koukáš na mě jako husa do flašky, povídá uštěpačně
2: a pak už smířlivěji dodala. Ale já ti to odpustím, Kubíčku, když si pospíšíš. Jinak nám zkazíš celý plán.
0: Vůbec nic jsem nechápal. Jaká husa? Jaký plán?
5: Vymysleli jsme plán. Než se ostatní Vlaštovky vzbudí, postavíme svůj dům, vlastně hnízdo, ty opravíš chalupu, to se ví, že ti pomůžeme a zítra ráno bude svatba. Všechno je přísně tajné, chceme totiž Vlaštovky překvapit. Počkej, ty budou vyvalovat oči, ať si nás pak někdo zkusí pomlouvat, řekla skoro výhružně Eliška a mrkla kam si za sebe.
2: Tu se z černočerné tmy vynořila ještě jedna Vlaštovčí postava. Jakube, to je Vlaštovčák, můj nastávající, představila nás krátce Eliška.
5: Nejmenuje se nijak, ale hlavu má chytrou. Celý plán vymyslel on.
2: Jak vy lidé říkáte, zkrátka má Filipa, řekla Eliška a ťukla se do čela.
0: Tak budeš Filip, navrhl jsem Vlaštovčákovi. Ten jenom souhlasně kývl. Moc řečí nenadělal.
5: Za to však na něm bylo vidět, že přímo hoří nedočkovostí už se pustit do práce.
0: Za chvilku to na našem dvoře vypadalo jako u nějaké stavební firmy. S klidem by se mohla nazývat hnízdostav.
2: Já sice hnízdo nebudoval, ale ti dva malí stavebníci se činili o 106. Ve štítu, přímo pod krovem, lepili svoji vlaštovčí čtvrtkouly. Do noci vrčela vedle chalupy míchačka a Eliška s Filipem pilně uždibovali z betonu, kterým jsem vyspravoval zápraží. Když letěl kolem mě vlaštovčák Filip, přesně po 333., náhle zabrzdil a se zájmem začal pozorovat, jak dávám do pořádku opadanou omítku. Chvilku mě mlčky sledoval a pak vystartoval. Nabral do zobáčku trochu malty, prudce hodil hlavou a cák! Malta dopadla přesně na to místo, kde stará omítka chyběla.
0: Panečku, tobě to jde jako zednickému mistrovi, pochválil jsem ho.
2: Filip se začepířil, znovu nabral maltu a cák, cák.
0: Pustili jsme se do práce spolu. Vlaštovčák nahazoval a já hladil omítku, aby byla pěkně rovná. Šlo nám to jako po másle.
3: Hlásím hotovo, ozval se mi za zády Eliščin hlas. Náš dům stojí, vypadá jako opravdický vlaštovčí hrad. Takový nemá žádná rodina v okolí.
2: Eliška se štěstím jen rozplývala.
0: Náhle však celá skoprněla a vyhrkla. Kubo, Filipe, zapomněli jsme na okna.
2: Ale vlaštovčí domy přece okna nemají, namítal jsem.
3: Vlaštovčí ne, ale tvoje chalupa má okna a ta nejsou natřená. Kubo, honem barvu.
2: Nevěděl jsem, co dřív. Spravovat omítku nebo natírat okna.
3: Jestli dovolíš, natřu je sama, rozhodla Eliška a hned se pustila do práce.
2: Každou chvilku někam zmizela a zpátky se vracela se záhadným úsměvem. Když se ozvalo první kohoutí zakokrhání, byli jsme hotovi. Konečně jsem uviděl naše noční dílo v plné kráse. Chalupa neměla jedinou chybičku. Štít byl ozdoben buclatým vlaštovčím hnízdem, ale co to? Co to je pod ním? Pod vlaštovčím hnízdem byly barvou na okna namalované dvě vlaštovky a Eliščiným písmem připsáno Dům u dvou vlaštovek. Tak tohle znamenaly ty Eliščiny záhadné úsměvy. Naše chalupa má tedy své domovní znamení. Ostatně, proč ne? Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Za názvem Tři spravedliví se skrývají tři kopce. Tomu, kdo na ně vstoupí, nezbývá než mluvit pravdu. Co se bude dít dál? To se dozvíme v pohádce, kterou napsal Karel Šiktanc. Režie se v roce 1998 ujal Karel Weinlich. Účinkují Ladislav Mrkvička, Jiří Holý, Ivan Gýbel a další.

0: To bylo ještě lesů víc než holé země. To ještě troubilo se na věžích. To ještě světem chodilo se pěšky. A noci po vsích, pohledněte, černé jako holínka a tiché do všech stran. Kdo měl kde hlavu složit, spal jak z kamene. A kdo byl bez starostí, snil o dobrém ránu. Tady ten dům, co dřímá, to je vojenecká hospoda. Plná až po půdu. Neboť byl dneska trh. Pilo se, zpívalo, slavilo přes půlnoc. Teď všichni pod peřinkou. Jen ti dva na seníku, co přišli pozdě, každý zvlášť se ještě vrtí ve voňavém seně. Starý by mluvil, mladý radši spal. Oba dva trošinku zvědaví na ráno, kdy se snad ponejprv na vlastní oči spatří.
1: Dlouho už chodíš?
2: Sem tam už můžu se zavřenýma očima.
1: Stačilo by takhle
2: napřáhnout ruce a...
1: Já sedlačil na svým. Jenomže samotnýho práce tě přeroste a k stáru vysype tě zevrat.
2: Taky už nemám nikoho. Měl jsem kamarády, ale rozprchli se jak brabci.
1: Já měl syna.
2: A co? Nechtělo se mu dělat.
1: Už je to pár let. Neschodli jsme se.
2: To bývá. Já měl tátu rád, jenže mi brzo umře.
1: Chtěl by ho najít, je mi po něm smutno.
2: Takže proto se tlučete světem. Máte aspoň síl. Já jako pěší pták. Jdu rovnou za zobákem.
1: Chodím a ptám se. Je prej tu někde blízko nějaká, co je přes kouzla a přes čáry. Často prej lidem pomůže. Říkají jí plachetka.
2: Plachetka. To je divný.
1: Neslyšel jsi o ní? Musím ji najít. Třeba něco poradí. Člověk se přece nemůže jen tak ztratit ze světa. Byl to ještě kluk. Kluk jak topol, pane bože. Kdyby byl tenkrát... Teď jsem to myslel dobře. Co pak mě napadlo, že už ho víckrát neuvidím.
0: Stařec ještě chvíli mluvil. Už jen do tmy. Do křehonkých pater sena. A pak nic. Pak všude ticho. Na dvoře, v hospodě a v celém božím světě, odkud sem ti dva přišli z různých stran, aby tu složili hlavu. Leželi kousek od sebe. Cizí si věkem, blízcí samotou a snili si svůj vandrovnický sen, na jehož konci bylo všední ráno.
3: Co děláš? Teď to ulomíš.
4: Pst, koukám, jestli tu někde není díra. Nemám na nocle.
1: Nech toho. Nějak to vyrovnáme. Co za to můžou chtít?
4: Jo?
3: Tak jo, to děkuju.
4: Domlel jsem včera z posledního.
1: Co kulháš? Něco s nohama?
4: Jo, s jednou. Už asi 7-8 let.
1: A sakra.
4: Pajda. Pajda mi říkají. Trochu se kolíbám, trochu se houpu jako stará kachna.
5: Hele, sluníčko, půjde se po suchu a bude brzy žízeň.
6: Tak co, vyspali?
5: Jo, jako koroptvičky.
1: Co budeme dlužní, šenkýři?
6: Každej 2 groše, skoro zadarmo. A spaní je to slušný, to musíte říct.
1: Zaplatím za oba. A chtěl jsem se zeptat, tady někde blízko prej je nějaká bába, co má divnou moc, Plachetka.
6: To ano, tetka Plachetka v Milošovickém lese. Bába bych neřekl, ale bláznivá. Na hlavu víme, pořád je celá zahalená jako jeptiška a ptactva kolem ní, rorejsi, dudci, kukačky, jak by je měla na hedvábných nitích.
1: Umí prej různá kouzla.
6: Ale jo, lecos prej uhádne, lecos prej pomůže. Jenže s ním mluvit, to je jako s tatarem. Veršičky, písničky, jak by jí odmala strašilo na cimbuří.
5: Praštěná, co?
1: A kde ostává?
6: To je kus cesty, tamhle tím úvozem k Černému údolí. A pořád mezi vršky, až bude širej les Milošovický. A na samém konci skoro u bažin má svoje stavení. Sotva jí spatříte, je tam jak ve vězení.
1: Děkuju.
6: Není zač.
1: Snad to najdu.
6: A přeju šťastnou cestu.
1: Takže, mladej, dobrý pořízení. Já půjdu tam v tu stranu.
5: Vy na to věříte? Na tyhle čáry máry? Nějaká trhlá ženská. Viděl jsem jich dost.
1: Když je ti ousko, věříš na všecko.
5: To jo, to asi jo. Mně taky párkrát už napadlo, že by ji třeba někdo uměl spravit. Tuhle mou zohýbanou mátohu. Tenkrát ten felčar, aby ho vzal čert. Jdi, však to rozchodíš. Prej se to samo poddá.
1: Někam si spát?
5: Jo, do Zbínský Rokle.
1: To směl si vypito.
5: To taky. Ale vesnická rovačka, znáte to. Dvě party po muzice pustili se do sebe. Jenali jsme je jak husy. Jenže jeden ten neřád strh mě nad propastí za nohy a dostat ho do ruky, tak neodleze živej.
1: Co víš? Třeba na to něco je? Nějaký zaříkadla, nějaký koření? Za zeptání nic nedáš.
5: Ani nemám co.
1: Tak vidíš. A stejně je ti jedno, kam se poděješ.
5: Jo? Rovnou za zobákem.
0: Potká se řeka s potokem, potká se cesta s pěšinou, potká se starý s mladým. A jak tak spolu chvíli jdou, náhle jim oběma na světě lehčej. A ve dvou kvaltovnější cesta. Jen jsem tam na lávce či v hustém ostruží napřahal stařec ruku k mladému a pomáhal mu srovnat chromou nohu. Zavřel se údol, otevřel se les. A v samém jeho konci, to už popolední, zahlédli mezi kmeny hrubý, strmě napřímený plot.
1: Počkej, to je ono.
5: Můj ty strejčku, dyť je tu sád. Hrušky a jabka přímo prostřed lesa. A hele, bouda sotva pro jednoho.
1: A podívej, těch ptáků. Tam na tom kůlu jsou jak přilepený.
5: To není kůl. To býval asi strom a pěkný statný. Stojí tam naprostředku jakoby vytesaný z kamen.
1: Potichu. Musíme obhlídnout, jestli je vůbec doma.
5: To chcete čekat, až se uráčí? Copak jdeme se zlou? Jdeme o pomoc a o radu. Hej!
1: Počkej, co blázníš?

0: starosti.
1: Pro pána, paní, jak to víte? Vy jste mě čekala.
0: Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení.
2: Čenkýř měl pravdu. Ani skrz kápy nevidět do tváře. A hleďte ta havěť, náhle potichu, a táhne za ní jako černá vlečka.
1: Odpusťte, paní, jdeme o radu. Znáte prý pomoc na rozličné rány.
3: A že prej umíte dokonce čarovat.
0: Něco nesmím, něco mohu, poručeno pánu Bohu.
1: Hledám syna. Už je to léta, co odešel z domova. Měl svoji hlavu a já taky svou. A od té doby chodím širým světem sem a tam. A dal bych za to nevím co, kdybych ho zase našel. Nemůžete mi poradit?
0: Nemůžu, nemůžu. To můžou jinačí. Tu máš tři jablíčka. Třeba ti postačí.
4: A na mou duši. Tři žlutá jablka ukápla ze stromu a žlutě letěla přes plot a přes hloží a padla rovnou do starcovy hrsti.
1: Děkuju, paní. Děkuju. Ale já myslel...
0: A co tenhle druhý? Co pak toho bolí? Měl by spíše chodit o dubové holy.
3: Můj ty strečku. Jak pak to o mě víte, paní? Pojedám se jako mrzák světem kolik let. Při jedný rvačce padl jsem pospátku do Zbinské rokliny a noha jako chromá. Kdybyste uměla něco jí namluvit, něčím jí uprosit, aby zas obživla, ukradl bych pro vás třeba na zvonici zvon.
0: Neumím, neumím, to umí jinačí, tu máš tři hruštičky, třeba ti postačí.
4: A na mou duši. Tři hrušky ruměné ukápli ze stromu a rudě letěly přes plot a přes hloží a padly rovnou do pajdovy hrsti.
3: Děkuju. To jo. Ale co s nima, paní? Co s jabkama, co s hruškama? Přišli jsme poprosit o nějaký ten zázrak.
0: Ptáčkové! Ticho! Ticho! A vy dva poslouchejte. Musíte daleko. Přes stroje bažiny, přes stroje roviny. Až tam, kde kousek od sebe stojí. Tři spravedliví.
1: Tři spravedliví.
0: Jen oni mají svrchovanou moc. Rozhodnout navždy. Zda vám souzeno, co každý z vás si žádá.
3: Ti chlapi, paní, taky čarujou jako vy.
0: Tři spravedliví jsou tři kopce v běloveckých rovinách. Hranatý, holohlavý, Habán.
3: Podivný jméno.
0: Zde máte na cestu dva pruty. Pro každého jeden jabloňovej a hrušňovej. A ty vás povedou i močálem. I plání.
1: Děkujeme, paní. Děkujeme za pomoc.
2: Je, kmotře, podívejte.
4: Za tetkou plachetkou zvedlo se povětří a jakoby ji popohnalo do prostředka zahrady. Už z ní byl jen ten plášť a kápě a předaleký hlas, z kterého sem tam už jen malý kousky.
0: Všechno se ví, i to, co není, takové boží, boží zemí.
4: Ty dva pruty, jabloňovej a hrušňovej, ty dvě hole, které jim bláznivá přes kůli podala, jako by se jim rukou sami hnali vpřed, jak by je oba táhli, jak by je vlíkli skrz pole i les. A ty tři hrušky a ta tři jablka z tečiny zahrady vysmekly se jim z nenadání z kapes, kousek od bažin, a koulely se červeně a žlutě na krok před nimi, aby jim v sítinách a zrádných propadlech ukazovali cestu. Můj ty strejčku, starý a mladý samým úlekem div nestratili řeč. Zvláště když k večeru za trojí rovinou zdvihly se k nebi těsně při sobě tři potemnělé kopce.
1: Ten první zleva, to je Hranatý.
3: A Holohlavý nemá ani keř. Ten uprostřed, ten nejvyšší, je Habán.
1: Víš co? Ráno se rozdělíme. Každej na jeden. A budeme hledět s někým z těch tří spravedlivých mluvit.
3: Snad se tam dopajdám. Spruboval bych ten Holohlavej vršek.
1: Já zkusím Hranatýho. A jestli nikde nic, polezem pozítří tam k tomu nejvyššímu spolu.
4: Ustýlali si pod křovím a skoro nestratili slovo. Nějaká úzkost s nimi. Nějaké divné tušení, že od té chvíle, co je oslovila plachetka, děje se kolem cosi tajemného, čemu se ještě ráno Pajda smál a čemu starý jenom slepě věřil. Jen však, co ulehli, spali jak kameny. A ráno Pajda první rozesmál se úlevou a první pohnul se k holému kopečku a mával starci hrušinkovým prutem.
5: Dělejte! Ať jsme do večera zpátky! Sejdem se zase tady pod šípkem.

0: Co se to najednou? Jakoby Čet měl svatbu. Mord, sakra. Díš, že mě to nesfoukne. A už jsem skoro... na samotném konci. Co? Je tu někdo? Jakoby něco. Musím po čtyřech. Vlastně po třech. Ta moje mátoha je sotva k podpírání. Cože? Je tady někdo?
1: Je. Všude je někdo. Nikde nejsi sám.
0: Počkej. Ještě se postavím. Kdyby ten zatracený vítr.

0: No vidíš, dokázal jsi to. I s tou svou křivou nohou, kterou máš za trest, kterou jsi zavinil.
1: Co já? Ty jsi snad ztratil rozum. Vždyť kvůli tomu se sem štrachám, že mě ten neřád strhl do rokle a teď se vleču po světě jak pes.
0: Mlč. Tady nahoře se nelže. Na toho chasníka si čekal s kumpány a přepadl ho, když to nečekal. Jenže byl silnější a zhodil tě z té stráně. Za toho tvoji kamarádi stloukli div, že doplazil se k domů.
1: Tak co k nám lezl? Co pořád šmejdil v naší vsi? Ten bůh ví odkud. Nastrojený.
0: A koukal po holce, co se ti líbila.
1: Ty jsi ten spravedlivý. Takže všecko víš? Byla jak obrázek. Upřímná, veselá. A viděla jen jeho. Tancovala jen s ním. Jen na něm visela dobrýma očima. Když na to pomyslím, já bych ho...
0: Pořád ti ještě leží v hlavě.
1: Jak ostrý balvan. Jako nůž.
0: Tak se mu pomstí. Tak nelez do kopců s kajícním prosíkem. A vyříď si s ním svůj účet.
1: Lehko se řekne. Ale jak?
0: Pomstí se na otci. Vždyť na co máš ten prut?
1: Na otci? Počkej, já ti nerozumím.
0: Ten, co šel s tebou, ten, co hledá si, to je jeho otec.
1: Pane Bože.
0: A nesluhu. Pomsta je sladká. Na co máš?
2: Hvízdalo, fičelo. Však Pajda, jak se na vrcholku obracel, jak se sbíral na zpáteční cestu, neslyšel z toho z nenadání nic. V hlavě mu hučelo. A hůl ho v hrsti začala pronikavě hřát, jak by ji vytáhl z ohně. Stanul a ohlížel se po kopcích co na blízku. Leč, ač byl ještě vrchovatý den, vše kolem náhle pod mrakem, jak v půlnoci. Habán i hranatý mizeli v temném šeru.

0: sama sušina klest na samým mořku. A ta tma, najednou tma a pořád nikde nikdo. Hej! Hej! Slyšíte mě? Jdu od plachetky ke třem spravedlivým.
1: A proč tak křičíš?
0: Co? Já jen...
1: Co tady křičíš jako na statku?
0: Já už nic nemám. Všecko je dávno pryč.
1: Po božím právu. Zalklo se to pýchou. Tvou selskou pýchou a tvou chtivostí. Proto jsi ztratil syna.
0: Byl samý vzdor a samé odmlouvání. Večer co večer někde po venku s čelátkou, s chasníky. Je to dlouhé. Je to smutné. Všecko bych ti to... Nebýt tahle tma, všecko ti řeknu klidně rovnou do očí.
2: V tu chvíli rozžalo se kdeco po kraji. A proti starému na samém konci vršku, palčivě zlaté, čistě planoucí, povstalo plné slunce. Vše jak by couvlo, rozplakal se zrak. Starej si zakryl oči strnulýma rukama.
0: Au, odpust, sotva vidím.
1: Jak jsi spřál? Zpříma se do očí mluví jenom pravda.
0: Krištof byl dědic gruntu, jediný můj syn. A pořád měl svou hlavu. Přes den v práci se činil, jo, to musím říct. Však přišlo k večeru, popad koně, hnal se za nimi, jak by mu chytla hlava.
1: Byl mladý, chtěl být s druhými a žít. A tobě všechno málo. Ještě lán a ještě louku, ještě les a všecko kolem. Horní pan táta.
0: Měl to mít všecko po mně. Měl se mít dobře, jako já. A když se jednou vrátil skoro k ránu?
1: Zbytej a zemdlenej, že sotva dolezl ke vratům do polí.
0: Ty jsi ten spravedlivý, viď? Víš všecko. Začal jsem křičet, kdo by nekřičel. Aby šel tam, kde byl. Aby šel za těmi, co ho tak zřídili.
1: A že už darmo vraceti se domů.
0: Všecko ta cháska, všecko ta sebranka, zepsí a zhaluzen.
1: Takže to oni jsou především na vině.
0: Doma měl všecko, co si mohl přát.
1: Tak proč je nehledáš? Necháš je vandrovat po světě bez trestu? Nač máš ten jabloňový prut?
0: Počkej, špatně tě slyším. Nevím, kde teď jsou.
1: Blizoučko. Jeden z nich přišel včera večer s tebou. A právě ten, co se s ním první prál. Zrovna se loučí tamhle. Z holohlaví.
0: Co? Ten pajda?
1: No jdi, co stojíš? Pomsta je sladká. Na co máš tu hůl?
2: Byl ještě den, však mraky kolem visely tak nízko, že vrcholy tří kopců, jak by zatažené oponou. A přítmí po zemi až úzko. Ze dvou z těch vršků šly dvě nahrbené postavy. A jednu ruku slepě napřaženou před sebe, tu a tam v chůzi náhle zůstávaly stát, a v druhé štíhlou hůl vysoko nad hlavou na zdařbu hrozili do zlověstného šera. Někde tam dole čekal růžičkový keř. A tichý příslib pomsty.
0: Mladý! Pojď! Jen pojď! Už tě tu dávno čekám. Bojíš se ukázat? Však si tě najdu. Neboj se! Bojíš se? Kdo má proč? Však já ti povím proč! Vedle, starý! Kousek vedle. Máš už hod starý oči. Ale nohy dobrý. Ne jak ty. To je zase vedle. A co? Tohle. Jenom se neboj. Já tě naučím. Jestli to můj kluk tenkrát nestačil, já to teď brzy stihnu. Tvůj kluk byl rád, že odles zaživa. Dostal? Co zasloužil si? Jen se ukaž, ty chromajzle. Bylo vás na něj aspoň 10, viď? Jo, možná víc. A ty jsi mi dodnes něco dlužnej za něho.
2: Byli už těsně jeden vedle druhého. A hole vstekle tloukli do prázdna a obě volné ruce po sobě hladově chmatali, jen aby dosáhli na toho druhého a srazili ho na zem.
0: Tady jsi, však já tě... Jsi pomalej, to musíš takhle.
2: Oba se napřáhli k těžkému úderu. A ty dvě hole, jabloňová a hrušková, jak srazili se, praskli jim náhle rovnou v půlce. Takže jim v rukou zbyly jenom třísky. A Pajda při té ráně ještě uklous na kamení, jak se s ním zvrtla pokřivená noha.
3: Ta zpropadená šlapka.
0: No, vidíš, teď se ti hezky leží, viď?
3: Tak dělej, uhoď. No dělej, uhoď, ať máš vyhráno.
0: Takže jo, tohle je dobrý kámen. Tohle je kámen zrovna do ruky a se...
4: Co? Kdo to? Slyšel jsi to? Slyšel jsi jeho hlas?
3: Jaký hlas? Co děláš? Proč to protahuješ?
4: Žije. On žije. Slyšíš? Žije. Volal tatínku. Tatínku. Volal pro pána. Tak mi neřekl nejméně 20 roků.
3: Váš si?
4: Kdo jiný?
3: Že jsem ho neslyšel. To musel od někud z dálky.
4: Od někud? Z konce světa. Staň. Odpust mi to všecko. Já už se bál, že není na světě, proto jsem byl jak...
3: No. Přeji vám to, pánbu, že je živ. Ale kde? Proto jsme přece přišli. Já s tou svou Pajdou a vy, prosím. Ta hrozná tma, jak by nám zatemnila hlavu.
4: Víš co? Zítra tam půjdeme spolu. Na toho habána. A znovu poprosíme. Můj Bože, spad mi na mou duši kámen se srdce.
2: Ulehli jako včera pod šípkový keř, znaveni dlouhou chůzí, znaveni zápasem, znaveni krutou zlobou, kterou jen s božím dopuštěním přemohli. Kraj byl teď vlídný, plný hvězd. Leželi vedle sebe, tiší, mlčenliví. Zdálo se, že je spánek objal laskavýma rukama a ukolébal ke snu.
4: Ty nespíš.
3: Však vy taky ne. Jenom tak tlučem špačky. Jak by tu všecko z nenadání tlačilo.
4: Já pořád myslím na zítřejší den. Už aby bylo ráno.
3: Víte co, kmotře? Já tam s vámi na Habána nepůjdu.
4: Blázníš, když už jsme tady. Jestli je poprosíme.
3: Mně se tam nechce. Tam se nesmí lhát. Já jim neřek všecko. Já tenkrát řekl jsem hospodskýmu v naší vsi, aby všem nalíval třeba až do rána. Že všecko zaplatím, když toho vašeho provždycky poučí, že už se nesmí vrátit. Slyšíte? Proč nic neříkáte? Říkám to všecko na rovinu, tak jak to je.
4: Takže ten šenkýř dostal za placíno tuplem.
3: Tuplem? To ne, já jen ten jeden večer.
4: Já jsem mu poslal vozem 7 sudů vína, aby je rozlil těm tvým kumpánům. Kvůli té holce, aby za ní kluk už nechodil.
3: Ale teď byla jak obrázek. To kvůli ní jsem tenkrát všecko.
4: Byla to holka po Ševcovi. Máma se živila posluhou na Panským. A můj kluk dědil celý horní statek.
3: Pro pán. Teď my jsme tenkrát byli jedna ruka. Teď my jsme ze samého strachu o ty dva schystali jeden a ten samý skutek. A s tím chcete jít zítra na horu?
2: Mladej byl jako na trní. Spát se mu nechtělo. A čekat na úsvit, nechat se zpovídat tam těmi nahoře. Na to se těšil čím dál míň. Zvlášť, když teď věděl, jak to všechno bylo. Noc byla divná. Hvězd už jak naseto a měsíc veliký jak kolo odvozu.
3: Mně se to nelíbí. Včera byl den a bylo všude tma. Dneska je noc a všude rozsvíceno jako o pouti.
4: Je to divotvorný kraj. Proto jsme tady. Jestli jsou spravedliví, tak nás spravedlivě rozsoudí a třeba pomůžou.
3: Jsou to zlé moci. To není jen tak. Já bych se nejraději sebral a šel pryč. Hned. Teď v tu chvíli.
4: Mladej. Buď rozumnej. Pojď. Je tak bílo, můžem se vzhůru vydat třeba hned. Třeba to velký světlo je zrovna kvůli nám.
3: Myslíte, že to schválně?
4: Proč by ne? Pojď, pustíme se rovnou k Habánu. Třeba nás čekají.
5: Čekáme jenom ty, kdo mluví vždycky pravdu.
2: Znělo to jako zvon, jako by promluvila skála. Ač někde daleko, ač někde vysoko, kde začínalo nebe.
3: Pro pána, podívejte tam, tam až nahoře.
2: Starý se ohlédl nahoru k obloze a na Habánu na tom nejstrmnějším vršku spatřil 3 staré muže za stolem. Seděli těsně vedle sebe zrovna jak ty kopce dole na zemi. Jeden měl holou hlavu, druhý vysoký, třetí samá hrana. Úplně kzářil jim kousíček nad hlavou a hvězdy nejbližší, jak by jim spaly rovnou na ramenou.
3: Všecko jsme si už řekli. Já jemu a on mě. Všecko už podle pravdy.
1: Ano, jeden strach z druhého. Řekli jste nahlas, co jste zač.
6: A přiznali svou vinu.
0: Bylo to dávno. Stih nás za to trest.
5: Vás? A co ti dva, kterým jste ublížili?
1: Proklel si svého syna. Vyhnal si ho.
6: A víš, proč nikde není? Protože si ho jednou provždy zatratil. Protože přál si, aby zmizel navždy.
5: A ta, kterou jste skrz něj utrápili, je někde zatoulená po světě. Už dávno bez domova.
7: Já to tak nechtěl. Jen jsem se trápil kvůli ní.
6: A proto zhanil si před celou vesnicí, až tvalý den co den, až prchla bez rozumu.
7: Nemohl jsem ani spát, jako by mi chytla hlava.
0: A já chtěl jenom dobro pro syna. Teď, když ho nemám, nic už nemá cenu.
5: Zde neklekejte. Klekněte oba tam, kam vám kdy prstem ona na holou zem ukáže.
7: Kdo? Svatoňovic dcera? Vždyť ta je Bůh ví kde, byl jsem tam loni. Nikdo neví nic.
1: Jděte ji tedy hledat a oslovte ji jménem. Ona je jediná, kdo může pomoci.
6: A teď už jděte. Rychle ztraťte se. Než rozsvítí se slunce, ať vás tu ani jeden ze tří spravedlivých nevidí. Zde tichá, spravedlivá země.
7: Odpusťte. Ano, já už jdu. Ale s tou křivou nohou, sotva, že to stihnu.
5: Tak ať tě vezme starý na ramena. Má ještě síly dost. Div, že tě k večeru nesrazil kamen.
2: Šli kvapem. Skoro utíkali. Neboť ta divná noc jakoby ubývala tryskem. Pořád se strachy ohlíželi k obzoru, jestli už někde neprosvítá slunce. Mladý se táhnou za starým jak stín. Čím dál, tím blečí. Čím dál těžší krok. Až častěji stáli, než šli. Až starci nezbylo, než vzít ho na záda, jak si to Habán přál. A sám se vydal pání. U země hlavu myslel na syna. Že někde je. A že tahle ta cesta, skoro pokolenou, není nadarmo. Že možná vede k němu.
4: Já už nemůžu. Počkej, skrč nohy, trochu si tě zvednu.
3: Teď mě už sundejte. Teď už jsme daleko. Třeba se neuvidí.
4: Repak, ještě tam za ty keře. Tam za tu zátočinu. Habán je vysoký.
3: A kam to vůbec jdem?
4: Nikam. Jen z dohledu tam těch tří pahorků. Však ty už vzpomínej, co o ní ještě víš. Jestli tu holku nenajdeme, je tohle všecko k čertu.
3: Kmotře, je to snad 8 let. Já se to vzpomínám, jak tenkrát vypadala.
4: Příbuzní. Někdo známý, kdo se odstěhoval. Počkej, trochu si vydechnu.
3: Já slezu. Nechcete?
4: Ne, teď už bych tě nevysadil zpátky.
3: Nikdo tam u nás o ní neví. Šel jsem od chalupy k chalupě.
4: Tak zas půjdem. Nesvítá už?
3: A co ten les? Milošovický. Co znova poprosit tu tetku plachetku? Ty pruty, co nám dala, to byl skoro zázrak.
4: Řekla, co věděla, ta už víc nepoví.
3: Hele, jsme za zatáčkou. Teď už mě pusťte, půjdu zase sám.
4: Počkej, kopce už vidět nejsou? Nejsou. No tak slez.
3: Děkuju.
4: No, já se musím na chvilku posadit.
3: Co? Co to? To přece není možný. Ale jo! Jo! Můj ty strejčku! Tram, taratata! Raz, dva, raz, dva!
4: Ztratil si rozum.
3: Podívejte, tancuju! Helejte, kmotře, běhám po obou, jak vítr, vidíte?
4: Cože?
3: No, že už nekulhám, že vůbec nekulhám. Mně se chce utíkat až na samej kraj světa.
2: Vše náhle naopak. Mladej se vpředu hnal jako povětří a starej za ním sotva chytal dech. Šli vlastně nazdař Bůh. Neba všude kolem pusto. Nebylo koho vyhlížet, nebylo kde se ptát. Jen šťastný Pajda věčně ujišťoval starého, že bude při něm, dokud nenaleznou syna.
7: Vzal jste mě na záda a já se vyzdravil. Co kdybych si vás naložil teď já?
4: Dej pokoj. Já mám nohy zdravý, jenomže těžký. Musím pomalu.
7: Dobrá. Když se vám nechce za tou pomatenou, zaskočím tam sám. Jenom se zeptám, vždyť nebýt jí, nevyšli jsme k těm kopcům. A já bych tahal nohu za sebou až do smrti.
2: Starý jen kýval. Už se nechtěl přijít. Smířen, že prochodí třeba i celý kraj. Že půjde bez konce ve stopách mladého, s kterým ho svedla tahle divná cesta. Obešli bažiny. Obešli blízko Milošovic les. A když pak zahlídli v temném už šeru vysokánský plot a známé stavení...
7: Pst, počkejte.
4: Co je?
7: Jakoby někdo... Slyšíte?
4: Jakoby někdo zpíval.
7: Že jo? Pojďte, popolezem blíž.
4: Je, podívej. Ptáci jsou na tom kmeni seřazený do kroužku.
7: Asi jsou navyklí tak spát. Však kde je plachetka?
4: Poslouchej.
8: V sadě tolik stromů, v nebi tolik hromů, lesy jeden zástup kolem dokola. Možná, že to vědí, možná, že povědí, kdy můj nejmilejší na mě zavolá.
7: Asi to není sama. Někoho tu má.
4: Tam? Podívej. Zachatrčí.
8: Možná, že to vědí, možná, že povědí, kdy můj nejmilejší na mě zavolá.
4: To je ona. Vidíš? Plachetku nemá.
7: Proboha. To snad není možný.
4: Je ještě mladá. A já myslel,
7: jak moc se... To není možný. Rozárko!

0: tu chvíli ta dívka vzpřáhla ruce, jako by je po větírku hladila. A oni zvedli se nad sad a nad lesy a náhle tichuncí a náhle každý sám mizeli šeptem po kousínkách v nebi.
1: Podívej, jde sem k nám.
2: Kdo je to? Kdo to volá?
3: Rozárko, pane Bože, jsi to ty?
1: To je ona.
2: Rozárko, tak mi nikdo neřekl už Bůh ví kolik let.
3: To jsem já, Matěj. Matěj z Dlouhé Vsi. Vzpomínáš si?
2: Matěj, nosil jsi mi ostružiny z lipníku?
3: Ano.
2: To už je tak dávno. Já od té doby jako bych věčně spala. Jen vždycky takhle v noci, když zatroubili za lesem, na chviličku jsem se probudila ze sna. A vzpomínala na matku, na otce, na celou Dlouhou Ves.
1: Řekni jí všecko.
2: Ten s tebou, ten je taky od nás?
3: Ne, to je Krištofův otec.
2: Krištofův otec, ten mě neměl rád. Byli jsme mu moc chudí.
1: Já, všecko už to je dávno. Sám už dnes nic nemám.
2: Krištof byl moje štěstí. Krištof byl sluníčko, které se mi ztratilo.
3: Všude ho hledáme. A ty prý jediná můžeš nám pomoci.
2: Já, Kriste pane, kdybych to věděla, půjdu ho hledat třeba na kraji světa. Ale tam nestůjte. Vítám vás, pojďte dál. Mně už se vůbec nechce spát. Jakoby ten dlouhý sen byl u samého konce.
1: Ptáci ti uletěli.
2: Žežulky, ale kde pak? Ty se zas brzy vrátí.
3: To ty jsi naučila sedat na ten velikánský kmen?
2: Snad ano, já už nevím. To bylo místo, kde jsem po všem tom putování poprvé stanula. Zde kolem nikde nic, jenom ta půlka stromu. Krásná, ale bez hlavy. To teprve potom vyrostl ten sad a chatrč na spaní.
3: Proč zůstala jsi zrovna v lese? Ty ses nebála?
2: No právě. To právě proto, že jsem se tu nebála. Stoupla jsem si takhle k tomu kmeni. A spadl ze mě všechen žal i strach. Bylo to moje nejmilejší místo. Tady. Tady, u paty toho stromu.
4: Kmotříčku, ukazuje prstem na tu holou zem. Vzpomínáte?
5: Klepněte tam, kam vám kdy prstem ona na holou zem ukáže.
0: Oba, starý i mladý, ohlídli se po hlase a oba strnuli v kamenném pozoru. A klekli na kolena.
2: Co je vám? Co to děláte?
0: Starý jak klekal, unaven, div, že se nepřekotil na loket. A tak se chytil o ten ploviční strom a pohladil ho po odřené kůře. Tu chvíli dřevo, jak by zasaženo bleskem, hnulo se v zemi, až se zapotácel les.
3: Kmotříčku.
0: A kůl se rozkročil, až hlína ucukla. A strmé dřevo vzpřímilo se v ramenou a náhle rozžato tisícím světlem hvězd nabilo v jediné kratičké vteřině podoby dospělého muže.
2: Krištůvku.
6: Rozárko.
0: Snad ještě dřevo celé ani neobživlo. A už ho Rozárka držela v náručí. A už se líbali. A co si šeptali. Starej a mladej Hlavy na prsou vstávaly s kolenou a mlčky couvaly dosadu za sebou, jako by prchali té blaženosti z očí. V tu chvíli Krištof ohlídl se za nimi. A ruce před sebou rozhrnul jabloně a rozešel se do tichého šera.
6: Tatínku.
0: Stanuli proti sobě. Hleděli si do očí. A les v tu chvíli mlčel jak hrob. A stromy v pozoru, až slyšet tu a tam, jak šponuje se dříví. Neb mezi živými kdekoli na světě, předobře vědomo, co je to otcem být a co je to být synem.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Martin se soustředil jen na to, aby se udržel na hřbetě lučního vánku. Letěli kolem řeky. Na osudné křižovatce, kde se ani jeden z vojvodů nevzdal svého přesvědčení a kde se černala jeho krev na kmeni stromu, kůň zvolnil. Pak vyrazil do údolí mezi dvěma vysokými kopci. V úchvatném trysku popřel své jméno luční vánek a hnal se jako vichr, který vyvrací stromy při bouři. Martin se k němu přitiskl celým tělem. Ve štěrbině očí se míhaly stíny vzrostlých stromů s širokými kmeny, co se jim stavěly do cesty. V nejprudším trysku, když měli před sebou jen volnost louky, luční vánek náhle zaryl kopyta do země, jen tak, že mu Martin nepřeletěl přes hlavu. Oči, slepené prachem, rozeznávaly zprvu jen černý, neforemný sloup. Pak se obraz zaostřil.

Morana stála před nimi ve své pravé podobě. Černé myšlenky dali barvu její tváři. Žluté oči zářily neutuchající touhou ničit, kolem pasu se vlnili hadi. Martinovi už strach nenaháněli, znal je, za to luční vánek se roztřásl po celém těle. To nic, zašeptal Martin. Máš nádherného koně, jen ho pohladím, promluvila Morana tichým hlasem a pomalu se blížila k lučnímu vánku. Ten se ani nepohnul. Když byla téměř na dosah, kůň se vzepjal na zadní a zahrábal ve vzduchu kopyty v bezmocném odporu. Nepřibližuj se, nebo... Posměšně po Martinovi zopakovala Morana. Budeš po mně střílet svým lukem na zajíce, pošetilče. Kde jsi nechal svůj meč, kde nic nekončí, nic nezačíná? Kdo to ví lépe než já? Myslíš na konec nebo na začátek svého konce? Myslím na své poslání, zvolal Martin. Lžeš! Každý myslí na konec víc než na své poslání, ale nikdo na něj nemyslí jako na začátek něčeho dalšího. Nic o nás nevíš. Vím toho dost. Stačí nahnat strach a už padá les a bordí se skála. Ne všichni strachu podlehnou, bránil se Martin. Morana se rozesmála a všechno kolem stuhlo. Přistoupila k Martinovi a jediným škubnutím ruky ho strhla z koně. Ucítil strašlivou bolest v kotníku, ale nedokázal odtrhnout pohled z těch žlutých ohňů. Spoutala ho jeho vlastním strachem. Odevzdával jí svou vůli. Pomalu se přibližovala k lučnímu vánku. Vzala do dlaní jeho hlavu. Divoké oči pomalu krotly. Černá barva ti bude slušet. Teď budeš rychlejší než vichřice, než blesk. Černá barva je krásná. Nejraději mám tu v dálce, když se blíží, šeptal Martin, oči upřené do blankitného nebe. V té nekonečné modři přece vídal černou tečku. To je ta černá, o které snil. Ta jeho pravá černá, která se na obzoru rychle zvětšuje a proměňuje v černá křídla, co mu spěchají na pomoc. Ale křídla jsou rozmazaná. Je to jen šmouha vzpomínek na Perunova slova. Strach není nic špatného. Máš ho, abys byl stále ve střehu. Abys ho stále znovu a znovu překonával. Martin se postavil, jeho prsty pevně sevřely mokrou hřívu lučního vánku a zakřičel: Odnes mě, Perune, prosím! Stáli těsně vedle sebe a společně odolávali Moranině moci. Z Martinova kotníku, do kterého Morana zarila své ocelové nehty, vystřelovala palčivá bolest až k srdci. Morana vytrhla jeden ze svých vlasů a ten se jí v ruce změnil v tenký kovový šíp s ostrým hrotem. Překonal jsem strach, ztrácíš nade mnou moc, křičel Martin proti šípu, který mu mířil na srdce. Tu luční vánek poklekl na přední a Martin se mu skokem vyhoupl na hřbet. Bolestí se mu zatmělo před očima. Bez pobídnutí vyrazil kůň přímo proti Moraně. Zaskočena vůlí a silou, jež v sobě chlapec i kůň našli, nestačila vznést kletbu. Jen do vzduchu zavěsila své znamení. A znovu letěli krajem. Martin přitisknutý k šíji lučního vánku. Byli jedno tělo, jedna duše.

Vzrostlý listnatý les vystřídala rozlehlá planina. Luční vánek se zastavil. Divoce odfrkoval, vítr si pohrával s vysokou trávou. Martin se napřímil. Věděl, co ho čeká. Prudké zavlnění trávy a kolem stála Lechova družina s obnaženými meči. Lech pokynul Martinovi a on poslušně sklouzl na zem. Noha prudce zabolela, luční vánek spokojeně odfrkl a začal se pást. Něco ti prozradím dříve, než zemřeš. Čekám tu na bratrova posla. Bláhově jsem věřil, že pro mě pošle. Víc jsem se však obával, že mu hrozí nebezpečí, že zavolá o pomoc, ale on se mi vysmívá. Špička Lechova meče zastudila Martina na krku. Máš pravdu, vojvodo. Přijal jsem pro pomoc, tvůj bratr je v nebezpečí, řekl Martin. A jako posla si vybral nedorostka? Škodnou, které bych uvěřil ze všech lidí nejméně, máš mě za blázna? Neposílá mě Čech. Ten se právě chystá sám vstoupit do řeky, po něm ji přebrodí ostatní. Nevěřím ti ani slovo. Sprovoďte ho už konečně ze světa, přikázal Lech, plný odporu a znechucení. Luční vánek, který se do té doby klidně pásl, zvedl hlavu. Lech ho chlácholivě poplácal po krku. Ukradl tě, luční vánku, divím se, že jsi ho neschodil. Rokoslav a Janovec, dvě nejdivočejší horké hlavy z Lechovy družiny, se ihned postavili vedle Martina. Neměl jsi mi chodit na oči, stvrdil svůj ortel Lech. Rokoslav stiskl meč oběma rukama a napřáhl. To Morana je váš nepřítel, já vás chci chránit, bránil se Martin. Ještě jednou takovou lež a nechám ti před smrtí vyříznout jazyk. Lechovi rudé, planoucí oči a strhané rysy svědčily o tom, že i on od rozchodu s Čechem prožívá těžké chvíle. Na cestě za vámi mi Morana skřížila cestu. Chtěla mi zabránit, abych tě přivedl zpět. Budeš-li váhat, Čech i ostatní zahynou. Snažil se Martin vše vysvětlit. Neber do úst jméno mého bratra. Se zdviženým mečem hnal se Lech po Martinovi. Rokoslav s Janovcem, vidouce tu zběsilost, rychle ustoupili stranou. Martin se nesnažil vstát. Nezabila ho Morana, teď tedy její dílo dokoná Lech. Všechno je tak, jak to připravila ona. Lech se napřáhl, ale nechal meč volně klesnout. Na místo smrtící rány poklekl u Martina. V poslední chvíli si všiml vypáleného znamení nad jeho kotníkem. To znamení Lech dobře znal. Dotkl se ho špičkami prstů a ucukl, žhnulo jako láva. Martin se na něj překvapeně podíval, noha bolela, ale o tom, že tam Morana vypálila svůj cejch, nevěděl. Tady mě chytla, když mě stáhla z koně. Propaluje to do celého těla. O Martina se pokoušeli mrákoty. Slýchával jsem, že koho se dotkne, toho navždy poznamená, ale nikdy jsem tomu nevěřil. Nevěřil jsem na znamení, kterého se všichni bojí. Přestane to někdy bolet? Už to nevydržím, šeptal Martin téměř v mdlobách. Dejte mu napít, volal Lech a pak se nad Martina naklonil. Neusínej, mluv dál, bez tebe to nedokážu, teď už to vím. Přitiskl svou širokou dlaň na Moranino znamení a prsty pevně obtočil kolem tenkého lýtka. Žíly se napjaly, ruka zčervenala, ale Lech nepustil. Teprve když Martin začal pravidelně dýchat a otevřel oči, Lechův stisk povolil. Posaď mě na koně, požádal Martin. Nejprve musím tomu všemu porozumět, nedal se odbít Lech. Morana přišla proto, aby vám zabránila dojít na konec vaší cesty. Když se jí podaří vás rozdělit, snadno pak zničí všechny ostatní. Musí dokázat, že lidi si to nezaslouží, že vysvětlím to, až bude po všem. Po všem. Lech se trpce usmál. Seděli s Martinem v trávě, jako by jen vychutnávali letní odpoledne na vonavé louce. Tu noc přišla a hodila do ohňů a vašich džbánků byliny s prachem. Tehdy mi řekla, že stačí, když rozeseje svár. Vzpomínáš, jak začali lidé reptat a hádat se a do tvých mužů vjel vztek? Co když ho posílá právě Morana? Vjel Rokoslav.
Lech ti nabídl svůj džbán na usmířenou. S medovinou si vypil všechnu nenávist, která byla určena jemu a teď ovládá tebe, prohlásil Martin statečně. Rokoslav se zmateně podíval po ostatních. Když se tehdy v noci Lech nenapil, přišla Morana ve dne. Stačila chvilka vojvodova spánku, aby mu našeptala své zlo přímo do ucha. Kdyby jí projel můj šíp, musela by na sebe vzít svou pravou podobu. Zrovna jsem otevřel oči a myslel, že ten šíp je určený mně. Málem jsem tě zabil, povzdychl Lech. Pak se na Martina obrátil a oči se mu zvláštně zaleskly. Drž se po mém boku. Beze slova vzal Janovec Martina kolem pasu a vysadil ho na koně. Tušíš-li, co nás čeká, vyjev i to nejhorší, vyzval jej Lech. Vím jen, že v té řece je smrt, odpověděl Martin. Pak se s tím utkáme, ať je to cokoliv. Čech nejprve vstoupí do řeky sám. Musíme tam být dřív, než půjdou ostatní a jeho zachránit. Lech se podíval do slunce a zbledl. Pak je jisté, že teď již do řeky vstoupil. Neměl jsem ho opustit. Na to pobídl koně. Vítr mu rval od úst slova, ale Martin ještě zaslechl. Drž se, máš odvahu jako všichni mý muži dohromady. A pak se Lech, navzdory všemu, zasmál. Smích, jaký Martin v životě neslyšel, zněl odvahou i pokorou zemřít v boji. Který muž se dokáže takhle nádherně smát? Luční vánek letěl po boku Lechova vraníka. Nebylo třeba jej pobízet.

Nikdy jen nemávnu rukou, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli.

všemu spojení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se

0: Rádio Junior.
1: A další, a další.
2: Prosím tě, co to vyvádíš?
1: Počítám děti, které nás poslouchají.
2: A kolik jsi jich spočítal?
1: Hodně.
2: To je kolik?
1: Spoustu.

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

0: Junior.
1: Možná na ty fousy.
2: Hele, má vidro.

tango a nejvyšší mám rang. Já jsem víc než člověk, jsem král orangután. Jsem král všech králů, král, jsem král orangután. Teď já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent. Jsem král.